Dohrála nám píseň S proudem si plout od Michala Tučného. A jistě všechny příznivce proti proudu potěšilo, že i chvilku Michal Tučný zpíval o protiproudu. Ale my si pustíme další písničku. Keby náhodou, Karol Duchoň.

0: Noc plná hvězd.
1: Tak vy, paní Moutelíková, žádáte o rozvod. To je ovšem velice vážná věc, že ano, chápete.
2: Chápu, děvenko, chápu.
1: To je veliký a, abych řekla, tak problematický životní krok, zvláště když... Jak dlouho jste byla vdána?
2: 38 let, děvenko,
1: 38 let a po tolika letech manželství. No to je, já chápu, že samozřejmě mohou nastat jisté komplikace, ale byl vás pan manžel?
2: Moutelík, ale kde pak, děvenko, kde pak? Tedy u nás v domě ten Janoušek, ten svou ženu bije heverem.
1: Prosím vás.
2: Kvůli tomu heveru si koupil auto, děvenko. Ano, ano, ano. Jemný mechanik. No,
1: chodí tedy pozdě domů.
2: Ale Moutelík, děvenko, ale nikdy. Kde pak, děvenko, tedy jsou takový, co chodí pozdě domů? Například ten Markalou pod nás od naproti, ten chodí pozdě, ten chodí a obden se opije a potom vykřikuje na celý barák, ať žije náš pan ředitel. A když mu lidi domlouvají, tak říká, počkejte, to není ještě všecko, ať žije náš pan ředitel za 1200 měsíčně jako já.
1: Já už ale skutečně nevím, proč. Už vím. Hrdlí se o peníze.
2: Ale Moutelík se nehrdlí, děvenko. Ne. Kde pak, kde pak? Tedy Bušek, ten se hrdlí a dělá scény. Tuhle kvůli 3 korunám rozšlapal klobouk za 90, děvenko. No. A Fefajzl, děvenko, ten schválně platí vyšší příspěvky do ROH, aby nemusel dávat tolik domů. Tak, a Pěnkava, děvenko, Pěnkava ten...
1: Ano, paní Moutelíková, ale já tomu opravdu nerozumím. 38 let jste vdana. Váš manžel vás nebije.
2: Nebije.
1: Nehrdlí,
2: kde pak?
1: Nepije.
2: Počkat, to já nevím.
1: Jak to, že to nevíte?
2: No, když on Moutelík před 38 lety odešel z domu a ještě se nevrátil.

0: Tak další, prosím, kde je na řadě?
1: Já.
0: A ano, vy to s tou velkou hlavou. No tak jen rychle, dnes je vás tu hodně. Tu tašku pěkně odložte tam.
1: No ne, prosím.
0: Počkejte, jen se nebojte, on vám ji tady žádnej neveme.
1: Ano.
0: Co pak by dělal s taškou? A vy, pane asistente.
2: Prosím, prosím, pane.
0: Buďte tak hodnej, pište. Prosím. Máte hlavičku?
1: Já, prosím.
0: Ale ne.
2: Ano, ano,
0: ale moment, vy máte hlavu, ale já. Tady pan asistent, aby si připravil záhlavy pro vaše nacionále. Tak prosím, vaše jméno, narozen.
1: Ale pane profesore.
0: Člověče, nezlobte mě. Jméno, narozen.
1: Já jsem, prosím, Benjamín Sádlo.
0: Benjamín
1: a
0: Sádlo.
1: Narodil jsem se v roce 1889.
0: Kde?
1: V Kardašové Řečici. Ale jenom jsem chtěl, pane profesore, kvůli...
0: Ale počkejte, dost žvanění, nemáme na to čas. Už vás vážili?
1: Ne, prosím.
0: No tak to nevadí, tak vás vážíme potom.
1: Ano.
0: A teď se na vás podíváme. Hezky se svlékněte.
1: Já, prosím, no, a já, proč bych se svlékal? Ale
0: počkejte, tak rychle, rychle. Máte zajímavou lepku? Jako futral na harfu.
1: Jako futral.
0: To tam nepište, pane asistente, pište. Lepka dolifokefalická, typ introverní, na uších. Máte to?
2: Mám.
0: Darwinův hrbolek.
1: Já
0: máte
1: mám hrbolek.
0: To? Ale počkejte. A jak pak, milí pane, vy? Jak to bylo u vás ve vaší rodině?
1: No, děkuji za optání, pane profesore.
0: No,
1: ale já jsem chtěl...
0: Počkejte, prosím vás, jenom mě nevyrušujte.
1: No, dobře.
0: Jenom k věci. Nebyl u vás někdo doma takhle nemocen, takhle něco nervy, nebo... Nebyl někdo takhle v ústavě?
1: No to prosím, dědeček z manželčiny strany byl v pohřebním ústavě jako funebrák. No ale to snad to
0: sem nepatří. Pánovi je do legrace. No tak to hezky vám zatrhneme, to vám dáme příležitost, abyste poznal se náš ústav pro takový potrhlý lidi, jako jste vy.
1: Já prosím, že jsem potrhlej?
0: Že nejste blázen. Ale to víte, že nejste.
1: Že ne?
0: Ale Bůh ráj, no, jste chytrý.
1: To já vím.
0: A co pak hlavička, nemáte taky nějaký loupání nebo nepobolívá? A jak pak spíte?
1: Na levým uchu, prosím.
0: Ale ne, já snad jsem nemyslel ještě, že na posteli. Počkejte. Počkejte, no tak kam utíkáte sem, kam utíkáte.
1: Ale tak
0: a jen zůstaňte hezky sedět. A teďka, podržte, pane asistente, ruku tady, tak, dobře, jen můj podržte, dobře, no.
1: Co to děláte?
0: Počkejte, on má nic, jen se dívejte hezky, mě na špičku prstu, hezky tady na nehet, no.
1: Já se koukám
0: pořádně,
1: na nehet.
0: Pořádně, hezky no, se dívejte, no. Tík.
1: Aha!
0: Chlape, vy jste mě kous?
1: Já chtěl?
0: No chtěl, ale to, teď vy máte zub jak krokodýl. A teď toho mám dost a teď budete hezky odpovídat na otázky.
1: No ale vždyť já.
0: Mlčet! Otázka prvá. Oute mě kous, to bolí. Kolik má kilometr litru?
1: Čeho, prosím?
0: No, já jsem s tý bolestí úplně spletený, to mi celého spletete. Chtěl jsem říct, kolik má kilometr voltů. Nevíte, no to se rozumí, to jsem mohl vědět, tak něco jiného. Kdy byla bitva u Monte Cuculi?
1: Nevím.
0: No počkejte, nevíte?
1: Ne, protože to jsme neměli.
0: No tak dobře, tak něco lehčího. Kolikrát je 6 miliard, kolikrát je 6 miliard 800 trilionů 90 milionů 350 tisíc a půl násobeno hydraulickým lisem. Já se chechtá, tak zas nic, tak pište, pane asistente. Inteligence chabá, demencia prekox, vrozená slabomyslnost.
1: Tak to už prosím přestává
0: všechno. Mlčet budete, tě to teprve začne. Zkusíme to jinak. Říkej pospátku a blesku rychle kuň kopity kopal kolem kulatý kolny.
1: Nekila kote tefe bele me pese bese.
0: Dost, člověče, dít vy jste se kol do krku. Špatně, pište, pane asistente. Vadná řeč, křeče v obličeji.
1: Co mám?
0: Ale počkejte, otázka další bude dějepisná. Řekněte mi, nemocný člověče. Kdy se narodil Kvído Adalbert Holofernes?
1: Tak to je prosím asi 30 let. A narodil se u nás vedle v domě.
0: Vidíte to? Vyložené šálení smyslu. Holofernes se holobku vůbec nenarodil.
1: Ne.
0: Toho jsem si vymyslel, abych vás nachytal. No nevadí. Vy, jak pozoruju, máte vůbec, jak my učenci říkáme, falešné představy. Poslyšte. Nemyslíte si někdy také například, že jste Caruso?
1: No, mně už je to prosím jedno.
0: Aha, už je mu to jedno. Typická odpověď pregnantního melancholika. Tak budete zpívat.
1: Já.
0: Ano, budete zpívat. Caruso musí zpívat. Já vám vezmu Ačko.
1: A kde ho vemete?
0: Počkejte, to já. No tak nestýďte se, já vám to začnu. Smě...

0: ale na to já prosím nejsem.
1: Pan Caruso má jiný repertoár, tak jedem.
2: O, jak je měňuje to srdce ženy, člověče.
1: Proč nespíváte?
0: Ale...
1: Vy jste, co vy jste za blázna, vy podvodníku? Tak nám vás půjdeme jinak. Protižte.
0: No. Jo, jo.
1: Nepřipadá vám někdy, vážený paciente, že račte být slepice?
0: Já? Tak to slyším, prosím, poprvé.
1: No to nevadí, jen dělejte hezky po mně.
2: Počkej, co jsem to udělal? Co jsem to udělal za chybu? Jak pak můžete dělat slepici, když jste muskej?
0: Vy musíte...
1: No samozřejmě, vy jste kohout.
0: No,
1: tak pěkně, hezky po mně, no.
2: Kikiri!
0: Co pak, jsem blázen?
1: A už to uznává. A jako takovej budete dělat jiný zvíře. Víte co? Uděláte mi čuňárnu. Je to těž čuňátko, tak hezky, no.
0: Stal jsem jelen.
1: Výborně, pište, pane asistente. Pacient má představu... Máte to?
0: Mám.
1: Pacient má představu, že je jelen.
0: Ne, já nejsem, prosím.
1: Mlčet budete a seberte se trochu a nekoukejte na mě jako abstinent na flašku s rumem. Na mou duši takovýho blázna jsme tady ještě neměli. Člověk ani neví, kam vás má zařadit. Ale vy jste báječný případ. Ale na případy tady nemáme bohužel čas. Podívejte se, mějte přece rozum, nestěžujte mi práci, ale nestěžujte, ale vím, ale nestěžujte mi práci, ať to nějak skončíme. Řekněme třeba, počkejte takhle, řekněme třeba, že jste Napoleon Veliký zrovna, když překročil Rubikon a povídal, kostky jsou vrženy. A hned byste tady mohl zůstat jako normální blázen. Nebo to zkuste s Cezarem. Těch jsme tu měli hromadu. No na Cezara si vás tady můžu nechat hned. Já bych mohl dělat Kleopatru a vy byste jako volal toho Brúta. Tak co, nechcete, člověče?
0: No ale já prosím...
1: Tak dost. Skončíme to náramně jednoduše.
0: No to bych chtěl.
1: Počkejte, pište, pane asistente. Magoritus totalis, pacient nebezpečný okolí, ústavní léčba nutná. Tak to bychom měli. A teď se mi líbíte, teď začínáte být klidnej, udělejte si pohodličko jako doma. Počkejte, nechcete sprchu nebo masáž?
0: Ne.
1: Teď jste hezky klidnej, teď jste klidnej, když koukáte jako tygr na škubánky.
0: Ale já chci, abyste mě pustili,
1: počkat,
0: nebo...
1: Počkat, jen klidně, to bych si vyprosil.
0: Já taky prosím. Ruk.
1: Pane asistente, vy mám, vy začínáte být, hej, počkej, hašlo, počkej, kde jste mě to kop?
0: Já jsem to nebyl!
1: Po mně kouše do ucha! Kazajku, rychle kazajku!
0: Na tu kazajku?
1: Dáte kazajku, pojďte se,
0: pojďte se! Nedávajte mě žádnou kazajku!
1: Až se dáte
0: kazajku! Pusťte mě, vy vandalové, nebo vám to tu rozflákám!
1: Jen máte stažený ručičky, jen to rozsekejte. Neškrtí vás to tady trošičku u krčku?
0: Ale, vždyť já jsem od elektrických podniků!
1: Cože jste?
0: Jsem!
1: Vy nejste?
0: Ne, prosím. Já vám šel jen vyměnit elektroměr.
1: No, tak se to měl říct hned.
0: Já nemohl.
1: No tak vidíte.

Tedy to neříkám, všude tak není, ale u nás tak opravdu bylo. Takový případ se u nás udál s biologickými hodnotami v závodní kuchyni. Ale jinak jsme si stěžovat nemohli, ani jsme si nestěžovali. Jídla bylo dost a rozmanité, hodnotné živiny. Na druhé straně zase opravdu jsme si nevybírali. Všecko jsme snědli, bez zbytku skonzumovali. Jednou i připálené a pak zase přesolené. Nejsme zhýčkaní, to je pravda. Detaily nerozebíráme. Někde se vyskytnou takový individualisté a to, aby závodní kuchař přišel o nervy. Nic jim pod nos neleze, výdle se ponípají a kazí jen apetit ostatním spolustolovníkům. A připálené vůbec nejedí. Nechají to. Takovým vařit, marná sláva, nezavděčíš se. Tak třeba uvaříš nějakou krmi a prohnaný strávník má apetit na jakousi docela jinou spécí. Ale nelze vařit individuálně, i špekoun má jen dvě ruce a nemůže se kvůli individualistickým přáním přetrhnout. U nás, zaplať pán Bůh, takových individualistů není. U nás závodní kuchyně prosperuje i bez individuálních specií. Od samého vzniku ještě nikdo neudělal kravál, to je na mou duši pravda. Vařila se hlavně jídla národní a žádné individuální extraburšty. Knedlíky se zelím a kus uzeného k tomu. Nebo knedlíky se zelím a karbanátek. Nebo knedlíky se zelím a kotleta. Jindy jsme zase měli knedlíky se zelím a biftek. Skutečně strava byla rozmanitá, vydatná, ale hlavně nejednotvárná. Úplná fantazie. Ku příkladu na Štědrý den. Co bylo na Štědrý den? Lec kdo by myslel, knedlíky se zelím a vepřová. Ne, ne, to bylo den předtím. Na Štědrý den byly knedlíky se zelím a kapr. Náš závodní kuchař se překonával. Jenom ne jednostranou stravu varoval. To vede k překyselení, nadbytečným šťávám a různým obtížím žaludku. Protože byl objektivní. V tom smyslu jsme také měli schůzi. Přednášel závodní lékař. O lidské stravě referoval. Předtím jsme ani nevěděli, jak je potrava důležitá. Nic jsme neslyšeli o fyziologii trávení a výměně látek. No daleko sáhlé věci, občané. Kdo se dřív o to staral? Výživa lidu a tak dále. No, hotová věda. Zvykli jsme si, pravil doktor. Všelijak si žaludek hňácat. Nejíme, pravil, uvědoměle. Ale z toho hlediska zaostale si cpeme břicho všelijakými dežiny a jinými neřády. Hodnoty biologické pomíjíme, kalorií nedbáme a metabolismus máme v nepořádku. No toho bohu dík v naší závodní kuchyni není. Něco takového by se u nás ani netrpělo. My bohu díky už nejsme tak zaostalí, abychom v kaloriích měli nepořádek. Hned druhý den při obědě byly knedlíky se zelím a játra, trousili se pracovní síly do kuchyně a dotírali na kuchaře. Pověz špekoune, dal si dost kalorií a do polévky dal si metabolismu, ale stala se taková věc, čerta by se v ní vyznal. Kuchař dal na tabuli vývězku, že jsme se zavázali pomocí na statku, kde máme patronát, vykopat brambory. To je pravda. A že jsme tam brigádu neposlali. No, to je taky pravda. A že tedy brambory pro závodní kuchyni nebudou. Nebyla výroba, nebude distribuce. Budou se za příkrm podávat knedlíky se zelím a tak dále. Ale dal si plavajzník. Srotili se u vývězky, přečetli, uplivli a vydali se za kuchařem. Kam na nás lezeš s distribucí, figuro, dotírají. Neovládáme snad fyziologii trávení a výměny látek? Chceš zavést nepořádek do kalorií, porušit výživu lidu? A co metabolismus? Snad nakonec metabolismus přestaneš dávat a biologické hodnoty porušíš. No divo neudávili. Ukázali mu, že si nenechají na biologii sahat, ani od kuchaře. A hned zatepla svolali schůzi, ustanovili brigádu k vykopání brambor i s kuchařem. V sobotu brigáda odjela a v neděli večer přivezla nákladní dvoutunkou brambory. Soběstačně. Vlastníma rukama biologické hodnoty ze země vyrvali. I s kuchařem. Dnes je naše závodní kuchyně biologicky hodnotná. Poučili jsme špekouna. Žádná omezená distribuce, larvolína, ale výměna látek. Nedáme si, kdo ví, jakými dežiny žaludky hňácat. Občas také kuchař udělá bramborové knedlíky. Odváží se.
ale i v těch jsou biologické hodnoty, pravil závodní lékař. No proto.

pokročil čas. Váš poslední drink pomalu dopít, barman už zhas.

proto musel tolik let pít kalich cizích vin. Soudil ho Pilát,

0: Noc plná hvězd.
1: Dobrý večer. Přišel jsem si s vámi pohovořit o sexu. No tak tento problém studuji od svých 16 let. Zpočátku jsem se věnoval více praxi, teď už se mi zase o tom lépe povídá. Sex byl v době mého mládí zahalen rouškou tajemství. Často jsem ji odhalil a často mě potom manželé hnali až přes dvě vesnice. Ach, kde je ta doba her a malin nezralých? To jsme se nadělali pitomostí. Nejdříve jsem vlastně ani netušil, že studují sexuologii. Prostě jsem se snažil holku dostat co nejdřív do lesíčka, samozřejmě. No tak, promiňte, že užívám tak otevřená slova. Také bych je mohl samozřejmě obejít. Ale to byste potom těžko poznali, kde končí věda a kde začíná sprosťárna. A mně jde o to druhé. Tedy pardon. Ne, o to první. Ach, ta vyšší matematika. No tak sex, jak víte, vyžaduje urostlého jedince. Postava Apolóna, tvář Gérarda Philippa. No tak já sám osobně jsem vynahrazoval tyto nedostatky pílí. Často na svých přednáškových turné dostávám otázky. Na některé nejsložitější bych vám nyní rád zodpověděl souhrně. Lze žít bez sexu? Ptá se Jan Překopole z Lodych. Ano, lze. Po 60 jsou například největší radostí šťouchané brambory. Tady Jan Jukajda mi podal v přílepech zajímavý dotaz. Bydlím v panelovém domě a moje žena mi vyčítá, že soused má svoji ženu raději než já jí. Co mám dělat? Milý pane Jukajda, kupte si známou gramofonovou desku se smíchem Vlasty Buriána a vždycky sousedovi večer za panelem puste. Uvidíte, jak za týden znervózní. Další otázka. Vlasta P. mladá. Můj muž je plukovník, ale já miluji desátníka Karla od jeho útvaru. Není to pro mne nebezpečné? Pro vás ne. Ale pluk bude mít asi brzy pravidelné noční poplachy. Dotaz číslo 4. Pan Horimír Jajtelik z Horní Vrané se táže. Ptá se velmi lapidárně. Kolikrát do roka? No tak, bohužel, nemohu odpovědět. Musím vědět, zda se vám jedná o normální nebo o přestupný rok. Dotaz pátý. Jan Kuťkajda, Bože Tahanice. Moje žena je sexuálně vlažná. Myslíte, že mám právo v ní sex probudit? Právo máte. Klidně probouzejte, ale opatrně. Abyste toho zase potom nelitoval. Další dotaz. Bože Hlubina z Kašperku se táže. Je mě 45. Mám ještě čas? No tak vážen pane Hlubina, čas samozřejmě ještě máte. Ale pozor, abyste se nám potom v penzi nemusel tumlovat. A tady je jeden zajímavý lísteček. Tady Ferdinand Bárta z Milešovky se ptá. Stále se psalo o práci a lidé přestali dělat. Teď se zase píše o sexu. Mám strach. Nemějte. Vždycky se najde pár jedinců, kteří dělají i o nedělích. A nakonec Rudolf Pajdourek z Hřenska. Slyšel jsem, že například ve Švédsku se sex provozuje kolektivně. Přijde tato vlna také k nám? Bohužel tento dotaz nemohu sám zodpovědně odpovědět. Tedy o práci kolektivů u nás rozhoduje ROH. Tak vidíte, práce kolem sexu na vědecké bázi je velmi zajímavá. Rád bych svou přednášku zakončil dotazem, který se velmi často opakuje. Lidé se mě táží, zde jako na odborníka neklade na mě moje žena přehnané nároky. Klade, samozřejmě. Ale to je všecko.

0: slyšíte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. A

0: Se. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti. Konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

ví, co se může stát. Řekne se třeba, že se to a to stane, tak a tak. Ono to pak dopadne docela naopak.

0: pes. Protože ani ten pes není dnes definitivní, neví se, zdali se, zepsal k němže stát. No, moc krát děkuji. To je fakt dobrý text. Zvláště teď před těma volbama, jestli je to u nás, nebo jestli je to v Německu, nebo všude jsou nějaký volby, Francouze, že jo. No, tato píseň tu by mohli přeložit do všech jazyků. To se prostě hodí. My se s váma pomalu rozloučíme. Ale neradi, že jste hrozně sympatický všichni. My? Jo? Tak to jsem ráda. Krása. Rozloučíme se krásnou skladbou, kterou napsal Sting.
1: Noc s hvězdou.
2: Chvála prvního kroku. První krok. Zapomněl jsem na něj. Každý na něj zapomene. Jednou jej udělal, rodina užasla, a on jím začal svůj dlouhý pochod k prvnímu školnímu dni, k prvnímu dni svých prvních prázdnin, k prvnímu políbení, k prvnímu manželství a k mnoha prvním věcem, které na každého čekají. Svým prvním krokem poprvé okusil chůze a bylo to zázračné. Všecko je zázračné při prvním kroku. Proto si na něm dáváme záležet, jako bychom věděli, že takové by měly být i všechny kroky ostatní. Ale brzy zjistíme, že to nejde. A hlavně, že stačí méně, mnohem méně a my přece jdeme. Začátečníka poznáte podle energie, která z něj tryská do všech stran, podobna plamenům. A je jedno, je-li to začátečník herec, nebo číšník, nebo ředitel, každému svému úkonu věnuje 10x tolik energie, než je třeba. Pak nastane druhé období, období takového mírného lajdáctví, kdy řemeslo už je osvojeno, ba prokouknuto, což vede k píše, k suverenitě. A mnozí tak končí. Doutnají se už jenom někde uvnitř, roznášejí vychladlý pokrm své profese, po lokále, po jevišti, v úřadě, kdekoliv. Ale je tu, ne, bývá tu třetí období, kdy vyzrálý mistr je opět podoben začátečníku. Ne už přebytkem energie, ale neutajitelnou přítomností ohně. Neplýtvá silou, je silný, je rozkoš pozorovat ho. Je-li to číšník, který přistoupil k vašemu stolu, máte dojem, že on vás pozval, vy jste jeho hosty. Záleží mu na tomto večeru a pouze na vás. Žádný jeho pohyb není jednoduchý. Pozorujte mistry kteréhokoliv oboru. Jsou přesní, ale jejich pohyby nemíří nejkratší cestou k cíli. Vždycky je tu jakýsi oblouček, vzlet, okruh. Nikdy to není úkon sám o sobě, ale úkon a ještě něco. Skoro bych řekl úkon a přítomnost obřadu. Není na světě povolání, které by samo v sobě neslo radost, na rozdíl od jiného už v základě nezábavného, a můžeme vidět nudící se hudebníky a inspirované zedníky. Chirurga, který nemá rád chirurgii, a metaře okouzleného zametáním. Spisovatel může být nádeníkem a nádeník básníkem, a všecko tajemství tkví v jediném, v osvojení si pocitu, že každý krok by měl být, má být krokem prvním. Nemůže být, řeknou mnozí. Nemůže být, protože není. Ale pak je tu ještě magické slůvko jakoby. A ono může být s námi, při nás, v nás, když musíme 1000x a 55 000x opakovat tutéž akci zoufale nudnou anebo zoufale přetěžkou. Budiš pochválen. Pocit prvního kroku. Měli bychom ho vyvolávat v každém povolání, denně. Každý host by měl mít pocit, že je naším hostem prvním, jediným a jedinečným. A divák, každý divák v hledišti by měl mít pocit, že právě k němu se obrací králevic dánský s naléhavou prosbou o radu, zda být či nebýt. A úředník za okénkem by měl milion tého návštěvníka přijmout, jako by byl prvním, kdo k němu přichází. Což všecko je těžké, ba přetěžké. A nejen v povolání. I v životě bychom měli spatřit jednoho dne věci, jako by poprvé. Les, řeku, prázdniny, kvetoucí stromy, déšť, hvězdnou oblohu, štěňata, všechno. Jakoby poprvé k tomu jednou přistoupit. A jakoby poprvé už k tomu vždycky přistupovat. I k vlastní ženě.

Ráno mi do pokoje přiletěla papírová vlaštovka. To mám z toho, že v zimě větrám, tak se mi zved a dal jí do tepla záblají výškovka. Pak jsem si prohlíd její křídla jemně, proč asi přilétla a proč právě ke mně. Byla s ahoj na sobotu a byla na ní otištěná hitovka. Nejhezčí dárek nemusí přinést vždycky děda mráz. Vletí k vám okno něco, co by létat snad raději nemělo. Někdo si vzpomněl, říkáte si, někdo na mě myslí, nebo je to zas jenom špás. Tak či tak, když přiletí vlaštovka,

0: tak jsem pálil archív svých písniček. To se Roura styděla. A když mi zbyl poslední papír, hned jsem viděl, co s ním udělám. Roh na roh šlo to bez problémů, jen jestli poletí, z toho měl jsem trochu trému. To ví přece každý, že co letí, na tom se vydělám. Mával jsem rukou z okna a ta vlaštovka doopravdy letěla. I když bralo jí to na stranu a sítí, že jaro nedělá.
1: Noc plná hvězd.
2: Celý svět je pořád něčím nadšený, že? Někdy svět miluje poetu, jindy fotbalistu, motocyklistu, prý i zpěváka, ano. Ale mluvme raději o láskách žen. Víte, některá žena potřebuje k úplnému štěstí generálního ředitele. To mně stačí Shakespeare. Angličan, valutový cizinec, usoudil by tedy staršina SNB. Víte, ženy totiž rády milují cizince, vážně. Každá taková láska má ale pochopitelně svůj důvod, že? Francouzi zahrnou ženu šperky a růžemi, Italové romantikou, Češi zahrnou ženu funkcemi a mě pan Shakespeare zahrnul rolemi. A já vám řeknu, taková Julie, ta má dnes větší cenu než golému všem. Ach, Julie, pojď noci, pojď, Romeo, pojď dnes v noci. Nepležet budeš noci na křídlech bělejší sněhu nově padlého na týlu havrana. Pojď vlídná noci, pojď lásky plná černobrvá noci. Dej mi, Romeo. Víte, co se stane, když já s tímhle roztoužením vpluju v sobotu do masny a řeknu: jděte vlídný vedoucí, jděte lásky plný černobrvý vedoucí, dejte mi telecí. Mně se ještě nikdy nestalo, že by řekl vedoucí tedy, telecí slečno není, to spíš vondlí, to jo. Ale telecí se pro Julii vždycky dostane. Co já už s touhle rolí všechno sehnala? Na Julii zabírají pánové na byťáku, studenti z přátelených afrických národů. Já na Julii sehnala i gumy do Spartaka. Ovšem, partnerem musí být muž, tedy Romeo samozřejmě. 20letý Romeo, 50letý Romeo, žlutý Romeo, ale Romeo. Kdy ale nezabere ani Julie, poskytl mě pan Shakespeare Ofélii. Já vám takhle vejdu jako ve snách se žádostí v ruce do kanceláře a obcházím jednotlivé strnulé úředníky. Zde je Routa vám a tady Orličky. Zde je Snítka vám a tady Kytka pro mě. Tak svátečně bychom jí měli říkat Boží květ. O, vy musíte svou Routu nosit jinak nežli já. A tady Chudobka. Chtěla bych vám dát trošku fialek, ale všechny uvadly, co můj otec odešel. V kanceláři se vám rozhostí mrtvolné ticho a ve všech očích vidím cvok. Úředníci mají cvok a větší strach než z reorganizace. Jedním okem takhle sleduji, jestli náhodou netáhám z kabelky kudličku a vyřizují. Co vyřizují? Ti držou jak západní dělníci ve zpravodajských filmech v naší televizi. No víte, Ofélie, miláček Shakespeare. Všem v poslední době jsem bohužel zjistila, že nejsem sama, že se už i jiné ženy schlédly v klasicích. Jedna známá se vám tak schlédla v ostrovského Kátě Kabanové, že se nešťastně zamilovala, udělala malér a skočila do Volhy. Všechno přesně jako Káťa Kabanová, i s tou Volhou. Jen s tím malým rozdílem, že s tou Volhou odjela, teď ji hledá policie. A víte, že se i muži pokoušejí hrát divadlo? On vlastně celý svět hraje divadlo. Někomu píše role Igo, někomu Sofokles, naprostý lid zabírá Till, tedy Josef Kajetán. Ale já miluji Shakespeara. Ale nesnesu Moliéra. Lidi, jak já nesnesu Moliéra. Muž mě ho hraje už doma měsíc a pořád do omrzení tentýž monolog. Jakmile otevřu dveře, už to slyším. Peníze! Kde jsou mé peníze? Ukradli mě peníze! A pak mě vytrhne kabelku. Lakomec. Tedy až na Moliéra jsou jinak všichni klasici fajn.

hlavního vchodu a světla dole svítí a vem si sebou vodu a vrať se do desíti. Na cestách pozor dávej, řidiči jsou slepí, na holou zem nesedávej a uřícený nepij. A když je venku zima, vem si teplou čepku, nebav se s ožralýma, chytneš jenom depku. A jdi na tu výšku, bacha na matiku.

a pak mě pohladila. Budu teď, chlapče, pár let pryč, ale jako bych tu byla. Když půjdeš mezi lidi, vyčisti si boty, ať hned každý vidí, že nejsi z nuzné lhoty. Nenech na sebe křičet od nějakých pobudů a choď do holiče, ať neděláš ostudu. A když poletí bláto, neboj se a stůj, nezapomeň na to, že jsi můj. Na lidi buď slušný a nechoď furt v tom tričku, o neděli svatodušní, zapaluj mi svíčku. Máma mi na krk dala klíč a přešla přes

0: tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím, mámo, a tak se snažím, nejde to samo, a tak se snažím.
1: Noc s hvězdou.
2: Jojo, kamaráde, stala se veliká chyba. Ha.
3: Ale příteli, to máte nespornou pravdu. Stala se chyba, že jste se narodil.
2: Ano, já jsem objektivní člověk, já to přiznám. Já jsem tady nemusel být, nehledě k tomu, že ani můj tatíček zde nemusel být, kdyby můj dědeček byl bez dětek. Nemluvíte tedy o pradědečkovi, respektive o prapradědečkovi, který uvarovat se pradědečka, byl bez dětek a nemusel být pradědeček.
3: Samozřejmě, byl by bez dětek a nebyl by dětek, tedy...
2: Ovšem, s dětmi tedy počítám chyby.
3: A příteli, stala se chyba a to s tou chybou jsme už hezky daleko s vaším pradědečkem, víte, protože počítám, vaše rodina je hodně zavostalá.
2: No, já nevím, jak je to u vás tedy, ale rozumíme si docela dobře.
3: O, prosím, to bez urážky, že ano. Tedy hodně zavostalá, jsem říkal, počítám, tak 100 let za opicema.
2: 100 let za opicema to může být, jo.
3: Ano. Tak to máme, v opice vznikají v době třetihorní, teďka 100 let zpátky, no to bude pliocen.
2: To bude pliocen.
3: A za chvilku máme první dobu ledovou.
2: Ono to utíká, kamaráde. A ta chyba se vláčí stále blíž a blíž ku vzniku světa. A největší chyba byla tenkrát, pane, že na počátku byla tma. Tam mělo být světlo, kamaráde, to ono se to po tmě všelijak tvořilo.
3: Jo, víte, já bych moc rád dneska, moc rád bych viděl ty faktury a ty účty z těch dodávek té pralátky.
2: Jo, to říkáte správně, pane. Tenkrát, když se to uhlí tvořilo, to byly teprve provize.
3: Jsou těžký poměry, pane, prosím vás, no nedožralo by vás to, když si představíte, z čeho jste vzniknul.
2: No, jo, to...
3: no prosím... Protoplazma.
2: Protoplazma, viděl jste ten fuj tajbl někdy, teď ono to teče. Představte, vy jste tek po schodech dolů, vy jste tek. Kam tak račte ten do biografa. Teď to bylo hnusné, jak to ti biletáři chudáci nalejvali do loží, to publikum.
3: To je strašně. A příteli, tohle to nebejt všecko na prvopočátku, ty chyby, tak to dneska vypadalo úplně jinak. Jo? Tady to mohlo být docela rozličný, ten gramofon tady nemusel stát, mohl tady být les krásný.
2: Les, krásný les a vůbec tady
3: a
2: to...
3: ty lidi u toho gramofonu nemuseli poslouchat.
2: No to, no počkejte to, neříkejte, pardon, pánové a dámy, to on tak nemyslel.
3: Já jsem to myslel v zájmu, tedy vážení, protože když vy posloucháte u toho gramofonu, ono to má svoje výhody, že
2: ovšem,
3: jo?
2: Kulturní taky.
3: A potom vy nás tady posloucháte a vedle v pokoji třeba hoří.
2: Jo, no nechte já jít se jdou podívat, my máme alibi, že? A my jsme zavřený v gramofonu, nám se nemůže nic dokázat.

zpátky do trenek. Kdo chce s námi světem jít, rovnou nohou vykročit, po dlouhé noci najít zase den, mít hlavu plnou nových myšlenek, ať se vrátí do trenek, ať se přidá k dlouhé řadě slavných men. Byl to Shane, Thompson i Chamberlain.

sněžný sen, pak přes balkon seš vyhoštěn a ve slípech jdeš noční ulici. V trenkách je to hned jiná, v trenkách jdeš jak z kasína, už ti chybí jenom chleba z hořčici.

0: venek, zpátky do trenek.
1: Slyšíte Hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon
2: Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí

0: mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Schulze stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den 100. výročí vzniku Československa a 200. výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info.
1: Ztráty a nálezy.info.

0: Noc s hvězdou.
1: Tak dost. Zase k vážné práci. Svět se točí jako gramofonová deska.
2: Co je to tam, nepimu ten inkoust? A neškrť Mařenku!
1: Hezky poslouchat? A ne, abyste potom někomu říkali ty hlustvy si háku.
3: Poklona, pane učitel!
4: Soudru, učiteli. Vy jste, prosím?
3: Já jsem, prosím, otec, soudruh otec, teda. Mám tady Vendu, teda jako syna.
4: Vaše jméno.
3: Hlustuj si hák mé jméno.
4: A těší mě, posaďte
3: se. Děkuju, cíve.
4: Soudru, posaďte se.
3: Děkuju.
4: Já jsem třídní učitel vašeho synka.
3: Jo, tak to jste vy! Sakra, on říká prej takovej plešatej vyukanej. A má prej strašný jméno nějaký.
4: Pidlo motejl.
3: Ježišmarja.
4: Spíti hněv.
3: Taky si s tím dost užijete, víte?
4: Proč?
3: No, ona je to spíš psina než jméno, tohleto.
4: No prosím. Tak pane Hlustvisiák, já jsem si vás dal zavolat ve věci vašeho syna.
3: Fajn, to je fajn. Já teda nemít toho našeho kluka, tak se nedostanu ani mezi lidi.
4: No prosím. Vzhledem k tomu, že už letos vyjde školu, je jeho prospěch jaksi napováženou. Například... Já to vezmu z kraje.
3: Jo.
4: Ta čeština.
3: No, jde to, že jo, jde to. Pane učitel, jde to.
4: Naopak velmi špatné.
3: No jo, z kraje, tam jde vždycky všecko špatně. A co takhle z ústředí? Čeština z ústředí.
4: Asi jste mi dobře nerozuměl, jeho čeština je špatná.
3: Proto my mu s mámou doma nerozumíme.
4: Vypadá to na propadnutí.
3: No vidíte to.
4: Prosím, v posledním diktátu napsal mis dobré naděje s velkým M.
3: Sakra, ono se píše s tvrdým, víte?
4: Ne, s malým. S malým
3: M. To nevadí, hlavně jak říkáte, že je dobrá naděje. To je důležitý.
4: No nevím, kam míříte.
3: No, já teďka půjdu na pivo.
4: Ale ne, se soudrem ředitelem.
3: Depák úplně sám. Náš starý nepije.
4: Ale ne, chci říct, se soudrem ředitelem jsme uvažovali nad jeho chatrnými vědomostmi z dějepisu.
3: Jo.
4: Například soudruh ředitel se ptal, kdo upálil mistra Jana Husa, váš syn tvrdil, že on to nebyl.
3: Ale on to opravdu nebyl, pane učitel.
4: Ale ne, on to neví.
3: A vy to víte?
4: Dovolte, já jsem profesor matematiky.
3: No, takže jste se to vlastně ani nedověděl, víte?
4: Soudruh ředitel je na pochybách, jsou-li jeho vědomosti dostatečné.
3: Ale to ať je klidné, když je jednou ředitelem, tak ho kvůli dějepisu nevyhoděj. Hledajte, hlavně když umí zeměpis, aby mohl cestovat pokaždé někam jinam.
4: Vy jste mi nerozuměl. Náš soudruh ředitel učí vašeho syna dějepis.
3: Jo tak, učí ho dějepis a sám ho neumí, že jo? To máte jako náš velitel, to samý. Zrovna dneska nás odpoledne učil, jak se ve vrátnici zneškodňuje diverzant. No a postřelil uklízečku.
4: Vy to pletete, prosím.
3: Ale nepletu, ty tam ještě leží.
4: Kdo?
3: No, uklízečka.
4: A tak. Prosím, soudruh ředitel dějepis umí, aha, ale váš syn ho neumí.
3: Jo.
4: Posledně neznal Barbarosu.
3: Co to, z dějepisu? Já myslím, že je to mydlo na tvrdý fousy.
4: Kdepak, to je přece známá postava, jen si vzpomeňte. Friedrich Barbarosa.
3: Ovšem, znám, ten zpívá v televizi, že jo?
4: Ale kdepak?
3: Ne, v intervizi, to je Němec.
4: Ale ne, císař ve 12. století.
3: A to už byla televize?
4: Ne, ten císař žil ve 12. století.
3: No jo, ale to náš Venda ještě nebyl na světě. On se narodil až po únoru.
4: Toho prosím neomlouvá.
3: No já vím, ale my jsme dřív s Růženou nemohli. tehda měla porád noční a já měl raní.
4: To sem neplejte, pane Lustvisi.
3: No ne, já jenom, aby kluk s tím neměl na dosmrti v opletačky.
4: Prosím dál. Kolega zeměpisec, jak by smet?
3: Co? Jak by smet? Teď mi říkáš, že se jmenuje Valoušek.
4: No ovšem, kolega Valoušek. No? Nemůže z něj dostat slovo.
3: Který slovo?
4: No vůbec, ani slovo.
3: Jak by smet?
4: Ne, Valoušek.
3: No tak jestli se s Valouškem nehněvají.
4: Pochybuji, kolega Valoušek je velmi mírný člověk.
3: No to máte na kliku, náš kluk se hned pere.
4: Ano, ano, jeho chování je přímo destruktivní.
3: No tak sláva, aspoň s tím chováním, že jste spokojený. A co takhle mravy, pane učitel, mravy?
4: Dovolte, mravy a chování, to je přece totéž.
3: Jo, tak ono je to teďka sloučený. To my za mlada jsme to ještě měli každý extra. To nás někdy učitel tak střískal kvůli mravům, že jsme ani neslyšeli zvonit. A jindy nás zase střískal kvůli chování, že jsme slyšeli zvonit furt.
4: My ovšem dneska žáky nebijeme.
3: No, taky nemáte na to figuru.
4: My je netrestáme tělesně, ale snižujeme jim prospěch.
3: Dobře, ono se dneska šetřit musí všude.
4: Já si to s nimi prostě vyřídím ve známkách.
3: Jo, jo, jo, tak vy jste filatelista?
4: Ale ne.
3: Zafra, to bych vám mohl přenechat Puerto Rico.
4: Já nekouřím.
3: Ale to je známka, Kubo.
4: Prosím.
3: Puerto Rico jako Kubo.
4: A Kuba. Tak.
3: Kuba.
4: Prosím dál. Potom ta matematika. Představte si, že neovládá ani takové základní matematické úkony, jako je například A plus B, a to celé na Entou.
3: Co, kam?
4: Na Entou.
3: A kde to je?
4: A to je přece v algebře.
3: A jo, ovšem, znám, to je tam dole na Václaváku, že ano? Algebra. Ale pane učitel, já jsem mu tyhle ty noční logály zakázal.
4: Ale to je nesmysl!
3: No, no ne, teda mezi náma, já ho tu a tam někam vemu, víte? Ale jenom tak pár piv, dva, tři prcky a domů.
4: To ovšem slyším velmi nerad.
3: No, jestli myslíte, tak já ho vemu častěji. No, když jde o výchovu, tak hold nějakou tu pětku obětovat musím, že ano? Ale
4: o tom já vůbec nemluvím.
3: No, no bude byste o tom mluvil, taky máte pořádný plat, že ano? To, co beru já, to není plat, pane. No, to na mě nemůžete žádat, teda.
4: My na vás nic nežádáme, prosím.
3: Teda, pane učitel, v tomhletom směru se snaží Venda i sám, víte? Tomu leco zbrousí s tou svojí holkou.
4: Tak pozor, no, pozor. No. V tomhle věku bych mu rozhodně nedoporučoval mít vážnou známost.
3: Ale ne, to není vážná známost, to je jedna potvora od nás baráku. No víte, se slušnou holkou bych mu lajdání netrpěl.
4: Podívejte, pane Hlustvisiák, konstatují, že se v těchto věcech těžko dorozumíme. Pane Hlustvisiáku, se s vámi musím rozloučit, za chvíli bude zvonit.
3: Jak to, teď máte otevřeno, ne?
4: Ale ne, začátek vyučování.
3: Jo, tak vidíte, já jsem zase zapomněl, že jsem ve škole.
4: No hlavně, aby na to nezapomínal váš syn. Co bude dělat s takovýmhle vysvědčením? No. A kam půjde?
3: No já nevím, on říká, že se podívá do světa.
4: Jako co?
3: Jako fotbalista.

zraněný koleno, to místo jméno má. Krví spytá země, co tance duchů zná. Bídu psanců štvanej a z kulovnice strach.

0: Noc plná hvězd.
1: Kdo sledoval naše prvé návštěvní dny, které tady vznikaly jako posezení s přáteli vždycky v sobotu v nočních hodinách, asi před dvěma lety nebo před rokem a půl, tak ví, že měli v podstatě dva konce. Jeden takový pěkný, krásný, hezký konec, asi takový, jako nám dnes postarala paní Eva Olmerová. A potom druhý konec, řekl bych, pro takové drsnější publikum, na mnohé ujištěné, které zůstávalo na svých sedadlech a sledovalo scénky ze života spisovatele Kupáka a jeho věčného soka i přítele Čendy Krchova. My jsme v těchto příhodách vlastně dali průchod své dávné touze hrát klasické drama, které nám nikdo nesvěřil, tak jsme si museli psát předlohy sami. Je pravda, že role jsou tam jenom dvě a to dost podobné. Ano, tam je blb číslo jedna, Dušan M. Kupák, Jiří Grossman, to snad ani nehraje. Pak je tam blb číslo dvě, Čenda Krchov, kterého hraje Miloslav Šimek, aniž by se přetvařoval. No a Kupák prošel mnoha situacemi, dokonce celovečerním dramatem, Večer pro otrlé tady prošel, ale to se nehrálo dlouho.
2: Ne, to se nehrálo dlouho. On tady někdo služebně omdlel přitom, se to stahlo. No a
1: Kupák byl teď drahný čas v emigraci, on byl ve Vídni, my jsme mu telefonovávali do Vídně a Čenda Krchov jej přiměl, aby se navrátil zpět do vlasti.
2: Navrátil, on psal totiž Kupák, že by se rád zapojil do politického života. Nebo vidí, že my jsme mu to rozmlouvali, říkali jsme mu, že hladina se čeří.
1: On říkal ne, že jeho místo je zde a takže...
2: Takže přijel a my tady uspořádáme
1: volební schůzi. Já se jdu nalíčit, protože Kupák je intelektuál.
2: No, ten se líčí vzadu, tady ve volební místnosti vystáváme s Čendou Krchovem, který nemá před lidem co skrývat. A proto se před lidem také líčí.
3: Vážení voliči našeho volebního obvodu. Jak jistě víte, z Rudého práva, Tribuny, Rozhlasu a Televize, dneska jiná doba. Lidu se povolila uzda, což ovšem já, Čenda Krchov, nepovažuju za docela správný. Soudruzi, teď dneska nám do všeho mluví každej. Řeknu vám, já jsem viděl dokonce i němýho, který ukazoval rukama úplně jinak, než před krátkým časem. Týhletý povolnosti využívají různý živlové elementy na leptávání jednoty. Soudruzi, teď se nám buržuj směje. Já to vidím takhle. Je třeba otevřít oči, poučit se z chyb minulosti, získat prostor pro platformu a hlavně neztratit trpělivost a víru v zázrak, soudruzi. Řekněme si upřímně. Musí se konat volby. Proč to tutla? Teď my vás k ním potřebujeme. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí strana, či strana. Vy rozhodnete svým hlasováním, zda zvítězí na našem obvodě progrese, zda zvítězí kandidát nejlidovější, to jest kandidát, který z lidu pošel, Dušan M. Pupa, z Vídně se vrátivši, tady poznal bídu kapitálu na vlastním těle. Soudruh Pupák, předstup před voličí zraky. Usedni, Pupák.
1: Čest práci, voliči. Úvodu mi dovolte, abych vám popřál, abyste co nejdříve znovu získali svobody
4: prosincové ústavy z roku 1867, která zaručovala svobodu osobní, tiskovou, spolčovací a schromažďovací.
3: Soudruh Pupa, promineš, že ti dělám rušičku hned na začátku? Soudruh Pupa, uvědom si, že některé svobody jsme měli podat. Například svobodu shromažďovací. Některý voliči ani válně nevyužívali. Já si vzpomínám, jak na poslední brigádě jsem byl sám s manželkou a 24 dětma.
5: Černo, že o tom mluvím na schůzi, ale ty jsi sexuální maniak.
3: Soudruh Pupa, nech sexuality a stoč se k programu schůze. My Krchovové jsme maniaci v politice.
4: Soudruzi, já jsem sem dnes přišel, aby jsem vám zodpověděl vaše dotazy volební. Ovšem já na vás vidím, že vy vidíte, že do mě nevidíte. A proto by se vám především odhalil své vnitro.
3: Takže můžu to vzít z kraje.
4: Ano.
3: Pořád. Jmenuješ se Pupák, abychom měli jistotu.
4: Jmenuju se Pupák, ale kamarádi mi přezdívají Pavka Korčagin.
3: Čím byl tvůj otec?
4: Musím to říct?
3: Samozřejmě. Nechceš mít před voličema tajnosti.
4: Kulak, voliči.
3: Kulak. Konstatuju, já myslím, že mluvím za všechny, to není zrovna nejlepší původ.
4: To by jsem netvrdil, individuum Krchov. Aspoň jsem poznal třídního nepřítele zblízka. Já jsem taky ovšem dětskou lopatkou rozhrával meze a kráčil tak od sobě lány a zvětšoval drobným rolníkům a bezzemkům kamenitá polička.
3: Takže můžeme konstatovat a zapsat, že názorově si se s otcem rozešel.
4: Dokonale, jako mal s Leonidem.
3: Já to zapíšu.
4: Zapiš. Hezký písmo, jemný.
3: Tak dál.
4: No,
3: co žena, která tě porodila?
4: Co?
3: Co žena, která tě porodila?
4: Nezesměšťuj se před voličem. Děvce se přines čáp?
3: Samozřejmě mě taky, soudruzi. Ale maminku si snad přeci měl, někdo tě převinoval.
4: No jistě, to jsem měl. To byla dcera obuvníka Ševce.
3: To jsem chtěl slyšet, no. Čili živnostníka.
4: No, co se dalo tenkrát dělat, Jindo? Já jsem často prosil zemitou děvečku, aby mě adoptovala. Nešlo to. Dědou kapitalistům snažil jsem se taky pohnout. Říkal jsem mu, děde, nech živnosti. Přestaň vykořisťovat svého jediného dělníka. Nedal si říct ty rám. A vysával takový zůr.
3: Kde se koupala? Nejsi po SN?
4: No. Po únoru s mým otcem i dětem zatočili. Tatíka rozkulačili a dědovi vzali kladívko. Zapiš to. Slzu dojetí jsem měl tenkrát foku, protože to bylo i moje vítězství. A těch vítězství bude ještě moc. 6, 16, 16.
3: Zadně, Pupa. Podruzi, já jsem rád, že jsme slyšeli, že Pupák má ledaco za sebou a není to žádný idiot, jak se před schůzí říkalo všeobecně, já to vím. Mně se například líbilo, promiňte, že odbočuju, ale i na schůzi je dovolený se někdy zasmát. Mně se například líbilo, Jak si pupák líčil, jak si líčil na dědu. Takových míst je tam bezpočet. Dvě.
5: No. Jsem vám ještě neříkal, jak strýc továrník požádal pro místní honoraci fialkový ples. A já mu ho předčasně ukončil, vpustiv do sálu tkoře.
3: Mám dost, pupa. Legrace bylo dost. Jseš poslanec. Nejseš klaun. By se nám to nezvrhlo.
5: To je sporný, Čendo. Ono, politický kolbiště je dneska jedna velikánská manéž. Pravdou je, že klaunů je v ní dost. Poslední dobou dostali i kročitele. A v tom duchu jsem taky sestavil svůj volební program, s kterým vás nyní seznámím.
3: Napřed by bylo dobré, kdyby si soudruh Pupák zodpověděl dotazy volební, které se tady shromáždí.
5: Ano, prosím, Milera. Čendo, ještě než k tomu přejdu. Jmenuje se pořád Krchov, jo?
3: Když se nemenoval Krchov, tohle věku nepůjdu k vyřmování.
5: To myslel, jestli si nezměnil jméno.
3: Myslíš, že tady se mění jméno jako politický názory?
5: No já třeba se jmenuje Cintorín.
3: Cintorín, soudruh.
5: Já blesknu hlavou takový. Tak, ptá se soudružka P. Co je to řízená demokracie? No tak, soudružko P. To je demokracie, kde si lid vládne prostřednictvím svých volených orgánů.
3: Ano, takhle bych to... Abych to doplnil pouze, když dovolím soudružku P. Že ty volené orgány jsou potom řízeny orgány jmenovanými a jmenované orgány jsou řízeny orgány spřátelení.
5: No, je to druhý dotaz. Jestli v socialismu platí ještě heslo hlas lizu...
3: Tak mě píše soudruh té.
5: Já vím, soudruh té. Jestli platí heslo hlas lidu, hlas boží v socialismu. No tak samozřejmě, že platí soudruzi toto heslo. Ovšem, všichni víme, že komunisté Boha neuznávají. Pak je zde... Na tenhle dotaz, ten se mě bude těžko. Já jsem tady dlouhou dobu nebyl, jíte voliči, já nemám ten správný převed. Jestli by si ty, Čendo, nemohl odpovědět, jak se, já to budu říkat na tebe, ale upřímně, prosím tě.
3: Prosím, samozřejmě upřímně.
5: Jak se soudruh Krchov dívá na pobyt spřátelených vojsk u nás, ale upřímně.
3: Děkuju ti za ten. Upřímně. Soudruzi, upřímně, já jsem rád, že jsou vojska tady, protože se aspoň v noci nebudím strachy, že jsem vlítnul.
5: Je to dotaz, jaký jsem napsal díla v emigraci. No tak napsal jsem pouze jeden román o životě inteligence v Československu za posledních 20 let s názvem Doktor Podvyživák. To mi asi nevydají, takže bude lepší, když vám přečtu rovnou svůj volební program. Za A. Vymítit negramotnost na úřadech a ministerstvech. Za B. Zamezit návalům v podzemní dráze tím, že nebude. Za C. Zvýšit čistotu vodních toků zavedením kruhové kanalizace bez vyústění. Za D. Přemístit měsíc přátelství z listopadu na leden, ať to máme hned z kraje za sebou a nemusíme se tak dlouho těšit. Neodklízet v zimě na ulicích sníh, aby kontrarevoluce při plížení na stylu.
3: Na to už nedělo, to je
5: ano, já vím.
2: Taky byl nemocnej. Co si nastyl?
5: Změnit heslo se Sovětským svazem na věčné časy na se Sovětským svazem dočasně, protože je to kratší a znamená to totéž. Aha, zavést pro přátelé umístěné na našem území kurzy čínštiny, aby se po návratu domů mohli domluvit.

0: se.
1: Dokonce i na vazu solvě.
2: To si radši zaspíváme.

0: noc s hvězdou.
1: Já si vzpomínám, že jsme jednou, to už je dávno, byli s Luďkem na nějakém večírku.
2: Tak to už je dávno, to je dávno.
1: A dohodli jsme se prostě, že se budeme tvářit jako, že k sobě vůbec nepatříme. Tak to by byla nějaká legrace, no. A Luděk na to nějak během večera zapomněl a přišel a takovým dost, no, familiárním způsobem mě požádal o cigaretu.
2: Pardon, já to jenom upřesním. Já totiž jsem zásadně nekuřák, rozumíte? Já jsem mezi těma dospělýma prostě nechtěl vypadat.
1: Tak jsem se suverénně otočila, mluvila jsem zrovna s nějakými lidmi a říkám, no dovolte tedy, vy si jako myslíte, že když jste munzar, takže vám kdekdo musí vyhovět, nebo v čem si zrovna vzpomenete, že? No jo, no.
3: A jak to dopadlo?
1: No jak, Luděk to právě tenkrát zrovna tak moc nějak nejlíp nepochopil.
2: Ano, no, protože jsme se zase tak moc předem nedomluvili.
1: Ale jak to bylo to úplně jasný.
2: No nedomluvili.
1: A navíc to nebylo poprvé.
2: Nedomluvili jsme se, protože to je vždycky na mě se vším vybav.
1: A já na tebe s ničím nevím.
2: Vždycky na mě vybav než se vším.
1: Ale vždycky. Luděčko, prosím.
2: No vždycky, to vlastně ne taky, vždycky na mě vybav.
1: A proč se mračíš? Ty pojď sem, ty se mračíš?
2: Ne.
1: Uka? Ono se to mlačí. Vážně, jo.
2: No toho, prosím tě, proč to děláš?
1: Prosím tě, to byla děsná legrace. Kdy to byla taková ohromná psina, to by to nepřišlo legrační.
2: Jo, bylo to fajn.
1: Na tom večerku ses přitom popadal za břicho.
2: No, usmíval jsem se, nepopadal jsem se za břicho.
1: No, povídám, že jsi se popadal za břicho.
2: A ti říkám, že to bylo fajn.
1: Byla to ohromná psina.
2: Byla to strašná legrace, opravdu.
1: Ty mě z tebe na nic.
2: Cože? Co to děláš, prosím tě?
1: Povídám, že mi z tebe na nic.
2: To se neříká tohleto.
1: Cože se to?
2: No, neříká se to.
1: Že ty se umíš rozčílit. Tohle já na tobě nejvíc miluji, jak ty se umíš rozčílit. Ty jsi takovej jelimány. Ty snad ani nejsi
2: co?
1: To.
2: Co?
1: No, co?
2: A co? No, co to je?
1: No, zas mi tam nedal led.
2: Vždycky ti tam dám led. Jenom, že ty ho vždycky sníš. Roustáš na led jako kokr španěl. Že si ty svoje raťafáky vylámeš.
1: Jsou to moje raťafáky.
2: Některý.
1: Já ho doma víc zubů než ty.
2: O dva
1: to je hodně.
2: No to bych řekl. Řekl bych, že je to dokonce pozoruhodné, když člověk uváží, kolik ti je.
1: No nech si to, jo. Ty už taky nejsi zrovna nějaký mladík. Který...
2: No tak jsem o 5 let mladší, vždycky jsem byl a vždycky budu.
1: No, začínáš plešatět.
2: Ty taky, Beruško, ty.
3: Tak pokud vám tohle něco připomíná, upozorňuji vás, že jde o podobnost čistě záměrnou, neboť Jana Hlaváčová s Luďkem Munzarem zcela nenápadně přešli do dialogu z filmu Kdo se bojí Virginie Woolfové.
4: Je 5:00 ráno.
5: Stanice Hvězda. Bezpečně za radostí.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info

Jen si dých a už bys šel. Životem můj, kam tak rychle utíkáš, zda ti stačím ptáce máš, nemůžeš říct, tady je ty stůl. Krásně jsi to vymyslel, ty jsi vždycky všechno směl. Životem můj, ty se ščinil, mě zbyl pláč, chci tě proklít.

krásně si to vymyslel. Jen si dých a už bys šel. Život je můj. Vždyť si jak chudý kralevic, mé sny nemít, nemáš nic se mnou.

0: Noc plná hvězd.
1: Bylo to jaksi z jara, kdy starý trháč začali krepírovat. Vzdychali, fučali jak opálka ježků a dlábili břuch. Obracali se na pelechu, kňučali, jak kdyby leželi na strnisku a bolestno stonali. Že prej mají veliké pchaní v křížoch a hučání ve střevoch. A navíc měli ještě trápení ze starů, lebo jim nadávala a dělala štandrle od rána do večera. Když v nich každou chvílku zahučalo, jak v kozi pravili.
2: Počúvaj, Janeško, tak se nezdá, že se nebůří uhlísty, či co? Uvařně nečeho, lebo zahynu. Snáď je to poslední moja hodinka.
1: Anéška očporhelta napůl huby ocekla.
3: Nába, tak náčeňo buhadrů po ušách. Enom palunduješ po putikách, furt jak desi čerbere a všichni skuhýňáš. Kdyby zlapěl doma, tož ta nebude nic pchat.
2: Anéško, prosím tě, to se na mě už nehněvaj. A uvařně trochu čaju a daj tam krapku slivovice.
1: Tetka zlostno zavrčali.
3: No, to vidíš, celá na boga na křivo. Já to by se ti tak lúbilo. Jenomže ty bys chtěl hned slivovice a do ní krapku čaju. No pravda, máš ho vidět. Co jsi nadrobil, to si aj zjes. Když jsem ti uvařila země žluči, to ti potvrňák nešlo. Ty bys tak slopal jenom kořalu. Ani hltem dostaneš, já tě naučím.
1: A strýc lamentovali dál.
2: No ale Anéško, tož měj se mnou uznání, když mám to bolení čím dál větší. Snáď by bylo dobře, abys mě zavolala doktora.
1: Trháčka, jak když jich pichne, poskočili a pravili.
3: Co? Doktora? Na co si hloupý? Myslíš, že ty peníze kradu, alebo co? Ani mě nenapadne. Když máš umřít, to umřeš aj bez doktora. A daj mě pokoj. A furt neknuč. Však kdyby v hospodě zahráli, tož bys vyletěl z pelecha jak netopír.
1: Trháč žalostno zastonali.
2: Boženku, to mám trápení. Co to pán Buenom na mě poslal? Zlou nemoc a ještě horší ženu. Když ji nežere koza, tož hnedka i letí pro pastýře. A mě chce nechat zdechnout jenom tak, bez pomoci. Bože, bože, bože.
1: Tetka ocekli.
3: Nevolaj pámička, pohane. Celou dobu neznáš, až ti okřejou hnidi, to zase o něm nebudeš nic vědět. A to tkaj prý tu hostinu. Ta tě nejlepší vykulíruje.
1: No a strýcovi nic inšího nezbývalo, než pít a trpět jak Job. Až jedného dňa došla spása. Došúrali sa kořenářka Pelejštěna, známý doktor, na návštěvu a hnedka ji spustili.
4: Nále, Juro, ty špatně vypadáš, si jak paučina. Enom do truhly ťa položit a oči zatlačit. Nevím, nevím, lesti sa z toho vylížeš. Přes uši ti vidět jak přes firhaňky, a suchý si, že by sa už mohl vyspadaj ve flétně. No, co sa dá dělat? Jednou na svět, po druhej z něho. Roky jsou tu, jednou to byť musí. Však nastýpaný chlap je jenom na zlobení.
1: Trháč zhltli hořkou slinu a přáli si, aby v tu chvílu hrom Pelejštěnu spálil na oškvarek za to vinšování dobrého zdraví. Trháčka jenom pokyvovali hlavu a strýc čekali, kdy ty dvě čarodenice nad něma rožnou hromičku. Když se Pelejštěna dověděla, že strýc pijú země žluč, pravili.
4: Počúvaj, děvčico, uvař mu kůzelnou medicínu. Recepti hnedka i prozradím. Počkaj, až bude měsíček v úplňku, a běž o půlnoci na Kerchov uškubnout pcháči. A včilkaj si napiš, co všecko sa do toho musí dát. Ve svěcenej vodě z Antonínka uvaž kůsek mydla, zmíšaj s kozíma bobkama a jeleníma chupama, do toho přidaj mariánkových plev, kůšček puškvorca a pápěří z pumpelérky. Pcháči zamotají do košky z králíka a dají Jurovi pod hlavu. Za 3 dny bude jak fík.
1: Pelejštěna popřáli dobré pohody, do noše strčili špek s vajcama za recept a s Pánem Bohem odešli. A tož tak se aj stalo. Trháčka podle rady starej Pelejštěny lék uvařili. Strýc zjedli ale 3 užičky toho lektvaru a po velikém hučání ve střevoch na nich došel strašný řídký případ s hustým běháním. Ten deň přeběhli dvůr najmeň 20krát a poslední kola jich tetka už museli podpírat, lebo sa na nohách nemohli udržat. Večer měli břuch zvěsený jak zmoklý šorec, protože z nich vyšlo, co jak živ nezjedli. Zelený byli jak špenát, oči kalné, a spodní písk sa jim drkotál jak drozdový ocas. Byli tak zničený, že by za ně hadraž nedal ani puklý hrnec. Když už byli lehučky jak andělíček a trochu sa znotýrovali, vypoščali si najprv Anéšku, kerej vypucovali žaludek lepší než jim medecí na starej Pelejštěny.
2: Zbaví sa z nich chtěla a otrávit mě jak potkána, nehaň bo jedna. A to si moja žena, co? Hej, však jste se stejnak s tou potvorou čarodenickou na mě domluvili. Zadarmo ten špek s vajcama do hrtána nedostala, rapucha škaredá.
1: Tetka bečali a lomili rukama nad hlavu s bědováním, čeho sa to jenom za opatrování na mužovi dočkali, kterému přece před Pánem Bohem slúbili věrnost a lásku až do hrobu tmavého. Ale trháč, když už byli tak rozfrčaný, vyjeli z chalupy, hýbaj za Pelejštěnu a pověděli jim to tak, že by od nich pes kůrku nevzal. Ještě přes dědinu vyřváňali o čarodenicách a prohlásili, že dokáď z té mrchy nebude mět Lucifer míšek na tabák, tož dotáď nebude v dědině pokoj a že půjdu žalovat. Aby to bylo veselější, to žalovali aj tetka Pelejštěna. U súdu bylo opravdu veselo, lebo tetka sa hájili, že o nejakém jezení tej masti nebylo řeči, že prej sa s tým měl jenom mazat. Tož co, strýcu, ptali sa pán súdci, chcete sa smířit? Podívajte sa, byla to těžká operace a pomohla. A to je to hlavní. Strýca chvílku krútili, ale když viděli, že to ináč nepůjde, to škývli. A vy, tetičko, si po druhé vaše babské léky nechte. Mohlo by se vám jednou stát, že byste z toho tak lehko nevyšli, dodali pán súdci. Strýc odcházají a nažlutlý flek na Třaslavicách dává vědět, že jich ta medicína protáhla dobře.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážený pane mistrale, přiznávám se, utrhl jsem si ve vaší zahradě růži. Bylo to, když se vyjde z domu z druhého záhonu vlevo a byla červená, s několika poupaty. Přijel jsem do Meán v poledne. Dům byl tichý a nápis na dveřích mi řekl, že je ještě zavřeno, že otvírat se bude za hodinu. Měl jsem něco k jídlu, trochu vína, chtěl jsem tedy počkat na jedné z laviček, které tu jsou, ale vyšla paní a ujistila mne, že je možné vstoupit. Nevím, kdo to byl. Měl jsem jí možná říci, že vás mám velmi rád, že nejsem jedním z turistů, kteří sem nahlédnou jen ze zvědavosti, že vás mám rád už přes 30 let a že vám chci napsat tento list. Možná, že by byla méně netrpělivá a méně uzavřená. Chápu jí. Přicházejí mnozí, přihlédnou a jdou dál. Co vidí? Dům obklopený zahradou, psací stůl, jídelnu, vaše pevné lůžko, fotografie na zdech, portréty, váš i vaši paní, starou provánsalskou truhlu na mouku a jdou dál. Básník je mrtev. Hovoří se tu šeptem. Básník je mrtev. Zemřel v prvním roce první světové války. Tak praví příručky i čísla na pomnících, kterých je v tomto kraji mnoho. Nechci je podezírat, ale jdou dál. A sotva, kdy ještě otevrou stránky vašich knih. Ale jsem já lepší? Viděl jsem snad víc? Znám víc? Ne. Stál jsem ve vašem domě, pane mistrale, a trochu jsem se styděl za svůj vstup, za své rozhlížení, za to, že nedovedu říci pravdu, že nedovedu říci, nechte mne tu, vážená paní, chvíli posedět, postát, pobít s těmi předměty. A já vám při pomáce básníkovi slíbím, že budu tichý, že tady budu bez pohybu, beze slova se zatajeným dechem čekat. Měl jsem to říci. Měl jsem té paní, která tu s laskavou nedůvěrou v očích sledovala mé kroky i mé pohledy, vysvětlit svoje důvody a zůstat. Zůstat před vaším psacím stolem a vidět ho. Ne se na něj dívat, jako už tolik jiných a jako natolik jiných při nejrůznějších prohlídkách. Ne, vidět. Vidět stůl svého básníka. Vidět. Tady lehávaly vaše lokty. Tady vaše dlaň. Tady jste v listoví citů hledal plody slov. Čekal na jejich dozrávání. Na jejich dozrání, na jejich pád do trávy básně. Tady jste čekal na vycházející hvězdy, na úder prvních kapek na skla oken. Tady jste čekával. Tady lehávaly vaše lokty, tady vaše dlaň. Měl jsem pobít. Je tady snímek, pane mistrale, vy to jistě víte, na kterém jste spolu s panem Dodetem. Sedíte venku na nějaké loučce, vynesli vám křesla a fotograf, dovedu si to představit, byl plný uctivosti. Chystal si přístroj takový ten velký na stativu, chvíle mi mizel pod svým černým plátnem, zaostřoval, hledal, měnil stanoviště, obracel vaše křesla směrem ke světlu. To nemůže být jen tak zvěčnit takové setkání, i když, dovedu si to představit, nevěděl toho o vás tenkrát příliš. Pan mistral, říkal si, je nejen básník, ale člen obecně rady. A pan Dode si tu někde najal opuštěný větrný mlýn, to je podivínství. Ale na druhé straně si ho pan mistral, obecně rada, váží. A oba jsou, říká se, velcí spisovatelé. Tak asi uvažoval, dívá se na vás, zrakem svého řemesla. Viděl vás na zadní straně svého přístroje obráceně. Hlavou dolů, nohama vzhůru, nohama vašima i nohama těch křesel. A tomu připadalo trochu nedůstojné a jaksi drzé. Ale co se dá dělat, tak by se tu jevila i hlava státu. Hlava hlavou dolů, si možná řekl a zaplašil to jako pomyšlení nevhodné. Pak stiskl spoušť. Pak stiskl spoušť a světlo padlo na emulzi desky. Pak stiskl spoušť a zlomek vteřiny byl z proudu času pozdvižen do výšin šťastného trvání a kýženého zastavení. Takoví jste tedy byli. A já vás tu vidím, po tolika letech, zaostřené okem fotografa a rozostřené dojetím očí vlastních. Takový jste tedy byli. A tady je jídelna, pravila paní ve dveřích a čekala, jako už tolikrát, až ten, kdo sem vstoupí, se rozhlédne a půjde dál. Ano, tady je jídelna, nábytek barvy světle zelené, jak listí mladých oliv, truhla na mouku a jakási v Provánci častá klec. Klec na chleba, jak jsem se tu dozvěděl. A zase obrazy a šero, na zdi buben, nad oknem něco jako žerť. Není čas prohlížet si cokoliv a všecko, ale uprostřed je stůl. Kulatý stůl, ten stůl, který, jak v listech z mého mlýna píše pan Dode, a jak si tu s dojetím zas vybavuji, byl v mžiku prostřen. Bože, to bylo dnes jídílko. Pečené kůzle, horský sýr, zavařenina z vinných hroznů. A zapilo se to dobrým papežským šatonevským. Ano, toto je jídelna, pravila paní ve dveřích a šlo se dál. Šli jsme dál. Jde se dál, můj drahý básníku. Vždycky se jde dál. A pořád se něco opouští. Jsme něčím pořád opouštěni. Čas plyne jako proud. Čas vane jako vítr. A člověk se marně pokouší něco mu vzít, něco si přisvojit, aby to bylo. Aby to bylo už vždycky na dosah. A třeba vadnoucí, třeba uvadlý. A přece, aspoň pro někoho, ještě plné krve. Vůní, větru nebo žalu. A proto vyvolení píší básně. A proto ostatní rýjí svá jména do zdí zřícenin, odvážejí si mušle z mořských břehů a ukrývají květy na dně zásuvek a mezi listy knih. Tak jako já. Tak jako já tu malou červenou růži z vaší země.

0: je 6.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel...
0: Jste na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do

cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní. Nadpoloviční většina občanů České republiky si podle průzkumu agentury Kantar přeje zrušení poplatků za takzvaná média veřejné služby. Tuší zřejmě správně, že ani Česká televize, ani Český rozhlas žádnou službou veřejnosti nejsou. Slouží sice, ale fašistickým zájmům Evropské komise na straně jedné a zájmům korporátu brojícímu proti českým občanům na straně druhé. Lidé se ještě nakonec vyslovili, ať to raději platí státní rozpočet. Průzkum také ukázal, že na historické minimum od převratu v listopadu 1989 klesla důvěra ve zpravodajství s tím, že je toto rozhodně vyvážené, souhlasilo jen 13% respondentů. Realita je však jistě ještě mnohem horší, tedy horší pro vedení zkorumpovaných Kavčích hor. Proč? Inu, průzkum dělal Kantar, agentura s Českou televizí velmi spřízněná a je proto na snadě, že jej před vydáním ještě mírně vylepšil. I to však nestačilo na zakrytí už tak drtivého výsledku. Při vzrušené debatě o dalším směřování těchto médií je to tak jistě velmi zajímavá skutečnost. Oba veřejnoprávní otesánci tento tlak nepochybně cítí, ale nesnaží se vlastně za celou dobu ani opíť přiznat si jakoukoliv vlastní chybu. Naopak, v posledních měsících stále více přidávají pod kotlem a podle svého starého receptu, již zcela neskrývané propagandy, se každý den snaží o soustavný tlak na kontrolu veřejného mínění. Naposledy to šlo vidět ve vysílání v skutku kanálu ČT24. V neděli se tam při komentování uplynulého týdne sešli u jednoho stolu Radek Jón, redaktor Jindřich Šídlo, covidista Jan Konvalinka, aktivista Matyáš Zrno a redaktorka Zdislava Pokorná, aby pak téměř hodinu jedním hlasem překrucovali fakta a pomlouvali, bez oponentury samozřejmě. Snad by nám od těchto zákonem chráněných lží a manipulací pomohlo placení dobrovolné. Volají po něm ostatně i hloučky chvilkařů s pokřikem chceme platit poplatky. Dočkáme se? Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazní materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie,

0: které jednou usekla ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Na úřadě se ptá jeden jednoho. No a kolik peněz tak asi potřebujete k živobytí? On říká, jo, co já nevím, tolik peněz jsem já ještě nikdy neměl.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

města dusí věčný stín. Těsno je, až mrazí asfalt místo kopretin. Není slyšet sedmihláska podél šedých cest. Jaký div,

kde bych já ti byla blíž. Já však vím, že jsou tam místa zaslíbený kout, kde si můžem z jasna čista volně vydechnout, kde tě nic nebolí a kde není svá.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku. A pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štítech

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

co dělá Anglie. O Anglii mě vůbec nevyprávěj, to je, jak bych sedl uchem na špendlík. Spravedlnost nenajdeš tam žádnej, napřípadáš si jako tajtrlík. Reprezentanti z Oxfordu válej si fraky ve Fordu a my musíme zpívat s nima v jednom akordu, ať jsou jací čas.

nosíme, jako že nic nevíme, no přesně jako na hlavu padli. Čověče, mě se rozum hrbí nad tím, jak to tam máte blbý. My máme od lordů dávno klid, vyhostili jsme je ze země a teď si žijem nádherně, u vás by to mělo také jít. Už od těch dob, kdy začala řeci tam, že víme, že chtělo by to strukturální

Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal zrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info
0: ztráty a nálezy.info

0: hoří jako...
1: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Potkal jsem Eustacha jednou k večeru. Půjč mi 10 korun, řekl místo pozdravu. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. On byl neodbytný, tak aspoň 5, pravil. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Byl neodbytný dále, tak aspoň 60 haléřů na elektriku. Nemám, odvětil jsem, neboť jsem neměl. Ani tím se nedal odbíti a řekl. Tak mě aspoň kousek nes.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

neznám zemi, kde by nebyl Trump. Od Viktory jiných vodopádů přes Island do argentinských pam. Do světa, když kamarádi míří, mají v očích touhu prokletou. Dálka jejich bolest neusmíří, nosí v sobě kletbu staletou.

slunce, z celého světa byl kolem kruh. Ať je člověk zvěří nebo lovcem, kolem ohně najde leto kruh. Dálka určí cenu rodných strání, jednou každej oheň dohoří.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Spěcháte po ránu? Abyste mohli uvařit snídani, musíte zatopit a na to je potřeba dříve vstát. Ale proč, když si můžete přispat? Stačí mít elektrický vařič a za chvíli máte snídani připravenu. Ohříváte-li oběd nebo večeři, pak jedině na elektrickém vařiči, který vám ušetří čas.
2: Práci a čas šetří elektrické spotřebiče z prodejny Jednota.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.
6: Dřív než se ptáci probudí, tam zatratí

Májový den a je horký den a nikde žádné stíny, jen tam za řekou, hned pod pasekou, a tam leží tulák líný. Nespí, nezívá, tiše si zpívá a nezná žádný strachy, zpívá o kraji,

0: začala osmárení.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.

0: hosté na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info.

stole je pořád kousek chleba a vodka chladí se a spát máš taky kde. Ač vím, že nepřijdeš, říkám si, co když třeba.

0: zavúť Jarek a kak ti bia, môj brat.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Teda nejlepší obsluhu jsem poznala v jednom pařížském hotelu. Tam to bylo rozkošné. Tam vždycky vrátný ráno v 6 hodin zazvonil na chodbě zvoncem a vykřikl: páni a dámy, vraťte se okamžitě všichni do svých vlastních pokojů.
1: Bezpečí stanice Hvězda.

Ano, miláčku. Píšu ti jako vždycky, když musím na pár dní odjet. Chápeš, jak mi asi je. Nechávám tě tu samotnou a tolik se o tebe bojím. Ale věřím, že budeš hodná a moudrá. Víš přece, že život bez tebe by pro mě neměl smysl. Choď radši brzy spát a příjemný sen.

Ano, miláčku, věřím, že se ti bude ráno stýskat tak jako mě. Nikdo ti nenahřeje osušku, až budeš vycházet z koupele. A kdyby náhodou zazvonil listonoš, vem si župan. Nerad bych tě zastih nastydlou. Tak na sebe dávej pozor. A hlavně, miláčku, prosím tě, večer, až si lehneš, prosím tě, nekuš v posteli. Následky

0: není zrovna.
1: Jakej?
0: Ten, kdo není zrovna.
1: No jakej?
0: Ten, kdo není zrovna přes polní. Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu.
1: Co?
0: Ať se hrome trochu uvolní.
1: Jo, uvolní.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

navštívím dnes kamaráda z železniční průmky, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muziko ty hraj a vystupuji z vlaku, který mizí v dálce, stojím v České Třebové a všude kolem Pražce, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj

jeho Pražce vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. Provedl mě domem, nikde kousek z diva, všude samej Pražec, jen Máňa byla živá, to je to jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj.

Plakáty nás informují, připracovat dráze, pakliže ti vyhovují. Rychlost, šmír a saze, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty hraj.

srandy. Pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A naučíš se skákat, tak jak to umí vrabec, když na nohu si pustíš železniční pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když má děvče střebové rádo svého chlapce, posílá mu na vojnu železniční pražce, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vaštovky a muzikoty hraj. A když děti zlobí, tak hned je doma mázec, děda mráz si nepřinese ani jeden pražec, vždyť je jaro. Zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzikoty.

děvčaty střebové, chlubil jsem se silou, pozvedl jsem praže znače, že vezli mě s kýlou, vždyť je jaro, zapni si kšandy, pozdravuj vlaštovky a muzy.

0: zapni si kšandy. Lítali vlaštovky a zelená se háj.
1: Je 9 dopoledne.
2: Hlásí se hvězda.
1: Stanice Hvězda.
2: A hrajeme dál.

uzavřel. Brásle ze zanechty je ostrej jako dláto, najednou nevíš, kam bys šel. Cestou tě zdraví je

na obloze nekoneční mraky, uchvalce mlhy v údolí. Touha je čekání a v dálce noční vlaky, špinavej v okora lejzní.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Na konci dubna v jižním Libanonu izraelský voják sekerou zničil kříž se sochou Krista. O tom už jsme informovali. Skandál ještě nestačil utichnout a už se objevují desítky dalších svědectví o podobných činech izraelských vojáků, včetně plenění křesťanských kostelů. Nejde tedy o žádný exces jednotlivce, ale o jasně promyšlenou strategii. Izraelští okupanti se při plenění kostelů v Libanonu ostatně, jako i před časem, neopomíjejí natáčet a fotografovat. Na sociálních sítích je už tedy takových fotografií několik. Doufejme, že budou brzy použity jako důkazný materiál. Například i voják pózující nad sochou Panny Marie, které jednou usekl ruce a jindy zase hlavu. Jaký div, že nenávist vůči Izraeli roste geometrickou řadou, když politici, kteří donedávna byli pro zahájení jednání s tímto sionistickým státem, dnes obracejí. Vidí, kam to celé směřuje. Ve dnech, kdy si připomínáme osvobození naší země a koncentračních táborů od německého fanatismu, stáváme se svědky obdobných obludností na Blízkém východě. Izraelská armáda má na svědomí už 10 000 zavražděných dětí v Gaze. V Libanonu pak jdou lidské oběti izraelské genocidy do stovek vyvražděných a se zemí srovnaných vesnic, včetně těch křesťanských. A tak, až si budeme za měsíc připomínat tragédii v české obci Lidice, nezapomínejme, že dnes se několikanásobně větších zvěrstev dopouští jednotky izraelských nacistů v Gaze a Libanonu. Dočkají se i tyto oběti někdy spravedlnosti? Uvidíme, ale nejprve bude nutné zastavit sionistickou armádu a podporu současného Izraele.
1: Jo, pořád se něco děje.
3: Na dosmrti navždycky.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Šéf říká zaměstnanci, jak to, že přicházíte teprve teďko do práce? A on říká, no protože vy jste mě, pane šéf, včera říkal, abych si svý noviny laskavě přečet doma.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló, máme pro vás vzkaz.
1: Na dovolenou do ciziny, na kupy ubíhajících mráčků i na monumentální záběr Karlštejn a já nezapomeňte vzít sebou Exposimet.
2: Co vám dá fotografování? V létě vás udiví krásy zimní Prahy, po letech radosti dětí. Aparát se bude s vámi dívat z vlaku, z věže na rozprostřené město. A rybář, kterému neberou, se může vzhlížet v obrázku loňského úlovku.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
5: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: vysílá Hvězda.
1: Nakoukněme do 50. let.
2: Když v půlnoci měsíc zbledne a když holka oči zvedne, mlsnej čert se přitočí, holce skočí do očí.

0: páté odpolední otevřeme padesátkám dveře do Kořán.
1: Na stanici Hvězda.
2: Moje tajná lásko z pátý třídy, kam jsem s tebou chodil jako kluk, nosila si známky.

0: čelem přitisknutým na sklo okení.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Tahle tramvaj s elektrikou na Vinohradech, na to věru hledí s pýchou v Praze každý Čech. Bez koní a bez čabrak, rychle.

A tomu se potom říká chodit na vejlet. Utratě jí zlatých pět, zmoknou, když se vrátí zpět. A tomu se potom

na mol přišel z výletu, protože byl místo šárců čváně u fleků. Elektrika na Žižkově, to je vám krása, jak zasvítí v noční době, všecko zajásá. Někdy však elektrika zamračí se, zabliká, za chvilku docela zhasne,

sbírá lístky přítel Robert Klas. Onehdy též jeden dostal. Od koho byl as? Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr mutr, jak ji béře čert. Přešťasten byl pán Robert, pravda to a žádný žert. Byla na něm švígr

pláč a tisíc dohadů. Proč sám být mám z těch lidí,

holky, co hledala v řece klid. A raní slunce, když se koruna mistromů vmleze mezi kmeny.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den z tého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
3: ztrátyanalezy.info
0: ztrátyanalezy.info

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Lucián často pije. O svých 40. narozeninách se tak zřídil, že si na zpáteční cestu musel objednat taxi. Cestou se v automobilu počal svlékati. Zprvu kabát a kalhoty, na to košily. Když se chystal zbaviti se trenýrek, řidič si ho všimnul a upozornil ho. Pane, zde není hotel, to je autotaxi. Lucián se vzpamatoval a pravil. To máte říci hned. Já už jsem dal boty za dveře.
0: V bezpečí stanice Hvězda.

0: Vysílá hvězda.
1: Nakoukněme do 60. let.

0: Na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

Můj dědeček byl Forst a tvrdil jedno. Kdo neumí jodlovat, není chlap. A taky se nikdy neožení. A když se ožení, tak špatně, když neumí jodlovat.

skladem pil, ať se na huconský šípy najmout dám. Jo, ho, ho. Ahoj, páru tam hoď, ať do pekla se dříve dohrabem.

kdo chce zvednout třeba zítra, komu je to všechno chuť, kdo je sám, no jako já. Kdo má srdce v správným místě, kdo je prostě prýma kluk, ať se na hoconský šípy najmou ptá. Jo, ho, ho. Ahoj!

0: Za hodinu bude poledne.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: To, co vám nyní řekneme, není žádná pohádka. Jak funguje živá voda, nám před kamerami protiproudu osvětlil lékař, který jasně dokazuje, co nám může pomoci skutečně a trvale, než stále lepší a dražší medicína. Není žádnou náhodou, že ve světě se rozmáhá stále více rakovin. Všechno je totiž o energiích. Důkazy vidíme kolem sebe. Stačí se podívat například na zamilované lidi. Ti jsou na tom přeci daleko lépe než ostatní a není náhodou, že právě tito zpravidla nejsou ani nemocní. Stárnutí souvisí s oxidací a bojem o elektrony. My však už dlouho známe řešení. Houby, med a voda. Zajímá vás to konkrétně? Nepodvoleným přinášíme skutečnou bombu. Nový rozhovor v pořadu Zdraví v protiproudu odhaluje spojení se zázračnými dřevokaznými houbami v medu jako dokonalý zvrat v cestě za skutečným zdravím. Petr Hájek měl u jednoho stolu Daniela Fialu ze společnosti Supramedex a doktora Bronislava Čika, stojícího za celým objevem. Doporučujeme proto podívat se na celý záznam.
1: Na stránkách protiproud.info.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: O otoman. Lesní pana a pan Toman hádali se o otoman. Ukradla jsi mi otoman, řekl Toman, kleptoman.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Při nedostatku vitaminu A má sítnice nedostatek očního purpuru a člověk je pak šerostný.
2: Ano, jako kotě.
1: Řídí auto, smráká, sejde na křižovatku, svítí červená.
2: Jenže on nevidí červenou.
1: Ne, nemá dost sítnicového purpuru, myslí si, je to černá, patrně tam bude tma.
2: No a co se nestane, povalí příslušníka i s budkou, a to se nesmí. Taková budka je drahá, to se smí jenom v sebeobraně. Potom pozdě lituje, a že neměl o trošku více očního nachu.
1: Ovšem, kdyby ho měl jen o trošku víc, neviděl by zase správně. Neviděl by sice všecko tak černě, ale viděl by to růžově.
2: No jistě, ale takových lidí je málo, mnohem více těch, kteří vidí rudě.
1: Ano, a těch, kdo mají sítnicového nachu akorát. A proč?
2: No, protože jedí zdravě.
1: Ano, protože si připravují jídla na lahůdkovém margarinu Sana.
2: Správně, ta obsahuje dostatek vitaminu A. Na vepři nemůžete chtít, aby měl sádlo s A vitamínem.
1: No, to s tím se smířme. Jednou provždy, že vepř zůstane vepřem a že podle toho i sádlo bude vypadat.
2: Ano, a rostlinné tuky, to je jiná. Sana, vlastní sestra másla, ta je obohacena dokonce 7500 jednotkami vitaminu A.
1: Budete-li mít dostatek erytropsínu, nebudete šaroslepí, nebudete ze soumraku tápat.
2: A až půjdete nakupovat, řekněte bez rozpaku, řekněte Sanu, vlastní sestru másla.
1: A nebo podzemnicový či sojový olej.
2: A nashledanou.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

Ledna je, jsem jako motor, cestou uvařený, kroužky spečené bez oleje. A všude okolo mne už tramvaje zhoní, vůně mi dnešního dne mé město voní. A stovky aut a spěch v radostných tvářích, co radostný člověk to ček, všem se to daří. To jenom já se kaboním pod obecný vkus, jako když na svůj vlastní

kalendář, na takým listu je, snad najdu jméno, kterým snad přibližně se jmenuji. Nechám si přes hlavu profrčet gazik, ať se mi konečně rozední, ať vím, kde žiji a který jazyk je v téhle zemi úřední. Ať pochopím století a rok, co se píše, už když se probudím, a ne až jdu spát. Vždyť noc rychle přeletí, zas budík je slyšet, a odkud mají lidi na mě furt ohledy brát. Až budete číst tuto mou báseň, při raní kávě, při holení, při cestě v autobusu, v bufetu bez ubrusu, v bivaku na Elbrusu, po rozednění, až budete číst tyto řádky, ve frontě na celer, či na mrkev,

0: Moc děkujem. Totiž dneska je vyhlášený den mezinárodní poezie. Říkám to dobře? Ne? Včera byl den štěstí a dneska je den poezie. No, tak ono je každý den něco. Ale když už, tak já jsem odjakživa měla ráda poezii, ať už tu býtnickou, ať už tu americkou, ale samozřejmě tu českou. A jednou jsem si četla v knížce od Vladimíra Janovice, kterýho jsem předtím neznala. A říkám si, Hrome, tahle ta báseň, ta je vlastně v tříčtvrtečním rytmu. No a takhle vznikla ta jeho Madonna z Roští, kdyby pan Janovic nás dneska poslouchal, takže ho moc děkuji.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Stanice Hvězda.

0: Hvězdo.
1: Hovoří stanice Hvězda.
0: Jde o to, aby o něco šlo.
2: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
0: Na stránkách Akademie
1: ztráty a nálezy.info.
0: Ztráty a nálezy.info.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Jdou dva skoti po ulici, ten jeden říká, prosím tě, jak to chodíš? Ten druhý říká, ale já nosím poklukovi boty a ono to strašně tlačí. Ten druhý říká, no co blázni, že budeš mít samý kuří oka. Ten říká, no jo, no teď proto to nosím. Já našel škatulku na plastě na kuří oka, já to přece nezahodím.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: na vlně bezpečí.
1: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do kořán.
0: Dnes od 6. večer.

0: Stanice Hvězda.
1: Ono se řekne nevzpomínat. Ono se řekne koukat dopředu. Ono se toho vůbec řekne, ale kdo mi řekne jak? Co pak já to dovedu?

starou kytaru. Mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru, o těch si dávám zdát. Mám rád cesty z kamene, mám rád jiskry z plamene, mám rád lesy zelené, do těch si chodím hrát.

život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád ranní svítání, mám rád cesty do strání, mám rád každé konání, které má pevný řád. Mám rád lidský pláč i smích, mám rád čerstvý bílý sníh, mám rád lidi v

pravda život mračí, těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád první jarní den, mám rád matky s dítětem, mám rád slunce nad světem a to si nedám brát. Mám rád rady staleté, mám rád úsměv dítěte, mám rád život ve světě, kde každý zpívá.

těm, co mi věří, chci zpívat dál. Mám rád starou kytaru, mám rád písně o jaru, mám rád vlaky na páru,

0: je 1 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
2: Hovoří hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým světem.
3: Já jsem po světě tak stával při ruletách, marně hledal vzrušení. Štěstí bral jen po tabletách, o vás neměl jsem tušení. Já jsem po světě tak, já i s ďáblem se střách, aby ze mě nudu střás. To byl mění, utrácel čas.

0: poslouchejte na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Bývalý komunistický lampasák Pávek a převlékač kabátů, sídlící toho času dočasně na Pražském hradě, předvedl další kousek svého politického divadla. Odjel totiž na summit do Bukurešti, takzvané Bukurešské devítky, kde horlivě ladil společný postup před summitem NATO v Ankaře. A to přesto, že ho podle všeho česká vláda do Ankary na jednání za žádnou cenu v rámci bezpečnosti České republiky nepustí. Absurdnější scénář by snad nevymyslel ani Franz Kafka. Na sociálních sítích se pak pochlubil, jak s Markem Rutem a dalšími partnery koordinuje obranu východního křídla Aliance. Ruské útoky prý nejsou vzdálená hrozba, ale, citujme, přímé ohrožení naší bezpečnosti, konec citace. Tyto trapné lži ostatně opakuje už několik měsíců a nově, díky bohu, jeho sólové účinkování nezdílí už ani ministr zahraničí Petr Macinka. Pavlovi naopak opakovaně vzkazuje, aby se zahraniční politiky zdržel a nechal ji na vládě, která ji má jako jediná ostatně v kompetenci a nese za ní také politickou odpovědnost. Rozpolcené NATO však mezitím spolu s Pavlem chrlí další a další prohlášení o jednotě v bratrské soudržnosti. Připomeňme, že onu Bukurešskou devítku tvoří především země, které obkličují Rusko, jmenovitě tedy Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Bulharsko a Česká republika. Měla se vedle evropské koalice ochotný stát blokem válečných štváčů, jenže situace se v realitě postupně mění. Slovensko pokračuje ve snaze vést s Moskvou dialog. V čele české vlády už není Fiala. V Bulharsku si občané nově zvolili euroskeptika Radeva a rumunská probruselská vláda se právě v přímém přenosu zhroutila. A my? Pustit prezidenta Pavla na jednání bylo sice chybou, na druhé straně však potvrdil, že s vládní zahraniční politikou prostě skutečně není kompatibilní.
1: Jo, pořád se něco děje.

kupec na rohu maličký, zapadlý krám. Čtu známá jména, na hřbetech knih v duchu je otvírám a listuju v nich, hledám nejhezčí básnickou sbírku a pak ti ji dám, a pak ti ji dám. V úzkých uličkách na starém městě se procházívá. Má tam voňavkář na rohu maličký zapadlý krám. Na zlatých štít

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Stalo se mi rovněž, že jsem měl na kvap. Vlak už se rozjížděl, když jsem se přiřítil s dvěma obrovskými kufry. Rozběhl jsem se za tím dopravním prostředkem, leč marně. Spocen a nevrlý vracel jsem se zpět. Tu jsem potkal železničáře, který byl pozoroval mé počínání a otázal se mě jízlivě. Vy jste chtěl ten vlak chytiti? Tu jsem se rozčilil a zvolal. Ne, já jsem ho vyhnal.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: 30 000 značek na cítišti se zaplní Sokoly. Obrovské hlediště naplní diváci. Kdo bude mít největší úspěch? Žadstvo začne veliký sokolský svátek a po něm přijde dorost. Sled dorostu je obrovská oslava jara a mládí. Nevíš, je-li krásnějšího cvičení či jeho průvod, který má tak naprosto svůj ráz, ráz mládí a síly, kypící a překotné, která nepočítá kroku a je vždycky už o skok napřed a dál, než se domníváš jí vidět hmotnými zraky. Muži promluví k národu svými prostnými. Byla a jsou vždycky velkolepá a přinášejí nové myšlenky. Ženy se odvažují velkolepé ukázky kázně svojí rejí. Každý má svůj úkol a své povinnosti o sokolském zputování do Prahy, hlavního města republiky. Tam se napřed síla lidu Tyršova odnech Sletový. A právě tak se napřed tam, kde by snad hrozilo nebezpečí, neboť celý Slet je výrazem snahy všech věrných, vyjádřené Sletovou scénou a přísahou, že dobudujeme a ubráníme.
0: Uměli to, že? I my to umíme.
2: I my to umíme.
0: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

0: Tiepes.
1: O 5. odpolední otevřeme 50. dveře do Kořán.
2: Na stanici Hvězda.

0: Hraje hvězda.
1: Stanice hvězda.
0: Na vlně bezpečí.
2: V lesích Ontária čerstvá smůla voní, tam, kde silných mužů paže vládne jen, kde sosny staleté se pod sekirou kloní, v kempu dřevorubců žije slaboch Ben. Mlčí stále jen a snáší strasti žití, a když kamarádů výsměch dávno stich, v noci nad jezerem polárka, když svítí, odpouští jim věc.

na cestu mu dává bez nábojů zbraně, kdyby se snad před kojoty bránit chtěl, kdyby se mu chtělo vystřelit si na ně, že by stejně, jak se míří, nevěděl. Bez nábojů prý se aspoň nepostřelí, kdyby třeba přemohl strach a ránu dal. A když ještě dodal, snad se vrátíš celý,

tábor nebyl náhle přepaden bandou, kterou vedl jednooký Billy, kterým mnohý trapér byl už zastřelen. Na 5 kamarádů 10 koltů cílí, každý z nich už s životem se rozžehnal. Když tu náhle výkřik zazněl

30 koltů na to, cíl svůj i hned mění, míří tam, kde v jejich zádech stojí Ben. Leč pět kamarádů v tom též okamžení střelbu spustí, dokud Bill je překvapen. Pak už v trávě leží jednooký Billy a s ním jeho čtyři muži, mrtví jen. Jako šestý s nimi, s nenabitou zbraní,

0: jsou 2 hodiny odpoledne.
1: Posloucháte stanici Hvězda.

začátku světa, hned ze samého kraje. Člověk zkouší projít božím zákazem, za trest je pak vyhnán ze zahrady ráje. Začne lovit zvěř a obdělávat zem, pokud vím, mám v bolestech se rodit, v životě starostmi se brodit, za svůj hřích. A na konci své cesty nemá vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Běží roky, staletí a člověk hledá způsob, jak obejít nemoc, jak život nastavit. Mikroskopem proniká do útrob, laserová souprava chystá zkušební vrt. Uhlíkatá ocel skalpele se blízká v dlani, ve snaze do nemocných tkání zdravý orgán vši. A transplantace nechce srůstat, v těle se něco brání.

0: vystoupí kapacity všech vyspělých zemí. A karta padá na černý kontinent. Kapské město hlásí první mezi všemi. Profesor Barnard a jeho šťastný pacient, pokud vím, tak do všech řečí světa je přeložena věta, že člověk bude zbaven prokletí. Po velkém kroku vědy i medicína vzkvétá, končí se 60. léta 20. století. Po světě se povídá, že roznesli ho nejspíš vrány. Někdo zase tvrdí, že se šíří sám. Rozmotejme fábory a otvírejme brány. Elixír naděje přichází k nám. Až nikdy nikdo nikomu v bolestech nebude se rodit, v životě starostmi se brodit, bude smazán hřích. To jenom my na konci cesty nebudeme vědět, co si počít, zatímco svět se bude točit, východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih. Východ, západ, sever, jih.
1: Slyšíte hvězdu.
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
4: Na stránkách Akademie
5: stratyanalezy.info
4: stratyanalezy.info

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Trosečník byl 15 roku na ostrově opuštěn, až mu moře konečně vyvrhlo ženu. A žena vidí toho muže a jde k němu. 15 let si na to čekal, teď to máš. A on říká, ty máš pivo.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Praha nejde mi tak dlouho otevřít. Zvoní. A co slyším? Zvoní. Otevři, nebo tě...
1: Mám otevřít, nebo mě.
0: Zvoní. Nedráždi mě.

0: Začnu řádit jako zběsilej golem. Buší. Otevři, nebo z těch dveří udělám tunel. Buší. Nechci, aby se ve mně probudilo zvíře.
1: Oh, shit!

klavír stál a vy jste na něj z hecu hrál svý první tango. V ten večer měl jste trochu vztek, když jedna z místních baletek vás líbala a říkala, maestro tango. A když vás přišla první zlost, tak byl

Beethoven. A Chopinovi šeptal list, že není si tak zcela jist tím, co je tango. To nechápal by jak těživ, že za pár korun, za pár piv jde někdo hrát a k tomu rád. A k tomu rád, maestro tango. Proč denně čistit od rána falešně zuby pijána? Nač etudy a prstoklad, i bez nich se dá přece hrát.

co bylo dál. Když přeletělo roků pár, tak stal se z kabaretu bar. To tam je hraní za pár piv, jen ozývá se jako dřív půlnoční tango. A nikdo se vám nediví, že smutný jste a šediví, jak starý sníh, jak vdovců smích, jak vdovců smích, maestro.

tam dole přece něco muselo zůstat. Aspoň trochu hudby. Byla přece tak krásná.

0: potom zmizel by stín a se stínem i můj splín.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60kám dveře do kořán.
1: Dnes od 6 večer.

Mě se ztratilo, stojím na kraji města jménem Babylon, ničemu nerozumím, vůbec nic nechápu a nemám žádný plán. V cizím městě samé cizí ulice, cizí písmena a cizí krasavice, v taxíku po mně chtějí divné bankovky, velké jak cirkusový stan. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, trhaní lačně chodí kolem plných stolů, brčkama dopíjejí nedopitou Coca-Colu, po hlavní ulici v šaškovské čepici kráčí apoštol Jan.

pasáži chtěl jsem projít do jiného dvoru, ale panáček ukazuje červená na semaforu. Nejprve jede všechno, co je hnědé, a potom veliký žev. Ten chlapík, co mě kopl, řekl sorry a pak šel, ale ono to stejně bolí, jako kdyby chtěl. A to, co kape z mého rozbitého kolena, je moje, ne jeho krev. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova. Před světem na útěku, ubran novověku, novověku. Vozíkem pojedu sám mezi regály, koupím si všechny věci, které na mě čekaly. Barvy olejovky, potápěče do sodovky, struhadlo na mrkev.

Ani Marilyn, a k tomu všemu ještě v saténové košili, ve vlasech rudé květy, vrazím na toalety a řeknu, tady jsem. A bude ticho, budou se divit, všichni ti kovbojové rádi, že jsou ještě živi, a ani kapka vína neukápne na podlahu, na kachlíkovou zem. Ruce z papíru, nohy z olova, signály z vesmíru a obrázky z Kosova, před světem na útěku. Ubran novověku, novověku, úsměv na červeno, tváře na bílo, jako dítě, které má, mě se ztratilo, jako ptáče, které vypadlo z hnízda, má vnuk křídly a uletím všem. Má vnuk křídly a uletím.

0: odbyla třetí odpolední. V tuto hodinu, 3. dubna, zemřel na kříži Ježíš Kristus.
1: 19. května se slaví památka svatého Petra Celestína, poustevníka a papeže. Narodil se kolem roku 1209 nebo možná 1215 jako Pietro Angelerio v kraji Molise na jihu Itálie v rodině chudých rolníků jako 11. z 12 dětí. Už jako chlapec projevoval hlubokou zbožnost a touhu po samotě. Vstoupil k benediktínům, ale brzy ho klášterní život přestal uspokojovat. Toužil po přísnějším odloučení od světa. Odešel nahoru Morone v Abruzách, kde žil jako poustevník v jeskyni oddán modlitbě, postu a tvrdému pokání. Nosil žíněné roucho a železné řetězy, živil se chlebem a vodou. Pověst o jeho svatosti se šířila a přitahovala další muže hledající podobný způsob života. Tak kolem sebe postupně shromáždil komunitu poustevníků, z níž vyrostl řád Celestínů, schválený roku 1264 papežem Urbanem IV. Jako větev benediktinského řádu. Za Pietrova života čítalo toto společenství již 36 klášterů s více než 600 řeholníky. Pietro sám však správu řádu přenechával jiným a stahoval se do stále odlehlejších jeskyní, nakonec až nahoru Majelia. Roku 1292 zemřel papež Mikuláš IV. A kardinálský sbor, zmítaný soupeřením mocných římských rodů Orsíniů a Kolonů, nebyl po více než 2 roky schopen zvolit nástupce. V této zoufalé situaci napsal Pietro, tehdy již více než 80-letý stařec, kardinálům varovný dopis, v němž jim hrozil božím hněvem, pokud budou nadále otálet. Dopis zapůsobil nečekaně. Kardinálové se rozhodli zvolit papežem právě jeho. V červenci 1294 dorazilo na horu Majelia slavnostní poselství s oznámením volby. Pietro se zdráhal, ale nakonec přijal zvolení jako akt poslušnosti vůči boží vůli a přijal jméno Celestín V. Pontifikát nového papeže se ukázal od počátku jako nešťastný. Celestín, zvyklý na ticho jeskyně a prostotu poustevnického života, se nedokázal zorientovat ve složitém světě kuriální politiky. Nechal se ovládnout neapolským králem Karlem II. Z Anjou, v jehož sídelním městě zřídil papežský dvůr ke zděšení části kardinálů. V papežském paláci si nechal zbudovat dřevěnou celu připomínající poustevnu. Jmenoval řadu nevhodných kandidátů do vysokých církevních úřadů, často pod vlivem neapolského dvora, a brzy si uvědomil, že situace je neudržitelná. Po 5 měsících, v prosinci 1294, učinil něco do té doby téměř bezprecedentního, formálně abdikoval. Předtím však vydal dekret potvrzující právo papeže vzdát se úřadu. Jeho slavný abdikační projev zněl: Já, Celestín V., papež, svobodně a dobrovolně se zříkám nejvyššího pontifikátu. Dante Alighieri ve své Božské komedii umístil Celestína k bráně pekla, jako toho, kdo z bázlivosti učinil velké odmítnutí. Neboť jeho abdikací se otevřela cesta na papežský stolec ctižádostivému kardinálovi Benedetu Caetanimu, jenž se stal papežem Bonifácem VIII. Petrarka naproti tomu Celestinovu abdikaci obdivoval jako akt pokory a duchovní statečnosti. Bonifác se obával, že by se Celestín mohl stát nástrojem opozice, a proto nedovolil starci vrátit se do jeho poustevny. Pietro se pokusil uprchnout, skrýval se v lesích a nakonec chtěl odplout přes Jadran, ale byl dopaden a uvězněn na hradě Fumone u Ferentína. V těsném žaláři, sužován nemocemi a stářím, zemřel 19. května 1296. Okolnosti jeho smrti zůstávaly po staletí předmětem dohadu. Otvor v jeho lebce vedl k podezření, že byl zavražděn, ale moderní forenzní vyšetření prokázalo, že poškození vzniklo až po smrti, patrně při některém z pozdějších pohřbívání ostatků. Ty dnes spočívají v bazilice Santa Maria di Colemaggio v L'Aquile, kterou sám papež nechal vystavět. Všemohoucí věčný Bože, ty jsi dal svatému Petru Celestinovi prosté srdce plné lásky a víru, která přemáhá zlobu světa. Postavil si ho pak do čela své církve, aby jí sloužil, neboť jen ty víš, jaké důvody máš pro to, abys nás povolal, kam se ti zlíbí. Na přímluv svatého Petra Celestína chraň všechny pastýře svého lidu i společenství věřících svěřené jejich péči a veď je cestou k věčné spáse. Prosíme tě o to skrze tvého syna Ježíše Krista, našeho pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen.

Kdysi dávno v Colorado Springs poznal jsem pár očí hlubokých jako tůně. Patřil dívce, která žila tam, kde skalisté hory dosahují k oblakům. Každý o toho zrazoval, když chtěla se mnou domov opustit. Prý ztratit krásu rodných hor je horší, než přestat žít. Přesto však šla se mnou doprostřed plání daleko za obzor, kam orel nikdy nezalétne, kam nezavane vítr z hor. Můj život byl plný slunce, jen občas ho zakryl mrak, a to vždy na večer, když směrem k horám zatoulal se její zrak.

rychleji než voda v horské bystřině, letěly měsíce kolem nás. Až náhle se život zastavil, jak ta voda, když postavíte hráz. Našel jsem smutný dopis, prý štěstí, jak mě provází. Srdce jí vždy volalo zpět do míst, odkud pochází. Chtěl jsem jí dát lepší život, tím se mi vlastně ublížil. Mé dívce byly hory vždycky bližší, než já jsem se kdy přiblížil. Teď jsem zase tady v Colorado Springs a k horám zlížím s planou nadějí. Jen zázrak mohl by mi ji vrátit, zázraky však se nedějí.

0: Halo, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Povídá jeden depak, hochu, dneska už se tak žít nedá jako dřív. No pojej, dřív jsme například s manželkou chodívali do těch nejdražších barů, že jo? Jedli jsme tam kaviár, pili jsme francouzský koňak. Depak, dneska si to můžu dopřát už jedně já sám.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

0: Haló? Máme pro vás vzkaz.
1: Tak tedy dneska stručně o omeletách.
2: Tedy správně, omeleta je těleso válcovitého tvaru, k jehož přípravě je zapotřebí pánev tak velká, aby v ní omeleta dobře těsnila.
1: Aby sahala od kraje ke kraji.
2: Jinak není k omeletě potřeba skoro nic, než 3 vejce a lžíce vody.
1: A sana, vlastní sestra másla.
2: Pochopitelně, že sana. Tuto vlastní sestru másla úvodem rozpustíte na pánvi, ne celou, jenom kousek.
1: Ovšem, že kousek, a zatímco se bude rozpouštět, ukloktáte 3 vejce s vodou.
2: A se lžíci vody.
1: A toto nalijte na rozpuštěnou sanu, přičemž z pánví otáčejte, aby se to vykroužilo. A dáte to pak celé na oheň.
2: Ovšem i z pánví.
1: Pochopitelně. A hlídat ještě dříve než zuhelnatí, šoupnete ji na talíř. Máte ji na talíři?
2: Mají na talíři. No tak a teďka dávejte pozor, co všechno se s takovou omeletou dá dělat. Pozor.
1: Omeleta připravená na saně se dá posypat strouhaným sýrem, to za prvé.
2: Ano, anebo naplnit směsí dušené karotky a hřívku, to za druhé.
1: A nebo udušenými rajčaty či udušeným hráškem.
2: I to jde, jeli však u vás právě jako obvykle přechodní nedostatek rajčat, hrášku, karotky, hřívku a sýru a hřebíku, naplňte omeletu rockforem anebo folklorem.
1: Nesnášíte-li rockfor ani folklor, zhotovte náplň z uzenin a zeleniny.
2: A nebo zavařeninou ředěnou vínem.
1: To je to, pálžit z vína do zavařeniny, zbytek do krku, až budete mít láhev v sobě, vymyslíte 10x tolik náplň, než my tady bez láhve.
2: Ano, a všech těch 10 náplní namažte na tu poslední omeletu pro manžela a k ní postavte cedulku: kocourku, přijdu ve 3 ráno, už se mi po tobě stýská, čau, čau.
3: Uměli to, že? I my to umíme.
4: I my to umíme.
3: Chcete prodávat a současně podpořit Hvězdu? Využijte reklamní službu Stanice Hvězda.

policejní hlášení. Vyhlašujeme pátrání po 18-letém mladíkovi. Výška 180 cm, tmavé vlasy, sportovní postava. Odjel na motocyklu na schůzku se svou dívkou. Naposled byl spatřen, jak odjíždí z domova. Říká si Hurikán.

0: Jsou 4 odpoledne.
1: Posloucháte Hvězdu.
0: Tady Hvězda.
1: Bezpečně za starým dobrým svět.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

že ten kos měl však nos, viděl zblízka, že každý nepíská. Jeden švec, že si

dnes hledí v němém úžasu, jak běsní s puškou u pasu. Na školním dvoře malý renegát, teď vyjít schody nestačí.

0: holka za vodou.
1: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
2: Za krásného počasí lze vychutnati přírodní krásy a opájeti se vlahým podnebím. Proto jezdím přiměřeně a nikoliv jako blázen. Tak jsem rovněž přijel k benzinové pumpě a objednal 2 deci benzinu. Učinili žádané. Na to jsem žádal ještě 5 centilitrů a malou štamprdli. Zaměstnanci čerpadla se divili, proč chci tak neobvyklé množství pohonných hmot. Sdělil jsem jim. Mám to vypočítáno.

0: přesně k bratrovu obydlí, kam jedu na návštěvu. Neumím to zastavit.
1: Bezpečí stanice Hvězda.
2: Telegram s adresou svět, píšu v něm pět blídných vět.

0: Vím, že z těch lodí, o kterých všichni sníme, nikdy žádná pro nás neplula přes oceán. Byla jsem ráda za všechny šťastné chvíle, chcete-li, u přepážky vám je odevzdám. Nechce se vždycky jen smát a nebo brečet, nedá se vždycky všemu rozumět. Co po vodě v moři, to je po lidských řečech, v srdci to hoří a už nehřeje.
1: Hvězda.

0: společnost. Kariéristů už máme dost.
1: Na vlně bezpečí.
2: O 6. odpolední otevřeme 60. dveře do Kořán.
1: Dnes od 6. večer.

Přišel jsem na svět, abych si postavil život dle obrazu srdce svého. Chlapecké srdce je písnička na začátku, plán pro zámek, který by s lidem jak milé dal k svátku. Ale mužovo srdce

Kamarádova, věci zrozené z lásky, světla a víry. Dnes při mě stůjte a třikrát mi věrnější buďte, když zůstal jsem na světě sirý. A modlete se, aby mi narostlo srdce statečné a nesmlouvavé, a věřte dnes za mě, že tomu tak bude. A věřte dnes za mě, že postavím dle obrazu jeho,

Když kvetou v krámku pod podloubím fialky pro štěstí, když taxikáři tiše troubí na rohu náměstí, zpívám si večer na nábřeží písničku, která s vodou běží pod mostem.

blízká laguna, když dřímá v zadumaném stínu kordilér. Pirát s krvavenou šerpu štímá, šerif si láduje revolver. Bykovická rýžoviště zlata šeří se v příboji sázavy. Ale za to krčmářova chata křepčí rykem chlapské zábavy. Když tu náhle co se děje, divný šum od houští.

0: Babička Mary, ta skrotí křepce, hřebce, ať chce či nechce. Ju, du, du, du.
1: Žádné zuby z jelenice sukně, ale za to tvrdé bicepsy. Mary má vždy slivovici v putně, to mamik se strčí do kapsy. Klika cvakla, v krčně dveře letí a babička vchází do dveří. Pintu činu, lumpové prokletí, bez zubou dá s ní za láteří. Vypiju to jen ve stoje, jdu do volebního boje. Zřím zas město drahý,
2: nejkrásnější.
1: Jedu volit do Prahy. Dopije a aby se neřeklo, putikáře změní v mrtvolu. Dostal jsi mě, cizinče. Za zády máš těchovické peklo s švajsnou svatojánských atolů.
0: Mary, babička Mary, pádluje bez námahy po proudu až do Prahy. Stoletá Mary, babička Mary, jde do volebního boje za kovboje.
1: Ledva v Praze kotvu vyhodila, pro babičku nastal hrozný čas. Neboť každá strana hned tvrdila, že jí náleží babiččin
0: hlas.
1: Malá stejně jako velká strana psala, že bude mít ohlas víc. Že ta druhá strana je nahraná, oni že mají hlas ze Štěchovic. Stoletý věk prý nevadí,
0: nevadí.
1: Na předáka je to mládí.
0: To mládí
1: ze všech,
0: všech
1: nejvíce,
2: víc a více
1: volala i pravice. Tak babičku, pro kterou vždy byla válka z lidojedy legrace, tu babičku za pár dní zabila.

0: sedle, ve volbách byla vedle. Bojovnou Mary,
1: babičku Mary, volbama zabitou, vzal k sobě manitou.
2: Volá hvězda. Vybíráme z 50. let.

0: šedesátky o šesté.
1: Na stanici Hvězda.
0: Léta šedesátá. Na stanici Hvězda.

přece nejsou vůbec tajemné. Vysvětlení se najde lehce, nevidí, kdo vidět nechce. Nechce slyšet pravdu ode mne. Mně totiž, i když v sále světlo zhasne, je všechno jasné. Těm ostatním zasne. Jsem žena, která ví víc než to, že je žena. Jsem žena, která ví, a v tom je moje cena. Jsem žena, která ví, co lidem štěstí maří. Jsem žena, která ví tak, jako jiná vaří.

0: Haló, tady stanice Hvězda. Vzpomínáte?
1: Potkaj se dvě a povídá ta jedna. Poslyšte, já slyšela, že ten váš manžel se otrávil plynem, no to je strašný. Ta druhá říká, no to je hrozný, víte. Já když pomyslím, jaký zas budu mít účet za plyno, tak bych snad brečela.
0: Bezpečí stanice Hvězda.

že je to moc fajn nemít chyby. Každý den, když se holím, dívám se do zrcadla, jestli už náhodou nemám tu svatozář. A včera, představte si, co se mě včera stalo. Včera, když jsem si odepřel druhou vodku, tak mě vám začalo nějak svrbět na zádech. No, možná, že mi ty křídla přece jenom narostly.

0: Posloucháte Stanici Hvězda. Bylo nebylo.
1: Jen si zpívej, špačíčku, zpívej. Co pak tobě je, hej? Klícku ti denně uklidím, zob ti nasypu, čerstvou vodičku naleju. Jo, to já jsem na tom hůř. Od rána do večera sedím na verpánku, spravuju staré boty a moje háta se toulá po městečku. Teď to ale bude snad to trošku lepší. Víš, špačičku, co jsem koupil? Kozu jsem koupil. No, kozu. Koza jako pana. Háta ji ještě neviděla. Pěkně jsem vybílil chlívek, připravil podestýlku a už je tam. Tereska jí budeme říkat. Krmení dá políčko, něco se nažne po mezích a háta bude mít co dělat.
2: Cizí koza?
1: Kde pak cizí, milá háto, to je naše koza, naše Tereska. Ušetřil jsem si pár grošů a koupil jsem ji na jarmarce.
2: Naše koza? Ševče potrhla, blázne jeden, bláznivá. Co ti to jen napadlo? Sami nemáme co jíst a ještě živit kozu. Kus kloudné sukně nemám. Poslední šaty si mi koupil před 5 lety. A já mám sloužit koze. Kydat hnůj, pastvu schánět, seno sušit, mléko dojit. Já. Ale počkej. Koupil jsi kozu?
1: Koupil jsem kozu.
2: Aha. Dobrá. Když koupil, tak koupil. Ale starat se o ní budeš ty.
1: Ženo, nemoudrá, pošetile jednáš. Zapomínáš, že muž je hlava domácnosti a chceš, aby všechno bylo po tvém.
2: No?
1: Tak jdi, podoj kozu, postav mléko na plotnu. Já si zatím rozmyslím, co a jak.
2: Rozmyslí. Ale stejně. Jsi nemehlo a budiš k ničemu. Jen si vymýšlíš. Jak bys mi strpčil život?
1: Mlč, ženo, mlč. A poslouchej, co jsem vymyslel.
2: No.
1: Až 3x klepnu na stůl, začneme oba mlčet. Kdo první promluví, bude se starat o kozu celý měsíc. Pak uvidíme, jak dál. Tak rozuměla jsi? Pozor, začínáme.
2: Tak vidíš, holka, to jsem to dopracovala. Jenomže na mě si nepřijde. Abys věděla, doma nepromluvím, kdybych si měla jazyk ukousnout. Víš? Jehe, jak se ta koza na člověka rozumně dívá. Jenom promluvit. No jo, co ty bys mi asi vykládala, Teresko, kdybys uměla mluvit, co? Co? No, to víš, já tý tvý kozí řeči nerozumím, víš? No, podívej, já si půjdu radši popovídat k sousedům, víš? Ale pro pánička, no co se to u nás děje? Tolik kouře, snad nehoří. Už jo, hoří. Lidičky, pomoc! Hoří nám chalupa! Pomoc! No to je mlíko. Fuj. Mlíko uteklo a on si tady klidně sedí a kouká na to. Muži, Krišpíne, nemehlo jedno. Proč si to mlíko neodstavil?
1: No tak vidíš, háto, mléko je pryč a ještě k tomu si prohrála.
2: Jak to?
1: První si promluvila.
2: Jo.
1: Máš po celý měsíc kozu na starosti a nikdo ti nepomůže. Seber Teresku a zaveď ji na pastvu. Na tu louku, slyšíš? Na tu louku k lesu. Tam je lepší tráva.
2: A mám to. Místo, abych chodila na táčky k sousedkám, povídám si na pastvě s kozou. Ale povídám s kozou. Já povídám koze. Mě už to nebaví. A já vím co. Já si zajdu do lesa, podívám se po hříbkách. Byly by dobrý k večeři. No? Jo, a ty se tady pěkně pasteresko. Počkej, povolím ti trošičku provaz. No, a přivážu tě ke stromu, tak. Však koze se přece nic stát nemůže, ne?
3: Hele, koza!
4: No, koza.
3: Sama? Nikdo ji nehlídá?
4: Odejď, nehlídá. Ona se nestratí.
3: A co kdyby se ztratila?
4: Proč by se měla ztratit?
3: Aby nám pomohla k penězům. A taky, že pomůže, jakože se Enspiegel jmenuju.
4: Jak by nám koza mohla pomoct k penězům?
5: No ty jsi Matěj.
3: Prodáme ji.
4: Prodáme.
3: Vlastně ty ji prodáš.
4: Jo. Kde a komu?
3: Přejdeš les a přijdeš napřed do první vesnice a pak do druhé. V té druhé je řezník, ten ji koupí.
5: A počkáš tam na mě v hospodě.
4: A to jo. A co ty, Enspiegle?
5: Já.
3: Hned uvidíš. Sundej té koze ohlávku.
4: Jo.
3: Tak, trochu jí povol.
4: Jo.
3: A teď mi ji navlékni na krk. No. Přitáhni, no neboj se.
4: Já tomu nerozumím.
5: Ale to nevadí, Matěj. Vem kozu za provaz a ať už si za lesem.
2: Prokrndy, pindy. Kde je naše Tereska? A kdo jste vy, člověče? Kde jste se tady vzal? Ale proč jste uvázaný na provaze?
5: Milá paní, veliké neštěstí se stalo a zároveň veliké štěstí. Vaše koza,
2: co?
5: Jak bych vám to jen řekl?
2: No já byste to... No co koza, co je s ní? No, kde je?
5: Zkrátka, vaše koza jsem já.
2: Že? To by jako... Vy jste naše koza?
5: Ano, já. Jen mě prosím vás vyslechněte, všechno vám poctivě povím. Pocházím z daleka. Měl jsem hodnou maminku, ale byl jsem tuze neposlušný. Nechtěl jsem jí pomáhat. Nechtěl jsem vodit kozu na pastu a když jsem musel, nechal jsem kozu kozou a toulal jsem se po lese. Jednou se vám koza zabíjela a už jsme ji nikdy neviděli. Snad ji vlci zadávili. Vrátil jsem se domů s pláčem, ale maminka se tehdy tuze rozhněvala a ve zlosti zvolala: sám se staň kozou na celých 10 let.
2: Pro pánička. A co se stalo potom?
5: Jakmile maminka pronesla kletbu, cítil jsem, jak se proměňuju. Tělo se mi protáhlo. Z rukou se staly přední nohy. Tělo mi porostlo srstí. Na čele mi vyrazily rohy. Zkrátka, stala se ze mě koza.
2: Ale, tak vy jste naše Tereska.
5: Ano.
2: Pojďte se mnou. Proto vy jste měl takový moudrý oči.
5: Dnes, milá paní, uplynulo právě 10 let a kletba minula. Pusťte mě, prosím vás, ať se mohu vrátit do rodné výsky.
2: Ale to víte, milý človíčku, že vás pustím. No, jen si jděte, kam vás srdce táhne. No a já honem pospíším, abych to pověděla muži Krišpínovi.

0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál. Sedmdesátky.

0: posloucháte Na stanici Hvězda.
1: Víme, co se děje.
2: Nadpoloviční většina občanů České republiky si podle průzkumu agentury Kantar přeje zrušení poplatků za takzvaná média veřejné služby. Tuší zřejmě správně, že ani Česká televize, ani Český rozhlas žádnou službou veřejnosti nejsou. Slouží sice, ale fašistickým zájmům Evropské komise na straně jedné a zájmům korporátu brojícímu proti českým občanům na straně druhé. Lidé se ještě nakonec vyslovili, ať to raději platí státní rozpočet. Průzkum také ukázal, že na historické minimum od převratu v listopadu 1989 klesla důvěra ve zpravodajství s tím, že je toto rozhodně vyvážené, souhlasilo jen 13% respondentů. Realita je však jistě ještě mnohem horší, tedy horší pro vedení zkorumpovaných Kavčích hor. Proč? Inu, průzkum dělal Kantar, agentura s Českou televizí velmi spřízněná a je proto na snadě, že jej před vydáním ještě mírně vylepšil. I to však nestačilo na zakrytí už tak drtivého výsledku. Při vzrušené debatě o dalším směřování těchto médií je to tak jistě velmi zajímavá skutečnost. Oba veřejnoprávní otesánci tento tlak nepochybně cítí, ale nesnaží se vlastně za celou dobu ani opíť přiznat si jakoukoliv vlastní chybu. Naopak, v posledních měsících stále více přidávají pod kotlem a podle svého starého receptu, již zcela neskrývané propagandy, se každý den snaží o soustavný tlak na kontrolu veřejného mínění. Naposledy to šlo vidět ve vysílání, v skutku kanálu, ČT24. V neděli se tam při komentování uplynulého týdne sešli u jednoho stolu Radek Jon, redaktor Jindřich Šídlo, covidista Jan Konvalinka, aktivista Matyáš Zrno a redaktorka Zdislava Pokorná, aby pak téměř hodinu jedním hlasem překrucovali fakta a pomlouvali, bez oponentury samozřejmě. Snad by nám od těchto zákonem chráněných lží a manipulací pomohlo placení dobrovolné. Volají po něm ostatně i hloučky chvilkařů s pokřikem chceme platit poplatky. Dočkáme se?
1: Jo, pořád se něco děje.

na tisíc žen jde světem, voní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím bát. Ta krásná

na tisíc žen jde světem, voní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z

na tisíc žen jde světem, po ní vždy jiným květem, odcházejí nás létem, jen jednu z nich však měl jsem rád. Četl jsem stokrát v snáři, na tisíc hvězd mi září, viděl jsem na sta tváří, jen o jednu se musím

tak už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň a zeptala se nás, kdo bude vlastně platit daň. Utíkat bez placení, to nemá žádný styl, povinnost zubicení, tak jako krokodýl. Teď už je tady čas, kdy láska nastavila dlaň. Ač říkám zaplať Bůh, tak všechno sama zaplatí. Já nenávidím dluh, to ale asi bude tím, že ty jsi mě zůstal dlužen i trny od růží, ne všichni muži u žen.

i noci bez jiter. Vzpomínka nevyhasne, byl jsi jak Jupiter. Já schovala jsem pláč, vždyť nejsem z těch,

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

hosti se střídají, jak ředitelé ve fabrice, jako hudba při muzice. Přijeli, aby se poměli,

0: však šňůru na prádlo. No, hlavně, že to nějak dopadlo.
1: Osmdesátky o osmé.

podvečer, my v poušti, na oáze kraje, tak ticho kol, i Araby, kteří si jindy bujně hrají, dnes mlčí schoulení.

Pane, jste byl lev. Želev? A kdy? To, pane, těžko říci. Snad dnes, snad před týdnem, snad před měsíci, však jisto jest, jsem spěla jeho chůze, snad cítíš kraj, jak po něm strnul v hrůze.

kdy nejbujněj. Sem vykročil si vráz, až k srdci zasáhnul mě náhlý mráz. Jak by se kolem skalné hory ptali, co v zemi obrů chceš, ty muži malí, jak udiven, ty pohled na mne, kraj ten němý si slab, přes příliš slab, si na mne Česko.

poutíže cítíme a jsme přece na svobodě. Strach běží po lidech, mrak běží po přírodě, zpěv před věky se naposledy zdvih. Odletěl a kdesi v modru stich. Vždyť i v tašera vlků našich hejna se zabořila plachá bázeň stejná, ač věčný hlad jirve a krve žízeň.

jak na poušti, kde lev si lehl pole po širých Čechách. Teskno, když je kolem jen jednou krajem, tím šel národ lev. Jen jednou před dávnem hřměl jeho řev. A sama země poslouchá se zatajeným dechem, zda hrozný hrom ten nevrátí se echem. A co kde dýše, choulí se ve své skrýši a schvění cítí, jsme zde velmi hříši.

Na Šiškově v malém baru dozněl akord na kytaru, tančila jen pro mě Mario. Větší byla jen o hlavu, popíjela s rumem kávu a já cucal

Zaplatil jsem hodinkami, těšil se, že budem sami hvězdy nad Žižkovem počítat. Nejkrásnější broní snesu, pak odjela v Mercedesu a já zůstal na refíži stát. Kde jsi, Mario? Vím, že milion občanů tu bydlí v městě, obejdu jich denně 200, najdu si tě, ať mě bací hrom.

let a teprv je to vážně chlap. Strašně rychle zapomíná, kdy ho život kous a škráp. Místo kouzla tichých večerů zastahá lidi z malérů a vůbec neuznává

0: osmdesátky o osmé.
1: Moje práce to je kácet stromy, dělám to už hezkou řádku let, který dělával jsem, než mě schromil jeden kus, co se mi nevyved. Kácím stromy dobrých 20 let, až ten jeden se mi nevyved. Kousek náhody a kousek smůly, kmen jak padal přes nohy mě švih. Vytáhli mě, svázali dva kůly, vynesli mě z lesa na větvích. Kousek smůly a ten kmen mě švih, pak mě nesli a mě přišel smích. V nemocnici do sádry mě dali, nohy na kladku a závaží, 8 neděl ležet dodávali, 8 neděl to mě doráží.

vidět hroznou chvíli, jak to padá na mě čím dál víc, jak to roste mohutný a sílí, na mne praskot úderas.

jednou v tomhle černém nočním bdění přetáhl jsem dechu přes sebe. Ze smutku a snad pro ulehčení hrál jsem na hře

Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten čas, táhlo nám na 20 a slunko bylo v nás. Vrabci nám jedli z ruky, život šel bez záruky, ale taky bez příkras. Možná, že hloupý, ale krásný byl náš svět, zdál se nám opojný jak 20 cigaret. A všechna tajná přání plnila se na počátku.

příteli, zmizel zmi nevím kam. Sám, sám, sám, jsem tady sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na tu noc, jich bylo pět a ty jsi mi přišel na pomoc. Jo, tehdy nebýt tebe, tak z mých 12 žeber nezůstalo příliš moc. Dneska už nevím, jestli přišel by si zas, jak tě tak slyší, máš už trochu vyšší hlas. A vlasy, vlasy kratší, jo, bývali jsme mladší, no

příteli, zmizel z mi nevím kam. Sám, sám, sám, peru se teď sám. Jestli pak vzpomínáš si ještě na ten rok, každá naše píseň měla nejmín 30 slok. A my dva jako jeden ze starých reprobeden přes moře jak přes potok. Tvůj děda říkal, ono se to uklidní, měl pravdu, přišla potom spousta malých dní a byla velká voda.

jestli pak vzpomínáš si na to, jaký jsi byl. Jenom mi netvrď, že tě život naučil. Člověk to není páčka, kterou si kdo chce mačka, to už jsem dávno pochopil. A taky vím, že srdce rukou nechytím. Jak jsem se změnil já, tak změnil ses i ty. A přesto líto je mi, že už nám nad písněmi společné

stanice Hvězda. Hrajeme si léta 80.

0: Je 9. Večer se mění v noc.
1: Hlásí se hvězda.
0: Stanice Hvězda.
1: A hrajeme dál.
2: Dneska poslední si už sklenku.

0: vzpomínáte? Nalijme si čerstvého do číše. A teď už jen poslouchejme tiše.
1: Část 17.
2: Ctihodná sestra Marie Terezie Vozusová stojí před lavicemi. Její jemně formovaná tvář, přírodou tak krásně míněná, je dnes ještě přepadlejší než jindy. Oči jsou vpadlé, rty semknuté. I děti si všimly, jak špatně jejich učitelka vypadá. Je to proto, že sestra Marie Terezie celou noc probděla. Děkan Peramal pověřil kaplana Pomijana jistou věcí, kterou katecheta, nucený odejít náhle do Sanpé, postoupil třídní učitelce. Není to rozhodně nic lehkého, čeho se Pomijan zprostil. Řeholnice Vozusová strávila celou noc nad těžkými knihami, čímž si však svůj úkol ani trochu neulehčila. Děkanův požadavek nespočíval arciť v ničem jiném, než aby všecky spolužačky Bernadetu náležitě upozornili, že je v nejlepším případě nestoudným vypínáním, když mladé děvče, jemuž dosud ani nedovolili jít k prvnímu svatému přijímání, o sobě bez okolků tvrdí, že má důvěrné styky s panou Marií. Peramal si dokonce výslovně přál, aby se co nejdůtklivěji zdůraznila směšná stránka tohoto neblahého mladistvého pobloudění. Mezi školačkami ta aféra začala. Peramal doufá, že výsměch tých školaček ji může pohřbít. Nic nedovede tak smrtelně potřít přemrštěné historky jako směšnost. Pokud jde o Pomijana, vsadil děkan svou naději na toho pravého, neboť Pomijan není věru špatný žertéř, i když jeho humor není tak živelný a lidový jako Peramalův. Sestra Marie Terezie Vozusová arciť nemá nejmenší smysl pro humor. Pochází totiž z nejpřísnějších francouzských kruhů, které zásadně nerozumějí žertu. Tím se stalo, že Marie Terezie Vozusová dnes v noci při přípravě na svůj úkol zabředla do příliš hlubokých vod a přečetla nejednu vznešenou a těžko luštitelnou stránku o velikých problémech milosti, svobody, hříchu, zásluhy. Zejména pojem milost přivedl její myšlení do úzkých. Teď je ctihodná sestra Marie Terezie rozervaná, unavená a zneklidnělá. Její duch by si to nikdy nepřiznal, ale méně uvědomělá část jejího nitra pochybuje o ceně vlastní životní oběti. Ctižádost silné duše se nezarazí před předposledním a posledním cílem. Postačí přísnost, modlitba, práce, odpoutanost, umrtvení těla, pokořování ducha tak, jak ona je cvičí, k tomu, aby dosáhla cíle? Učitelka pohlédne na místo v levém rohu šesté lavice uprostřed. Bernadeta Subirusová je přítomna. Předtím týden chyběla. Zatímco všechny dívky si jako obvykle šuškají, Bernadeta sedí mlčky s očima sklopenýma na lavici. Ta holka je zřejmě celá ohromená z toho, že jí úřady včerejší neděli její rejdy zatrhly, myslí si jeptiška. Bernadeto Subirusová, zvolá. Pojď a postav se sem před první lavici. Bernadeta se plíží ostře šeptající třídou před první lavici. A staví se, jako tak často, do prázdného zkušebního prostoru. Ale sestra Marie Terezie si ji nevšímá a obrátí se k ostatním žačkám. Milé děti, dnes si promluvíme o něčem, co nespadá do učební látky a o čem se nedočtete ani v katechismu. Pan katecheta vás to nebude zkoušet, nemusíte se to učit, ale breptat taky nesmíte. Dávejte pozor a vemte rozum do hrsti, je to důležité. Vy víte, milé dívky, vždyť jsem vám to stokrát říkala, že my lidé jsme všichni hříšní. Jeden víc, druhý méně, ale vesměs Všichni jsme hříšní. Kdybyste každý večer, dřív než se před spaním naposled pomodlíte, poctivě zpytovali svědomí, jak to žádá svaté náboženství, co všechno by asi vyšlo najevo? Že jste skoro každou chvíli, co jste nespali, rodičům a druhým lidem lhali a snad i bažili po cizím majetku. Ale v každém případě jste byli nepozorné při mši svaté, růženec jste se modlili nedbale, byli jste líné, neupřímné nebo drzé, oddávali jste se špatným myšlenkám a stovkám drobných nespůsobů, kterými jste posedlé. Tamhle Kateřina Mangotová si zase okusuje nehty. A nyní dávejte dobrý pozor. Pán Bůh nás lidi nestvořil všechny stejné. Někteří musí nést těžší hříchy a těžší chyby. Jiní lehčí. I v našem městě je několik lidí, kteří mají méně chyb než druzí, ale ti, myslím, nejsou zde mezi námi. Rozuměla si mi, Bernadetto Subirusová? Ano, ctihodná sestro, odpoví Bernadetta tónem netečné žačky. Nebo si snad myslíš, že je mezi námi někdo, kdo má větší cenu než ostatní? Bernadetta udiveně pohlédne na učitelku nevyspalýma očima, neboť i ona celou noc nespala. Nectihodná sestro, řekne mechanicky. Děkuji ti, že jsi tak skromná, Subirusová, kývne hlavou učitelka a sklidí smích celé třídy. Ticho, pokračujme. Bůh však ve své nekonečné dobrotě poslal v průběhu dob na svět několik zcela ojedinělých výjimek v lidské podobě. To jest lidi, jak my je neznáme. Lidi, kteří se nedopouštěli takřka žádných hříchů a chyb, kteří nelhali, nebažili po tom, co jim nepatří, nebyli roztržití a nedbalí při modlitbě, nebyli neupřímní a líní a drzí a nedrbali se tak nespůsobně na hlavě jako támhle Anna Kurežesová. O těchto výjimkách, které takřka neznali hřích, jste se učili ve svaté dějepravě. Kdo mi umí jmenovat takovou výjimku? Subirusová. Bernadetta neotevře ústa, ale ve vzduchu už šermuje ruka Jany Abadíové. Vozusová jí vlídně vybídne. No, Abadíová, koho bys mi mohla jmenovat? Svatý Josef, vyhrkne Jana. Jak jsi přišla zrovna na svatého Josefa? Diví se řeholnice. Ale nechme toho a pokračujme. I v pozdějších dobách přicházeli ještě na svět takoví zázrační lidé, i když to měli mnohem těžší než ti, které známe ze svaté historie. Mluvím o orodovnících, které vzýváme v litaniích. O těchto vyvolencích vám dnes chci něco povědět. Bývali to většinou boží lidé. Eremiti, poustevníci, poustevnice, řeholníci, řeholnice. Uchylovali se na poušť do holých rozervaných hor, jako jsou naše Pyreneje. Tam se živili kořínky, medem lesních včel a jediným douškem vody za celý den, ale často vůbec ani nejedli a dlouhou dobu se postili. Mnohdy probděli celé noci a modlili se všechny modlitby, co svět zná. Někteří se sami bičovali koženými důtkami, jiní zase nosili železné pásy s rezavými bodci, které je pod hrubými kutnami bodali do těla. Víte, proč to dělali? Dělali to proto, aby skrotili zlé myšlenky a touhy, i když v nich bylo jen velmi málo hříšnosti. Dělali to proto, aby zahnali ďábla, jenž žárlil na jejich bohu zasvěcený život a proto je znovu a znovu pokoušel a skličoval. Otci, které je pod hrubými kutnami bodali do těla. Víte, proč to dělali? Dělali to proto, aby skrotili zlé myšlenky a touhy, i když v nich bylo jen velmi málo hříšnosti. Dělali to proto, aby zahnali ďábla, jenž žárlil na jejich bohu zasvěcený život a proto je znovu a znovu pokoušel a skličoval.

ve své askezi hodně daleko a zdolali všechny slabosti a všechna pokušení ďáblova, stalo se, že někteří z nich směli na vlastní oči spatřit, co my, obyčejní a nízcí lidé, vidět nemůžeme. Viděli například zářivá těla svatých andělů, kteří nás obklopují. Měli zjevení. Sám Spasitel předně předstupoval ve svatozáři a s trnovou korunou a jizvami. Nebo i Panna Maria se srdcem probodeným mečem, se sepjatýma rukama, s očima plačícíma, ale s jasněnýma a obrácenýma k nebesům. Rozuměla si tomu, Subirusová? Bernadeta se vyplaší. Neposlouchala, ničemu nerozuměla. S hrozným steskem myslela na krásnou dámu, která na ní marně čeká. Tupě a beze slova hledí na učitelku. Ta vrtí hlavou. Kdyby tomu aspoň rozuměla. Děvčata, smích na krajíčku, se vrtí v lavicích. Sestra Marie Terezie přikročí k Bernadetě a hlasitě zvolá. Ty se tedy chceš srovnávat s těmi vznešenými božími zasvěcenci? Ne, ctihodná sestro. Zasloužila jsi snad svá zjevení tím, že slízala cukr kandl? Ne, ctihodná sestro. Při té odpovědi výsměch propukne. Všechny svědkyně z Masabiel se řehotají, ani Marie se neubrání kyselému úsměvu. Vozusová nechává bouři doznít. Vidíš, Subirusová, i tvoje kamarádky se tomu, co děláš, musí jen smát. Místo, aby dělala něco pořádného, vymýšlíš si takový bláznivý podvod, jen aby ses mohla snadno chlubit. Doposud jsem tě považovala za hloupou. Ale ty vůbec nejsi hloupá. Jsi něco mnohem horšího. Mnoho jsem od tebe nikdy nečekala. Ale přece jen jsem se nenadála, že si budeš zahrávat s nejsvětějšími věcmi a dělat omezeným a lenošným lidem šaška. Tak, a teď si zase pěkně sedni a styď se, že svými opožděnými masopustními rejdy tak nestydatě rušíš posvátný půst.

Odpoledne se Bernadeta zase plíží do školy. Je schrbená nevýslovným smutkem. Kráčí sama. Každému se vyhýbá. Ani Marijinu společnost by dnes nesnesla. Ale cestou ji potká Peretová a běží kousek s ní. Hlava hrbaté švadleny se kejklá morálním rozhořčením. Jsi nevěrnice, Bernadeto. Nevěrná své dámě a nevěrná své dobrotitelce paní Mietové. Co jsme se dnes ráno u Masabielna čekali? Paní Mietová a já a spousta jiných lidí. Vsadím se o 100 franků, že Bernadeta nás nesklame, říkala paní Mietová. Ale vždyť mi to zakázali. Vyrazí ze sebe Bernadeta. Švadlena, které žádná zápletka není dost senzační, štve a popichuje dál. Láry fáry zakázali, kdo ti může zakazovat někam jít? Nedej se obalamotit žakometem, chtěl tě jen postrašit, nic ti nemůže udělat. Čím pak jsi se provinila? A kdyby tě nakrásně zavřeli, tak hold se musíš dát zavřít. Povinnost je povinnost, milá holka. Ale oni chtějí uvěznit i rodiče a moji bratříčci by potom umřeli hlady. Nevadí, nevadí, horlí Peretová. Ať zavřou třeba i rodiče, ale ty své slovo zrušit nesmíš. Svou povinnost nesmíš zanedbat. Bernadeta se bez rozloučení dá do běhu, jen aby se švadleny zbavila. Kromě toho má strach, že přijde pozdě do školy. Hodiny na nemocniční věži odbíjejí 2. Mezi dívkou a školou je viadukt, který se klene nad níž položenou městskou školou. Bernadeta se zrovna chystá vkročit na tento most, ale najednou nemůže dál. Lapá po dechu, musí

0: se zastavit. Něco neviditelného jí leží v cestě. Je to jako obrovská kláda, kterou přes všechny horlivé pokusy není sto překročit. A zároveň jí připadá, že jí jakási silná, neschovívavá ruka popadla za ramena a nutí ji, aby se obrátila. Zvolna cape zpátky cestou, kterou přišla. Nedošla ještě na náměstí Markadal, když za sebou zaslechne rázný, stejnoměrný krok okovaných bot. Je sledována. Jsou to četníci Peji a Belaš, kteří mají příkaz ji hlídat. Mocní mužové v lesklých uniformách s dlouhými šavlemi a klobouky z péry se k ní přidávají. Tak co je s tebou, miláčku? Zeptá se černý vousáč Belaš. Přece víš, že máš jít do školy, a ne za školu.
1: Já chtěla jít do školy, řekne Bernadeta podle pravdy. Ale na mostě leží taková ohromná vzdušná kláda, přesto se nedostanu.
0: Co pak je to zase ta tvá vzdušná kláda? Zavrčí vyschlý Pej, otec pěti dcer. Ze mne si blázna dělat nebudeš.
1: A teď jdeš domů, viď, kočičko?
0: Ptá se mírnější a mladší Belaš, vedlejším povoláním sukničkář.
1: Ne, nejdu domů, řekne zamyšleně Bernadeta. Jdu k jeskyni.
0: K jeskyni, děťátko? Tak počkej. Peji, zavolej rychle brigadíra.
2: Už za 3 minuty se Peji vrací s nádherným brigadírem, jenž se v běhu opásává šavlí, žvíká tlusté kolečko salámu a plnými ústy opakuje. Vzdušná kláda, to je mi novinka. Vzdušná kláda.
1: Pusťte mě k jeskyni, prosí dívka.
0: Ručíš mi za následky,
2: rozhodne brigadír a popotáhne si plavé kadeře.
0: Ale my jdeme s tebou. Všichni tři.
2: Později se k ním připojí Kale, který nechce zůstat stranou.

0: Malá Subirusová mezi čtyřmi uniformovanými četníky. Ten průvod vzbouří město. Piguno to viděla. Piguno to spatřila. Piguno letí k tetě Bernardě a potom do Kašotu. Okna se otvírají, ze vrat vybíhají zvědavé ženy, otírají si kvapně mokré ruce do zástěry. Už v ulici Baz běží za Bernadetou 80 až 90 lidí. Ale Bernadeta dnes neletí jako vlaštovka, jako větrem poháněný list. Má v nohách olovo. V jeskyni okamžitě padne na kolena jako podťatá a vztáhne úpěnlivě ruce k výklenku. Ale výklenek je temný, výklenek je prázdný, prázdný jako nic jiného na světě. Volná větev růže nad šípkovým keřem se mrzutě klátí ve větru, který vane od gavy. Řeka dnes lhostejně hučí a ke všemu začíná teď pršet, takže jeskyně není ničím jiným než střízlivým útulkem pro lidi, kteří Bernadetu doprovázejí. Je to výkřik hrůzy, jež se vydere z hrdla Bernadetě. Já ji nevidím. Nemohu ji vidět. Dnes. Bernadeta vytáhne růženec a křečovitě jej zdvihne k výklenku. Ovál zůstává smrtelně prázdný, plný ohavně hnědého šera, mdlého šera toho 22. únorového dne. Jenom kámen za portálem kostěně svítí. Skalní díra není než skalní dírou a že by z ní někdy mohla vystoupit dáma. To se teď zdá být skutečně lží nebo výplodem choré fantazie. Bernadetu schvátí ten nejtragičtější pocit lítosti, zoufalství milujícího, který bez viny ztratil předmět své lásky proto, že mu mocnosti tohoto světa zabránily dodržet slib. Bernadeta dámu trpce zklamala. Dáma se uchýlila z nehostinné jeskyně tam, kde obvykle žije, kde to odpovídá její důstojnosti. Bernadetino srdce mlčky křičí do tmavého výklenku. Copak jste nevěděla, že pan Jacomet chce poslat mě, tatínka i maminku do vězení, jestliže k vám půjdu? A já jsem k vám přece přišla. Nemohla jste ještě aspoň trochu počkat, dřív než jste se mnou skoncovala? Pojednou Bernadetu něco napadne, čeho se přichytí jako poslední naděje. Bodejť bych mohla dámu vidět, zahořekuje hlasitě. Schovává se, protože je kolem mne tolik četníků. Toto fatální odůvodnění nepřítomnosti dámy vyvolá v zástupu dlouhý smích. Ozývají se hlasy. Tak už konečně chápete, že Bernadeta je padlá na hlavu? Ale včera na policii prý vypovídala velmi chytře. Nedejte se nic namluvit, je to ubohé dítě. Jeden vtipálek si dobírá černovou svého četníka. Hej, Belaši, ty holt vypadáš jako čert, tím se všechno vysvětluje. Belaš si hladí bandické vousy. Ve styku s bigorskými lamači břidlice, nádeníky, cestáři, vagabundy, krčmáři a chlapy vysedávajícími v hospodě, kteří mají dobře nabroušené jazyky, nabyl značné pohotovosti. To bych řekl, že vypadám jako čert. A taky, že čert jsem. Jen takový chudý, kterému by pana Maria měla spíš do pomoci k penězům, než aby před ním brala do zaječích. Ten vtip se rychle rozkřikne po městě. Za hodinu vítá kavárník Diran své hosty otázkou. Jestli pak už víte, že svatá pana nechce absolutně nic mít s četníky.
1: Jste na stanici Hvězda.
2: Část 18.
0: Bernadeta, její matka, teta Bernarda, Lysila a ještě několik jiných osob jsou teď ve mlýně Savy. Bernadeta zčista jasna nemohla jít dál. Položili ji na mlynářčinu postel. Leží tam popelavá, s očima zavřenýma a namáhavě dýchá. Existuje-li něco opačného, než je výraz vytržení, pak je to výraz, který se teď zračí na její tváři. Kůže není napjatá, nýbrž ochablá, ústa jsou naběhlá a lapají po dechu. Slečna Estrádová, která před chvílí viděla výstup u jeskyně, se obrací na bledou, utrápenou ženu stojící u postele. Znáte snad to dítě blíž? Jak bych neznala, zasténá Subirusová. Vždyť jsem jeho nešťastná matka. Takhle to trvá už celých 11 dní. Jedni se nám smějí, druzí nás litují. Člověk už ani neví, čí je před všemi těmi lidmi. A policie nás chce zavřít. Svatá pano, čím jsem si zasloužila tohle trápení? Jen se na tu holku podívejte, slečno, vždyť je těžce nemocná. Luisa Subirusová, která pozbyla sebevládu, se rozvzliká a vrhá na postel. Mluv, dítě, promluv aspoň slovíčko. Protože Bernadetino zoufalství nepomíjí a Bernadeta stále jen mlčí a mlčí, rozběhne se Antonín na poštu pro Subiruse. A pak sedí u postele i otec. Ten rozkolísaný, měkký člověk, poprvé úplně přemožený dceřiným utrpením. Hrubýma rukama jí hladí kolena a zatímco i jemu stékají po tvářích slzy, koktá. Co pak se tak strašného stalo mému děťátku? Neposlechlo? Ale já mám své děťátko rád. Já je ochráním. Řekni, co bys chtěla, holčičko? Bernadeta neotvírá oči a mlčí. Teprve když Antonín Nikolo navrhne, aby se poslalo pro doktora do Zuse, Bernadeta sebou pohne a docela potichu řekne. Jestli ji víckrát neuvidím, umřu. Subiru uchopí Bernadetu za ruce a něžně ji zvedá. Uvidíš ji, děťátko. Slibuju ti to. Nikdo ti v tom nezabrání a když mě zavřou, já to už znám. Ale ty ji uvidíš. Ale už cestou domů má František Subiru velmi těžkou hlavu, že se dal soucitem svést k tak neprozřetelnému slibu. Aby s nás překonal tu velikou nespokojenost, odkrade se kolem kašotu k Babovovi.

0: Hned ráno po onom tragickém pondělku slaví Bernadeta s dámou jedinečné shledání. Má dojem, že nebyla od zbožňované dámy odloučena den, nýbrž nekonečný čas, který se dá vyjádřit jen mírou strázně a stesku. Ale i dáma je patrně upřímně dojata shledáním se svou chráninkou. Třeba, že má na sobě stejné šaty jako vždycky, vyzdobila se krásou a líbezností jako ještě nikdy. Její tváře jsou svěžejší než kdy jindy, volněji než kdy jindy se spod závoje derou světle hnědé kadeře a zlato růží na bezkrevných nohou žhne. Síla a půvab modrých očí jsou tak mocné, že Bernadeta okamžitě upadá do tranzu, který trvá celou hodinu. Nepřišlo víc než 200 osob, tak říkajíc uší kruh. Mezi nimi také samozřejmě Švadlena a paní Mijetová, které se přesto, že se zjevení nedostavilo a navzdory posměchu četníků, nedali zvyklat ve své víře. Četnictvo je rovněž na místě, v osobě brigadíra, kterého úřady pověřili dozorem. Ten doufá, že sklidí chválu představených, až jim dnes bude moci oznámit, že je s tím teátrem definitivně konec. Ale ke své rozmrzelosti pozoruje, že tomu teátru nehrozí nezdar. Jako vždycky, když extáze promění Bernadetinu tvář a Bernadeta koná před výklenkem své divně naivní obřady, projede těly klečících žen elektrický šok. Brigadír, jeden z přátel a hostů Diranových, hraje zlostí všemi barvami nad tím, co vidí. Tak teď se zase spustí celý ten cirkus na novo, myslí si. Ditur a Žakomet jsou bačkory, protože mu nedali svolení zakročit, jak tomu je zvykem při politickém srocování. Brigadíra bere čert a ve vzteku se dopustí těžké chyby. Zavolá velmi hlasitě. Že se v 19. století najde ještě tolik idiotů. Zástupem projede hněvivý šum. Jako odpověď zanotuje jeden hlas jednu z nejvroucnějších mariánských písní. Píseň se rozrůstá ve zbor. My chceme Boha, Pano Maria, slyš nářek náš, jenž k tobě letí. My vzýváme tě, Matko přesladká, buď záštitou svých věrných dětí. Volání víry, něžná paní, dej svoje svaté požehnání. Bernadety, jako by se to všechno zamák netýkalo. Zatímco dělá své úklony, zatímco kleká, vstává, naslouchá s otevřenými ústy, leká se, uklidňuje a znovu leká, je přesvědčena, že vede milostný rozhovor mimo hranice času. Pravá ženská láska se vždycky přece stravuje tím, že se neustále pokouší poznat to, co v bytosti veskrze neznámé miluje. Ne ze zvědavosti, ale proto, aby se tomu triumfálně oddala. Bernadeta vypozorovala už nejednu z ostře vyhraněných vlastností dámy. Bernadeta ví, že dáma velice šetří slovy a nikdy neřekne nic bez určitého záměru. Bernadeta ví, k svému žalu, že dáma k ní nepřišla jen proto, aby v ní roznítila lásku, ale s uváženým úmyslem, který Bernadeta dosud nezná a který s ní, s Bernadetou, nemá pranic společného. Bernadeta má za to, že není pro dámu nikterak lehké konat denně cestu do jeskyně, že je k tomu z její strany třeba dokonce velkého sebezapření. Z nejhlubšího postřehu své lásky ví, že dáma přes ty radostné pozdravy, přikyvování a úsměvy něco skrývá. Pravděpodobně lehkou štítivost ze všeho, co musí vidět. Bernadeta vycituje tu štítivost podle vlastní zkušenosti. Pokaždé, když se Bernadeta vrátí od své milostné rozmluvy do života, musí ji přemáhat zároveň s oním úžasem nad cizotou světa. Bernadeta podezírá dámu, že dáma se jí pravděpodobně štítí ještě 100krát víc, než se ona kdysi štítila své sestry Marie. Odtud pocházejí jisté náklonosti a jisté nechutě dámy. Nemá například ráda, když se jí někdo moc přibližuje. Jen ve vrcholných chvílích si volá Bernadetu až ke skále, popochází na krajní výčnělek a sklání se k ní. Proto nesmí Bernadeta být nikdy dotěrná. Dáma nemá také ráda, když se předem předpokládá a považuje za samozřejmé, jak se bude chovat. Je svobodná, necítí žádný závazek. Přichází a odchází samovládně, jak se jí zlíbí. Proto k ní Bernadeta nepronesla v duchu jedinou výčitku, že se včera nedostavila. Dáma zachovává odstup. Dáma přesně zná svou cenu. Proto je jediným přiměřeným postojem vůči ní pokleknout, pokud možno hořící svící v ruce. Když se přebíhá po jeskyni sem a tam a dokonce se jí ukazují záda, zastřejí tvář stín utrpení. A naopak, když se vykoná něco obtížného, to už Bernadeta vypozorovala, když například Bernadeta, aniž vstane, popolézá po kamenech k jeskyni, dáma září radostí. To asi nějak souvisí se slovem, které dáma už kolikrát zašeptala. Pokání. Ačkoliv se sestra Marie Terezie o tomto pojmu v hodině náboženství už zmínila, nemá Bernadeta dostatečné představy o tom, co asi znamená. Teprve její neumdlévající snaha zalíbit se dámě jí vnukne tušení, oč asi jde. Pokání je všechno to přitěžující, protivné a bolestné, co člověk proti vlastní lenosti a pohodlnosti koná. Jsou-li kolena odplazení do krve odřena, je to zvlášť zdařilé pokání. Dáma v takovém případě udělá někdy podivný pohyb. Vypadá to, že dlaněmi nabírá vodu, neviditelnou vodu pokání, a vyzdvihuje ji do výše, jako by ji někomu nabízela, na důkaz, že si ji nechce ponechat pro sebe. Bernadetino neúnavné milostné úsilí vypozorovat, co si dáma přeje, došlo k ještě bystřejším poznatkům. Docela jistě souvisí slovo pokání s lehkou štítivostí, která se chvílemi zračí v jejich líbezných rysech. Před několika dny přece dáma poručila: modlete se za hříšníky. A skoro neslyšně a jen jakoby sama pro sebe dodala: za chorý svět. Při těch slovech jakoby viděla věci, které vystupňovaly její zděšení, takže zbledla. Hřích je zlo, špatnost. Tolik Bernadeta věděla. Právě tak, jak se dopátrává podstaty své milované dámy, poznává, a toto vědění odpovídá jejímu vlastnímu cítění, že toto zlo a špatnost nejsou nic jiného než ona ošklivost, která v nejkrásnější dámě vzbuzuje očividně hnus. Ale pokáním se zmírňuje odpor dámy a snad i příčina jejího odporu. Dnes dámu něco přimělo požádat Bernadetu, aby shromážděné lidi vyzvala k pokání. Se slzami v očích se uchvácené děvče obrací k zástupu a třikrát po sobě zašeptá: pokání. To je první událost, již se vyznačuje toto úterý. Druhou událostí je neodpustitelný útok na dámu, který Bernadetu poděsí a rozhorčí. Nějaký člověk začne totiž přecházet po jeskyni a oklepávat dlouhou holí zdi. Přitom si tiše hvízdá. Bernadeta se už natolik vžila do svého stavu, že jí nic neujde, i když to většinou nedává najevo. Hvízdající muž se na své objevitelské cestě blíží ke stěně s výklenkem. Bodá holí do šípkového keře. V Bernadetě se zastaví srdce. Ten nestoudník teď oťukává něžné nohy dámy. A dáma couvá. Jděte pryč! Vykřikne pronikavě Bernadeta. Vždyť dámě ublížíte! Urazila se! Antonín a dva jiní hoši už z Losina popadli a vyvedli z jeskyně.
1: Jestli dojde ještě jednou k násilnostem,
0: volá četnický brigadýr mohutným hlasem,
1: dáme místo vyklidit.
0: Ale zástup okamžitě začne zpívat novou mariánskou píseň. O královno, o pano Maria, jen tobě žije tady srdce mé. Pro celý život ti zasvěcuji já všechnu svou bolest i štěstí své. Třetí událost je však pro Bernadetu nejvýznamnější a vyvolá v ní mnohem větší strach, než jaký měla z nového setkání s Diturem nebo Jacometem. Dáma jí totiž poprvé udělí praktický příkaz. Až doposud musela Bernadeta za následky jí darovaného štěstí jen trpět. Ale teď je odsouzena k činnému kroku, který ji děsí. Když se dáma zotavila po útoku muže s dlouhou holí, přivolá si Bernadetu k sobě. Její hlas zní velmi vážně. Jděte, prosím, ke kněžím a řekněte jim, aby tady postavili kapli. A o něco méně zřetelně a mnohem tišeji dodá, ať přicházejí v procesích.

Berní správce estrád se dal svou sestrou, ne bez předchozího těžkého vnitřního vzpírání, přemluvit, aby se účastnil dnešní pouti k jeskyni. Estrád je totiž to, čemu se říká praktikující katolík. Přísluší vědomě k církvi a plní obvyklou měrou její požadavky. Tato církev byla duchovním domovem jeho rodičů i prarodičů. Estrád je člověk skromný, průměrný úředník bez valného Filipa a proto nenahlíží, proč by měl z tohoto pravidla tvořit výjimku. Pro něho stejně jako pro tak mnoho lidí představuje oddanost římské církvi jakýsi blahodárně exaktní patriotismus na nejméně exaktním území života, to jest na území věčnosti. Navíc jako povaha, těžkomyslně pohodlná, smýšlí politicky hodně konzervativně, což ovšem jeho věrnost nejkonzervativnější moci tohoto světa ještě stupňuje. Ale jinak je Estrád člověk myslící a zčetlý. Proto je jeho mlčenlivá mysl otevřena všem útokům historické kritiky, tak jak je tomu u všech myslících a zčetlých lidí tohoto století. Ale má tolik síly či slabosti, že dokáže oba velmi nepohodlné živly, živel pravých pochyb i zdroj pravé víry, odsunout stranou a vznášet se jako dobrý občan a katolík v nedotknutelném středu. Ani okamžik nevěří v objektivní skutečnost Bernadetiny dámy. Ani teď ne, když bez rozloučení se sestrou odchází od jeskyně. Volí neschůdnou cestu kolem Mlýnského potoka, aby se nemusel vracet do města s tím velikým davem lidí. Nelze popřít, že ho to, co viděl, značně znepokojilo. Vzpomíná na uplynulé dny mladosti, kdy ho božskost, jak tomu říkal, tu a tam uchvacovala vznešenými, celý svět objímajícími pocity. Ale tato božskost není podle všeho přítelem mužného věku. V mládí, ach ano, tu se na člověka snáší a v zápětí zase odlétá v neočekávaně prudkých vlnách přibližování a oddalování. Jakýsi nepochopitelný proud lomcuje duší a vhání do rozpálených očí slzy štěstí nad tím, že věčnost existuje. Co to? Estrád se diví, že ho pálí oči a že mu vlhnou. Vidí před sebou kříž, jímž se Bernadeta několikrát přežehnala. Pomalý kříž přes celou tvář. Jestliže existuje nebe, myslí si Estrád, a jestliže se v něm blažené duše zdraví, nezdraví se jinak než takovým pomalým vznešeným křížem. Nechápe tu podivnou sílu, s jakou to tupé pyrenejské dítě každým pohledem, krokem a posunkem přinášelo do života skutečnost toho, co není. Jak Bernadeta například tázavě zvedla oči, jak dámě neporozuměla, a jak znovu se zoufalým napětím naslouchala a potom náhle plna dětské radosti, že konečně pochopila, políbila zemi. To všechno byl obřad zjevující tak neslýchaně životní blízkost božskosti, že se vedle něj, jak se Estrádemu zdálo, slavnostní mše stávala prázdnou okázalostí. Estrád je tak pohroužen do svých neklidných pocitů, že napřed ani nepozoruje procházejícího se člověka, který upily kráčí proti němu. Je to Hyacinthe de Lafitte, zahalený do své široké pláštěnky. Jdu právě od jeskyně, zabručí Estrád. Všichni teď chodí k jeskyni, usměje se Lafitte. Napřed Dozu, potom vy, po vás půjde Clarán a nakonec Lacadé a Diran. Netušil jsem, že tam uvidím něco, nač asi nezapomenu. Lafitte se zastaví a vdechuje čistý vzduch. Je po několika týdnech první krásné ráno. Po malém odmlčení se rozpřáhne kráně. Vy všichni se prostě nemůžete vypořádat s náboženskými zbytky iluzí. Podívejte se dnes na církev.
na katolickou církev. O těch druhých ani nemluvím. Co to je? Křesťanství za snížené ceny, milý pane. Velký výprodej Boha. Prosím vás, příteli, nepokládejte mě za nějakého osvíceného tulpase. Vím dobře, že mysticismus je jednou z nejkrásnějších lidských sil, která v žádné době docela nevymizí. Jakmile ale vy z vašeho lešení zahlédnete někde kousek mystiky, hned dostáváte závrať, protože nejste ještě natolik silní, abyste dovedli nahlédnout do prázdného prostoru a nezapotáceli se a nepozbyli té trošky svého ducha. To je pravda, Lafitte. Mě dnes u Masabiel jímala závrať. Proč? To nevím. Nevím vůbec, zdali to, co jsem viděl, nějak souvisí s náboženstvím. Ale rozhodně mě Bernadeta vrátila do citového světa, který jsem Bohu dík ještě na dobro nestratil. Oba pak jdou mlčky až k ponvě. Gava zuří proti mostním pilířům. Náhle se Estrád zeptá a není přitom sto ovládnout měkost hlasu. Lafitte, nedoufáte i vy, že jednoho dne dojdete domů? Kam? Zvolá Jacinthe de Lafitte a mávne na pozdrav svým kloboukem. Přeji vám pěkné ráno, milí příteli. Jdu se domů vyspat. Mým jediným domovem totiž je spánek a poctivé nic.

0: Já ti přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
1: být. Až se v bílém půjdu vdát.
2: Já ti přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvídek na pláž.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
1: Až se v bílém půjdu vdát.
4: Hvězda.

0: na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Všechno se dalo jaksi do pohybu a právě proto jsme před kamery proti proudu pozvali vojenského analytika Michala Svatoše. Chaos ve světě je pouze zdánlivý, ale naopak sudeťácký sjezd v Brně je jenom začátek. Těmto potomkům nacistů a zcela po právu vyhnaných Němců z naší republiky jde totiž o peníze, tehdy stejně jako dnes. I když na oko lžou a líbezně se snaží usmívat. Na stole bychom tak měli mít připraveny požadavky, aby už tak stále krachující Německo zaplatilo České republice válečné reparace za druhou světovou válku. Ty nám totiž nezaplatili a stále nám je po právu dluží. Německo však dnes stejně jako už mnohokrát v historii selhává a finančně kolabuje a tak se snaží zachránit ještě větší bídou, neboli zahnat nás do války a tím prý stejně nezodpovědně jako kdysi na hlavu postavenou ekonomiku vyřešit. Není to legrace. Vždyť Rusko právě úspěšně otestovalo novou raketu zvanou Sarmat, která je schopna i jedinou střelou zlikvidovat území o velikosti celé Francie. A na co bychom se měli zaměřit u nás? Na Hrad. Největším nebezpečím je totiž pro země koruny české toho času stále ještě prezident Petr Pavel a zdejší pátá kolona. Podrobně nás proto o tom v rozhovoru informuje Michal Svatoš.
1: Na stránkách protiproud.info

Hla rychlá trojka od Petry Černocké. Posloucháte stanici Hvězda. To je to příjemné rádio s osmicípou hvězdou v logu. Poslouchat nás můžete z webových prohlížečů anebo si nainstalovat mobilní aplikaci na telefon. A my už si pustíme další písničku, taková to byla Velká láska. Iveta Simonová.

0: noc s hvězdou.
1: Tak vy tedy tvrdíte, že čas neexistuje?
2: Ano, tvrdím.
1: No prosím, ale jestliže si škrtnete pojem času, tak nemůžete přistoupit k ostatním důležitým pojmům.
2: Jako co?
1: No jako třeba život.
2: No pardon, tedy život je důležitá věc. O tom by se mělo víc psát a víc myslet.
1: Já myslím občas. Já myslím rád. Já si totiž myslím, že myšlení má budoucnost.
2: No, doufejme.
1: A chci říci, že vy nemůžete vůbec o životě myslet. Když jste si škrtl pojem času, tak vám chybí základna, protože lidský život probíhá v čase. A vy nemáte míru, vy nemůžete říct, jestli lidský život je dlouhý nebo krátký.
2: A to je důležité vůbec, ta míra?
1: Ovšem, to samozřejmě, protože jestliže nemůžete lidský život měřit, tak ho nemůžete ani popsat, charakterizovat, definovat, nic.
2: A ona není nějaká oficiální definice života?
1: No, pokud vím, tak není žádná taková. Ovšem, já si myslím, že jestli není, já pevně věřím, že se na ní pracuje.
2: Ale no to určitě. No,
1: přece nás nenechají tápat.
2: Ale no samo sebou určitě někde už je nějaká komise, která schání budovu, že ano?
1: No to je taky základ, protože přece nebudou hledat definici života pod širým nebem.
2: Ano, ono potom sprchne a co bude,
1: ano,
2: že ano?
1: Ano.
2: No avšak já si myslím, není-li nějaká oficiální definice života a v zájmu naší debaty, která dobře probíhá,
1: prosím,
2: že bych navrhl svoji definici.
1: Prosím.
2: Ne, že bych nějak se vnucoval já. Když má někdo lepší definici, prosím, já rád ustoupím, publikovat to nehodlám. Já se nikterak do popředí netlačím, chraň pánbu, a totiž chraň příroda. Já jsem řadový byl a řadový zůstanu. A hlavně, když poslední dobou mě bylo naznačeno, abych si hleděl svého, že ano, tak mám více času, jsem přeci jenom doma. A děti nemáme. Moje paní neměla příležitost přijít mezi lidi a spousta knih a časopisů to odbírám. A jak tak, o čem já to vlastně tady povídám?
1: Teď nevím.
2: O životě.
1: A definice života.
2: Ano, ano. Chci říct si, že jsem si všiml, že život vždycky stál, stojí a bude stát za to, aby ho člověk dožil.
1: To jo.
2: Ono se totiž s ním víc dělat nedá.
1: To ne.
2: Ovšem jsou dny dobré, jsou dny horší. A to tak bylo vždycky. Co by musel říkat takový Noé?
1: Co to prosím?
2: No co by musel říkat takový Noé ve své době?
1: Já vím jenom, to je, prosím, to je zvuk nebo jméno tamto.
2: Noé, no to je jméno.
1: To je jméno?
2: Noé, píše se to Noé.
1: Noé.
2: Ano.
1: Noé. No a?
2: A to tak bylo vždycky. Co by musel říkat takový Noé?
1: Co to prosím?
2: No co by musel říkat takový Noé ve své době?
1: Já vím jenom, to je, prosím, to je zvuk nebo jméno tamto.
2: Noé, no to je jméno.
1: To je jméno?
2: Noé, píše se to Noé.
1: Noé.
2: Ano.
1: Noé. No a?

0: si loď.
1: Loď na kopci?
0: Ano, on začal na kopci stavět loď.
1: No to je přece blbost.
0: No, oni...
1: Loď na kopci.
0: oni se mu tehdy všichni blbí smáli, to je pravda.
1: No, ovšem, když loď, tak především na

0: O ne.
1: Zatracený čáp.
0: To bude chlap.
1: Zatracený čáp. Zatracený čáp.
2: Zatracený čáp od Marie Rotrové s Pavlem Landovským. Dnes je 19. května, venku již máme konečně letní teploty. V roce 1979 založili společně Jaroslav Samson Lenk, Ladislav Huberťák Kučera a Jaromír Šroub Vondra českou kapelu Hop Trop a ve stejném složení hrajou až dodnes. A my si teď pustíme z roku 2000 písničku Z konce světa.

za ním skočil potom sám. Já v tu chvíli strach měl za něj, ať ho jinak nemývám. Jen se ohlíd za vagónem, z čela vlasy odhodil.

hezkou chvíli. V přístavu je dávno klid, kolem plujou lodi bílí, žádná z nich mě nechce vzít. Všechny míří k modrý pláni, kde se řeka zbíjí.

Kola nám dospíval písničku Lodí bílou. Je dnes 19. května a svátek má Ivo, takže zapátrejte v paměti. Pokud někdo na nějakého Iva zapomněl, tak je ještě ten poslední čas mu dát vědět, že jste na něj nezapomněli. A tak všem Ivům zahrajeme další písničku Proč se ti zdá, Valerie Čižmarová.

0: Noc plná hvězd.
1: A teď se těšte. Přečtu vám povídku, jak jsem se učil plavat. Jen si ještě trochu navlhčím rty.
2: Čehož já využiji a seznámím vás s tím, co jsem chtěl tady vyjevit. Totiž, mnozí diváci se domnívají, že ve svých povídkách věrně popisujeme naše dětství a rodiny. Dovolte, abych se těchto rodin zastal. Je pravda, některé příhody, které popisujeme, jsme skutečně prožili, ale ani ty nevykreslujeme tak docela věrně. Ku příkladu Jóža z prvních tanečních, ta skutečně existovala. Ovšem, tančili jsme se Slávkem oba najednou, protože jeden by ji neutáhl. Ale povídka, jak jsem se učil plavat, ta opravdu je od začátku až do konce vymyšlená. Máš red na vlhčení?
1: Spodní i horní.
2: Tak spust.
1: Jak jsem se učil plavat. Některé atrakce, jimiž nás příroda zahrnuje, můžeme klidně postrádat. Mám na mysli zemětřesení, tornádo, kobylky, dobytčí mor, požár pampy, fata morgánu, jezinky, senou rýmu a daně. Na druhé straně jsou však v přírodě živly i nebezpečné, které nemůžeme opomíjet a podcenit. Na prvém místě je to voda. Možná, že někteří jste ohrnuli nos, ale musíte si uvědomit, že voda je i v rumu. Už z toho důvodu je zapotřebí vycházet s tímto zajímavým živlem v dobrém. Jsou odvážlivci, kteří si s vodou přímo tykají. Ráno a večer si v ní míjí tvář, zprostáci pak i celé tělo a zuby. V naší rodině, musím to přiznat, jsme neměli vodu příliš v lásce. Ne, že bychom nepili rum. To ano, v tomto směru nemohu rodinu pomlouvat. Vždyť už při snídani rozdával otec decky pro zahřátí a sám se pak zahříval celý den, ale mám na mysli tu vodu, jak ji znáte vy. Tu původní vodu, pramenitou. Tak tu nám dokonce doma dlouho rodiče zatajovali. Dnes s odstupem času s úsměvem vzpomínám, jak u nás probíhala sobotní koupel. Probíhala-li vůbec. Maminka napustila vanu světlým pivem. A když nás všechny spláchla, pozval otec sousedy na černou flekovskou 13. S vodou nás děti seznámila podrobně teprve škola. Nejprve se učitelce zdálo podivné, že si o přestávce myjeme ruce v lahvové plzni. A když jsme pak na vycházce při dešti zděšeně volali síra, síra a hledali úkryty v průjezdech, začala se o nás zajímat. Po dlouhém vyptávání navštívila náš byt a za zavřenými dveřmi co si křičela na tatínka. Obsah jejich rozhovoru nám zůstal utajen, ale výsledky tu byly. Sobotní pivní seance s přáteli otec zrušil a po okolí se rozkřiklo, že jsme schudli. A tak jsme se po návštěvě paní učitelky poprvé koupali ve vodě. Byl to hezký pocit, i když už nebylo tolik příjemné usrknout ze sprchy a pěna se musela tvořit uměle za pomoci saponátových přípravků. Za to tělo nebylo po umytí tolik lepkavé, nehledě k tomu, že nás méně vyhledávali mouchy a vosy. A potom to léto. Teď, když už jsme skoro na 100% věděli, že v řece není síra, ale voda, nebáli jsme se vmísit mezi děti na břehu a osvěžit se jako ostatní. Bylo to mnohem krásnější dovádět ve vlnách, než když nás otec v parnu poléval na balkóně chlazenou gamzou. Na to se těšil jedině jeho přítel Notorik, který hned po osvěžení stáhl jazykem náš balkón z nejhorších. Jenom nás mrzelo, že neumíme plavat. To víte, tempa chtějí prostor a i když pivo dobře tělo nadnáší, ve vaně je těsno. Proto jsme uvítali akci Každý občan plavcem, která se rozběhla na našem obvodě na plné obrátky. Výcvik nás mladších dorostenců měl na starost důchodce Vlček, bývalý plavecký rekordman, který v roce 1916 zvítězil v mimořádném vytrvaleckém závodě čubou do Hamburgu. Vlčkovi metody výcviku byly od samého začátku svérázné a směřovaly k tomu, abychom se ve vodě cítili opravdu jako doma. Proto nám ušil igelitové šatky vlastní konstrukce, které se po oblečení naplnily z dovedně skrytého kapsovitého trichtýře vodou. Tento skafandřík, prohlásil Vlček začátkem března, budete nyní nosit místo svého občanského oděvu. Je módně řešen a proto ho neodložíte ani na plese. Pouze večer povoluji vypustit vodu kohoutkem v levé nohavici a igelit zavěsit na ramínko. Neznamená to ovšem, že na noc se s vodou rozloučíte. Kdo chce dosáhnout mé úrovně a podívat se někdy čubou do Hamburku, bude spát ve vaně či v bazénku z PVC, který vám rodiče jistě rádi koupí. Po těchto slovech se s námi trenér na 3 měsíce rozloučil. Nutno přiznat, že Vlčkovi rady nenalezly v domovech jednoznačné pochopení. Někteří rodičové nejenže nekoupili svým ratolestem bazének z PVC, ale dokonce jim zakázali dále do plaveckého kroužku chodit. Zbytky našeho oddílu se sešly s plaveckým mistrem Vlčkem počátkem března u řeky v místech, kde stál důchodcův houseboat. Na daný pokyn jsme se svlékli do plavek. Igelitový oděv slavil první úspěchy, neboť všichni už jsme Vlčem dosáhli trenérovy úrovně. Naše vylouhovaná, zcvrklá těla byla od důchodcovy postavy téměř k nerozeznání. Však také na nás bývalý rekordman hleděl se zalíbením. A pak začal vlastní výcvik. Vlček hodil svého kokršpaněla do vodního toku a ukázal na zmítající se zvíře prstem. Dobře se dívejte, jak to dělá. Plave nejideálnějším stylem, to jest čubou. Své rázné trenérovy metody dostoupily v tomto okamžiku vrcholu. Rozjařil se, hulákal a oči se mu divně leskly, když nás začal strkat bydlem do vody, volaje, napodobte psíka, napodobte psíka. Což se nám moc nechtělo, neboť kokr španěl mezi tím podivně zmizel ve víru pod jezem. Nic jiného, než napodobit nebohého tvora nám však nakonec stejně nezbylo, neboť hloubka v těch místech byla dobré 3 metry. Hrabali jsme zoufale rukama, nohama a jakž tak jsme se drželi nad vodou. Někteří z nás v touze napodobit psa co nejvěrněji a neklesnout ke dnu i hlasitě štěkali. Situace se však záhy stala kritickou. Naše údy nezvyklé psím pohybům umdlévaly a ústa jen stěží lapala po vzduchu. A když se někteří doplácali přeci jen ke břehu, srážel je fanatický trenér za volání, že Hamburg je daleko, zpátky do živlu. Zmocnila se nás panika. Jeden břeh byl obsazen bláznem Vlčkem a kontrolován bydlem, druhý pak byl pro nás nedostupně daleko. Drželi jsme se nad hladinou skutečně už jen vůlí. Nikdo by nevěřil, jak je čuba vyčerpávající styl. V beznadějné situaci snad pudově jsme začali volat o pomoc. I když se fanatický stařec na břehu snažil naše volání přehlušit zpěvem veselé plavecké písně, přeci jen se našli občané, kteří nás přispěchali vytáhnout. Vlček nevěděl, kam dříve obrátit své bydlo, zda proti nám či proti příchozím, a začal s ním proto mávat jako na kajaku. Naši zachránci začali ustupovat, ale přeci je na chvíli odvedli šílencovu pozornost od břehu. Toho využil můj bratr, který zřejmě pochytil od kokršpaněla nejvíc. Vydrápal se z vody, po 4 doběhl k Vlčkovi a s psí silou se mu zahryzl do lítka. Důchodce pustil bydlo a ač poraněn skočil do řeky a propagovaným stylem zmizel v dálce. Byli jsme zachráněni a tím definitivně skončil náš plavecký výcvik. Za týden jsme se dočetli v novinách, že v Labi u Hamburku byl rybáři uloven nevídaný sumec. Ovšem, my víme své.
3: Teď musí přijít podle klasických divadelních zákonů na scénu žena.
4: To vás nepřekvapí, protože všichni jistě znáte naší knihu odbornou teorie divadla pro ochotníci.
3: A to jsme vydali nákladem vlastní počtu 2 výtisků. Co je to zajímavý, že hned byla rozebrána?
4: Co je to zajímavý, v jeden výtisk mám já, jeden on.
3: Zajímavý na tom je, že já ho nemám, že mě ho někdo ukradl.
4: V tom případě mám celý náklad. Hlavně bych vám vysvětlil, proč musí přijít na scénu žena. A sice tím, že nám přečtu, pardon, zákon, je to pátý a zní takto. Má-li být kus úspěšný, musí se chlap a ženská na jevišti pravidelně střídati.
3: To je zákon, co?
4: Tenhle ten náš zákon pátý znal už Shakespeare, křečovitě se ho držel.
5: No on taky věděl, proč.
4: No, ku příkladu v tragédii Hamlet se na jevišti pravidelně střídají Desdemona a Otello a v momentě, kdy Romeo Julii udusí hadrem, poruší se rovnováha chlapu a žensky a kus co i hned smutně končí.
3: Proto teď musí přijít na jeviště ženská a kdyby přišel chlap, nesmíte se na nás zlobit, ale my ho musíme udusit hadrem.
4: Nepřijde, skutečně žena Eva Olmerová.

0: noc s hvězdou.
1: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
2: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
1: No. A co když je tomu právě naopak?
2: Jak to naopak?
1: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
2: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zánovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu zfušovaný.
1: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
2: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
1: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
2: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak líto?
1: No ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
2: To znamená tedy, že
1: ano,
2: jsem...
1: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte.
2: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
1: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
2: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
1: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde a další, prosím.
3: Já jsem nějaký pištora, soudru
1: ředitel? Tak já nejsem ředitel.
3: Můžu?
1: Samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruh Pištora, posaďte se.
3: Ano, já jsem.
1: Vy jste soudruh Pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
3: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštním poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruh ředitel, já jsem vždycky měl...
1: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
3: No, to máte...
1: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
3: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu náměstku.
1: A nejsem náměstek.
3: Ale mohu, vy byste mohu.
1: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
3: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, tak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se ní tam dovezl, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
1: Kde pak máte to potvrzení?
3: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
1: Ovšem, vy jste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
3: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy skočil, abych to potvrzení zachránil, a ne... Než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít, žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
1: Ne, to jsem nedostal.
3: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
1: No, dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
3: No, včera byla teplá voda, přijel.
1: Jděte teď v prosinci?
3: No jistě. Promiň, vlastně, já bych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad nulou, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudru doktor,
1: co? Ne, no, soudce, pojď vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
3: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli.
1: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
3: 25 se uvedl? Ale ne. No jo, no. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen z cvěten, víte?
1: S tím se si docela jist, tady co říkáte.
3: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad tím, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
1: Ovšem později jste musel... Jak
3: později, si... později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový farář, byrokrát, no. Zůstalo přitom dceru, no ale měsíc, tam prosím, no. Mám na tom záleží, soudruhu, docente?
1: Vůbec ne. Nejsem docent, vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudruhu Pištoro, že jste přijat.
3: Tak tohle oceňuji, blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
1: Aby se tomu rozuměl, člověka jako jste vy hledáme už půl roku.
3: Můžu taky?
1: Jo, samozřejmě, prosím.
3: Jednu napak, potom, že... No,
1: hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Mm. Zajímavá, interesantní práce.
3: Kolik?
1: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu? Dáte si kafičko?
3: Velice rád.
1: Boženko, kafičko. No tak, abyste to
3: bylo věděl. Promiňte, já bych opravdu rád věděl, no tak, co tady budu dělat.
1: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
3: To je běžné.
1: No, lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
3: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
1: No, no víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené, nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
3: No v podstatě, sami lapáli. No.
1: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku, a abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
3: To je moje.
1: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů po tom vašem předchůdci. Tak, zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
3: To je směšné, bude potles.
1: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
3: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
1: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
3: Přesvědčím.
1: A tady je to ostatní, jo? Vždy. Tak si to vezmete a...
3: Prkotiny.
1: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
3: Já teplé prádlo? Tedy...
1: Teplé prádlo.
3: Promiňte, soudruhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
1: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
3: Beru!

0: Za hodinu bude půlnoc.
1: Stanice Hvězda. Bezpečně za normálním světem.

sejdou se stěží. To je jen klama, jen klam, kde obzor končí. Zase začíná cesta pražců kýmkovem značená.

tunelu jde chlad, můj vlak se vlní jako dlouhý had, jak had semafor mává dlouhou paží svou.

0: Vracím se tak rád. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon. Kolejný stón, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, gong, zní jako zvon.
1: Slyšíte hvězdu?
2: Hovoří stanice Hvězda.
1: Jde o to, aby o něco šlo.
3: Připomínáme si slavnostní otevření budovy Českého národního muzea stojící v Praze jako majestátní komplex na místě někdejší Koňské brány a uzavírá tak dnešní Václavské náměstí. Tento panteon pod mohutnou kopulí se navštěvuje od 18. května 1891. Za tu dobu se opakovaně stává důležitým mezníkem na cestě k pevnější suverenitě českého státu. Patří totiž mezi nejsilnější symboly české identity, odolnosti a naší národní hrdosti. Novorenesanční palác podle projektu Josefa Šulce stál tehdy bezmála 2 miliony zlatých. Do fasády se zlatým písmem vepsalo 72 jmen osobností českých dějin. Během 20. století se nám toho stalo hodně, a tak po několika neblahých potupách a řekněme i nevkusných úpravách se teprve před 15 lety přistoupilo ke generální rekonstrukci. Původní krásu a symbolické znovuotevření v den stého výročí vzniku Československa a 200letého výročí muzejního úřadu může mi tedy od 28. října 2018 vidět a navštívit Národní muzeum tak, jak jej zřejmě viděli první Češi, Moravané a Slezané právě při slavnostním otevření před 135 lety. Celý článek nám to slovy Pavla Kopeckého shrnuje na Akademii. Podívejte se na něj pod hlavičkou Chrám na Koňském trhu.
1: Na stránkách Akademie
2: ztráty a nálezy.info
1: ztráty a nálezy.info

0: Noc s hvězdou.
1: Přicházím dnes za vámi s Amálkou, to je moje choť, Amálka. Pojď, holka, nestýď se, pojď.
2: Ale Venoušku, já už se vedle tebe dávno nestydím. A my jsme vám přišli poradit, jak trávit laciné rodinné večery,
1: ano.
2: Že? To mi vždycky takhle, nebo Veno, že bych já to řekla všecko od začátku, ne?
1: Ne, prosím tak tě, ne, oni jdou někteří zítra ráno do práce, já to řeknu sám. Já to raději řeknu. My totiž s Amálkou si vždycky vyprávíme.
2: Ano, Veno, že bychom jim tu nějak ukázali. Nebo...
1: Ano, tedy ona většinou vypráví Amálka. Ale...
2: Já třeba Venoušku začnu.
1: Ano.
2: Je, Veno, představ si, jak já jsem se dneska ráno do práce projel.
1: Prosím tě.
2: No, opravdu, Venoušku, podívej se 19. do Vršovic, teda napřed do Nuslí,
1: jo.
2: Potom kolem Kohinóru, do Bráňka a přes Bílou horu do Vysočan, Veno, no.
1: Podívej se.
2: No. A jak si jel ty, Venoušku?
1: No, já jsem jel 2 stanice po staré trase,
2: mm-hmm.
1: a potom do Košíř, no. Jsem přes Palmovku a na Špejchara, no. Do Motola.
2: No. Je tam tudy, já už jsem se teda hodně najezdila. To mi teďko udělali hezčí trasu, Veno, a já jsem skoro 2 hodiny bez 5 minut.
1: Prosím tě, no. No vidíš, já to na minuty nepočítal, ale když jsem potom vystoupil z tramvaje a šel kousek pěšky, abych stihnul zas autobus, tak mě nechtěli přiznat lístek, protože měl prej starý datum.
2: No. Venoušku, nemyslíš, že by teďko měli lístky platit 2 dny?
1: To by měl.
2: Jo, víš co, já jsem se dozvěděla, že prej až teďko rozkopou nábřeží, tak budu jezdit kus cesty do práce parníkem.
1: Podívej se, holka, ty máš štěstí. A co v zimě, to vám koupěj brusle?
2: Nedopak, to už bude zase znova opravená ta obíška, co jí teďko zrovna dodělali a co se jim rozbíjá až za 3 měsíce.
1: Která?
2: Tam na tom rohu, víš, tam na tom rohu, jak kopou tu podzemní dráhu, no, na tom rohu, víš.
1: Já nevím, no, to podle toho, jak kopou, tak bude podzemní dráha snad všude.
2: Ne, Venoušku, tam jak je ten rohák, víš, co jsme se mu tolik obdivovali.
1: Kerej?
2: No takovej ten, co mu teďko tak krásně opravili střechu a udělali mu tu fungl novou žlutou fasádu,
1: jo,
2: víš,
1: počkej,
2: kerej? No?
1: Ten rohák, co vypadá dočisté jako novej.
2: No, no a co ho stihli jen tak v termínu, protože ho budou už za měsíc bourat.
1: Aha, no vidíš, ty maj ale kliku. No. Kdyby to byli nestihli, tak ho museli bourat neopravené.
2: No a ještě by možná platili penále, vy. Jevena, když jsem se já vracela z práce 5 kolem zahradního města, Venoušku.
1: Holka, ty máš štěstí, kam ty se všude tou tramvaj nepodíváš.
2: No, vy, tak já jsem ti, Veno, viděla, jak dělají dálnici. No,
1: nepovídej, už?
2: Venoušku, to ti byla krása.
1: Prověřím, to si
2: takový
1: dovedu představit.
2: Obrovský hromady štěrku.
1: Jo, jo.
2: A kolem široko daleko nikde nic a nikdo.
1: Ani živáčka.
2: Ne, jenom 2 dělníci, Veno. Ten jeden má bydle a druhej mu za to tahá drátem. Ale Veno, jak těm to jde od ruky, to...
1: Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
2: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
2: Já?
1: Takový veliký, mohutný.
2: To vole hromady,
1: tak, no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. Věřím ti, holka, věřím. Oni mají na to teď taky nějaký stroje z ciziny.
2: Jo, teda ty jsem neviděla, ty byli asi v tom štěrku.
1: Já nevím, ty stroje jsou mohutný nějaký.
2: Já?
1: Takový veliký, mohutný.
2: To vole hromady.
1: Tak, no, jsou prej zelený, červený, no. Na zeleno natřený. A

0: ty čtyři dělníci k tomu skočí.
1: Ne, pak dva tam byli ven.
0: Aha, tak dva. Tak ty dva dělníci k tomu skočej a hodí do toho čtyři kostky a ta potvora to zvedne za sama, jako by nic.
1: Teda Véno, o tom já jsem slyšela v tramvaji, tak to bude možný. No a zdůvodňuje se to tím, že prejde především o to, no.
0: Jde o prachy, Amálko, vždycky jde o prachy.
1: Pane Véno, o ty taky, ale až v první řadě.
0: No jo. A co je novýho u vás v podniku, holka? No.
1: Venoušku, představ si, tahle ta Jiránková ta udělala skandál, jo? Protože jí ten novej řek, aby dělala zápisy radši na stroji, jelikož je to líp čitelný a ona ti hned na něj, aby si s takovýma novotama nezačínal,
0: že už to
1: zkusil jednou a ať je rád, že je zase mezi lidma.
0: Aha, koukej, no. A jak to dopadlo?
1: No potom k večeru na poradě řekli, že bychom se měli zamyslet.
0: No jo. Vidíš, Amálko, to je stejný jako u nás. Zamyslet bychom se měli. Situace je zralá k zamyšlení. Jenomže pořád se tak zamýšlíme, že už pomalu nezbyde nikdo, kdo by taky něco dělal.

0: Noc plná hvězd.
1: Průvod zálesáku minul poslední zátočinu lesní cesty a jejich zrakům se otevřel pohled na široké molokozorojské rejdy, u něhož se houpal na kotvách pohádkový osvětlen a fábory a chvojím okrášlený primátor Dietrich.

Svědové stanuli jako jeden muž a nikdo z nich nebyl mocen slova. Jen veliké slzy stékaly jim po svěřebých tvářích, zurčíce hlubokými rýhami, jež vrila mnohá utrpení do těchto rázovitých, jako zežulí tesan obličejů. Zadunila rána z lodního těla, která vytrhla syny prérie z hlubokého zasnění a po ní následovalo ještě 20 výstřelů vypálených na počest 5 hrdin a jejich věrného medvěda. Jack Aspirin, oděn v nádherný slavnostní kroj šerifa, vstoupil první na palubu, za ním ostatní prošedše špalírem námořnictva, vzdávajícího čest hrdinům. 6 admirálů v čele s komodorem Jahelkou pokročilo jim vstříc, obřadně salutujíce. Po třetí v životě zamáčkl hrdý komodor z hurta palcem slzu, deroucí se mu do oka. A po druhé v životě se pokusil tento nejlepší z námořníků pražské paroplavební společnosti sestavit souvislou uvítací větu. Stále ještě v nejhlubším pohnutí stálo tu 5 trampských náčelníků. Věru, že to nejslavnější z našich dnů, zašeptal tiše staříčký Nick. A byl by také nejradostnější, kdyby ostatní porozuměli. Vzpomínka na nepřítomného a snad zahynulého kamaráda Bivoje vehnala jim poznovu slzy do očí. Však slyš, zatímco nebohý komodor koupaje se v potu, hledá se zoufalým úsilím sloveso řídící pro svou uvítací větu, je snáhle přerušen chmurným zpěvem, jenž se dutě rozléhá hlubinami pobřežního pralesa. 13 mužů na mrtvého bedně, johoho, johoho, a láhev malinové limonády. Pojď on, skřikl Jack a po něm všichni ostatní. Bivoji, ahoj, Bivoji. A z lesa se vyřítil muž neobyčejně schátralého zevnějšku a prodrav se zástupem domorodého lidu, dosáhl skvělým spurtem přístavního můzku a ještě námořníci již odstranili dřevěnou lávku, přenesl se odvážným skokem přes nebezpečnou propast a dopadl přímo do náruče komodorovi, zachrániv jej tak před tragickou povinností dokončit započatou větu. Mordhadry, kluci, kde se flákáte? Celou věčnost už čundrám stepí a pralesem a pasu po vašich stopách. Zda je to skutečnost, či mám jí sen, že jsem opět obklopený kompletním členstvem osady Hihaho? Jsi ty opravdu šerif náš, král střelců Jack Aspirin, či viděla si pouha? Já jsem, odvětil Jack, tisk na Bivoje v náručí a po něm učinili tak ostatní. Leč Bivoji, vinak sobě jednoho po druhém, náhle zesmutněl a odstrčiv plec Nikovu, který ho právě celoval, odvrátil tvář chraplavě vzlikaje. Ne, ne, kamarádi, šeptl zlomeně. Nejsem hoden, abych byl přijat zpět v posvátný svazek vaší osady, neboť skvrna hamby a zrady lpí na mé proklaté ší. Věstež, že jsem znesvětil svůj trampský původ a za mrzkou skývu s paďoury se bratřil, jim sloužil a s nimi obcoval. Bivoji, řekl na to něžně Aspirin, objímaje jej jako znovu nalezeného zbloudilého syna. Dnes je den velikého odpuštění a smíření. Nuže, nalehali všichni znovu její boskajíce, pověz svůj příběh.

to jsem já, každou chvíli se v trní zamotám. Měsíc ne a ne svítit, jen podle hlasů, jak se zdá.

královnou snil cestou denně, dám se pěkně v rozhovor. Chtěl jsem vědět, zdali v Séně též proud bublá, jasně pěně, jako v říčkách našich hor. Zdali jiní za jeseně také solí míhá se, jako v nivách Provence. Zda vám fíky dozrávají prostřed zimy prokleté, zda snad jabka z vašich májí trpkou příchuť nemývají. Zda tež hrozny zobete jako dole v našem kraji. Vzpomínáte doposud na pomerančovou chuť? Netrápí vás vzácná paní, někdy smutek tesklivý při vzpomínce na kraj strání, kde i v zimě bez přestání česají se olivy? Těší vás snad bubnování krup a dešťů studících v opuštěných ulicích?

0: kol Margarity, na místě, kde zabit byl, trubéru kříž postavil.
1: Od těch dob však poezie osvětlila temný les, růže, pes a agácie, jako kolem Marzílie, u hrobu mu rostou dnes. Paříž, chtivá ambrózie, na jaře teď se všech stran chvátá klouce katelán.

na brněnské přehradě. Sešli jsme se v dobré náladě. Děvčata jdou po hrázi, jen v Evině rouše, nikomu nic neskází, kůrovec kůru kouše. A ta jižní Morava.

si jen bez ruč za rubek. Řeka Vách je malý Jan Seťank,

chápe přes nás šicí stroj. My jsme ty hradecký otroci a nemůžem si nijak pomoci.

kouče, kde se lidi strkají v tramvaji. A když se sejdou, tak si zpívají. Svět je balon, který letí na ohřátý vzduch, až přeletíme, zbude po nás na obloze kruh.

kdyby ty věci nešly vrátit přeci. Chci mít ústa, aby snad člověk mohl vyspívat, nač má zlost a co má rád, čeho má tak akorát, co je zápor, co je klad, zač se

0: Noc plná hvězd.
1: Upilé Ježku měli svajbu, ale jakou svajbu? Zabité prasa, jalůvka, slépek a husí jak much, tož si můžete myslet. V chalupě vůně jak vapatýce, plné opálky koláčků a baterie babůvek stála v komoře na policách a čekala na hrdinskou smrt s vězením. Kmotřenka Žajdlíčka si zamastěnou hubu roznášeli svadebčanom slepičí polévku a dívaja se na strýca Důbka, bylo vidět, že lokše jsou pravé svajbové, dlouhé jak půťová pěsnička, lebo jich už měli dávno v krku a ještě jim vysali z huby na talířek. Jedni svadebčané je pomlouvali ženicha, druzí haňali nevěstu, jedni chválili maso a víno, druzí koláčky a přitom pili na zdraví novomanželom a jejich budoucího potomstva. Vědělo se moc dobře, že dnešní svajba není tak zrovna akorát, lebo prej se ženil majetek. Všady bylo živo a šumno, jenom nevěsta v kůtě izby bečala a nahlédala do skrojka, jestli tam někdo místo koruny nehodil bombík. Ženich s dudama zvěsenýma až po zem čučal do prázdna jak koza po kozlatoch a šklébil se, jak kdyby mu perůdku lechtal pod krkem a přitom mu kléšťama štípal ucho. Svajboví otci seděli na otépkách pod kolňou a domlouvali se o věně.
2: Tož, Martine, povídají Pelešek, však naša kača je chutná roba, šetrná, pracovitá. No, je pravda, moc řeči nenadělá. Však co je po ženské, když jenom mele pantem, k slovu se za celý den nedostaneš a musíš se chodit vymluvit do hospody, jak třeba ty.
1: Starý bočnica stahli obočí a nazlobeno ocekli.
3: Mňa nech na pokoj. Tvoja stará nosí gatě od té doby, co za zoženil. A mluvit můžeš doma, jenom když je na půti, když tě nečuje. Tá má hubu jak gulomet. A doví, jestli ta tvoja dcera není po ní, však nadarmo se neříká, že kde mají v domě kaču, tož nemusí umět psa.
1: Pelešek rychlo obrátili a pravili.
2: Však tož nic vezlím, to jenom tak. No a jak už jsme o tém spěšej mluvili, Jan se dobře ožení, o tém není řeči, protože ke kači tu jalůvku a půl sádku dám, jenom ať se doma nebiju. No a když budu vozit nůj, však se můžem spříhat. Náruční stračina táhá dobře a mlatevňu můžem užívat dohromady.
3: No já,
1: otec bočnica na to,
3: ale co bude s těma měřícama?
2: S kterýma?
1: Ptajú sa udiveno Pelešek.
2: Na co sa tak hlúpo ptáš, tož přeca tých 6 měřic příčných.
1: Strýc Pelešek sa naduli jak puchýř, odpluli, vybafli mračno dýmu, že hnedka i nebylo starého bočnicu vidět a šalamúnsky zarečenovali.
2: O měřicách sme nic nemluvili a žádné dávat nebudu. Co ty cigáne cigánský, že jsi nic neříkal? A kdo mě sluboval před 14 dňama hory doli, co?
1: Vyštěkli bočnica. A Pelešek, jak by o nic ani nešlo, ždárali se ve fajce, podrcli si baranicu a pravili.
2: Já, to by se ti tak lúbilo. Měřičky, no pravda. A v příčných, na co se zutrhl z řetaza, nebo co? To tak, máš ho vidět, vrazí ti do krku majetek, na kterém jsem se celý život řel. Já takých by došlo. A tak tureckého medu bys nechtěl?
1: Bočnica se chytili za srdco, lebo mysleli, že jich po té řeči raní mrtvica, vyskočili a zařvali.
2: Já ty lumpe, tož ty tak? Čili se chceš vykrútit a udělat si ze mňa vola, když je po svajbě? A s tímto čekáš až don den z kostela? Hej, můdrý si! ale musel bys trefit na takého hňupa, jak si ty, a ne na mě. Kdy ta tvoja kača je také tela, že mu neprodáš ani s milionem, natož tak ze 6 měřicama, alebo z jalůvků, ty farizeju. Ale to sa sakramensky přepočítal. A nevyvaluj na mě ty očiska jak šprůdláky, lebo ti urazím. Ty si myslíš, že nevčil povězíš fukar na nos, ale já ti něco ukážu, co jsi ještě v životě neviděl.
1: A včil si strýci pověděli to, co není v žádném slovníku ani v životě zvířatstva na celém světě. Bočnica potom vletěli do izby, popadli ženicha za kordulu a vyvřeskli.
2: Jane, pojď sem, nech to ubečané udali lapět. Takú přitrůblu kaču dostaneš aj s gruntem a ne z jalůvku.
1: Ještě ve dveřách sa obrátili a do otevřených hub překvapených svarečanů zavrčali.
2: Toho bohda nebude, aby si kdejaký hňup dělal ze starého bočnice povětrňák.
1: A tak básli dveřama, že Josefek Pelejšku jí vletěl strachy pod stůl a kukačka, třeba že bylo teprv 4:45, odkukala 12 hodin. Nad manželským slubem dvou mladých lidí sa srazili dvě škaredé mračniska.
2: Dělá ze starého bočnice povětrňák!
1: A tak básli dveřama, že Josefek Pelejšku jí vletěl strachy pod stůl a kukačka, třeba že bylo teprv 4:45, odkukala 12 hodin. Nad manželským slubem dvou mladých lidí sa srazili dvě škaredé mračniska.

0: Nesravím ani oďůrku a dám to víš, ať třeba pukne celý grunt.
1: Potom se obrátili k bočnicovi a dodali.
0: A ty bývalý očeňa ještě poznáš.
1: Na tvrdou hlavu musí být aj tvrdší glocek. Tož na zhledanou u krajského.

0: Noc s hvězdou.
1: Vážený pane D'Artagnane, od chvíle, kdy jsem překročil hranice Francie, od prvních kroků vaší krásnou zemí, myslím na vás. Chci, abyste to věděl. Jsem tu vaším hostem. Ne, nebojte se, neplynou vám z toho žádné závazky a žádné povinnosti, ale chci, abyste věděl, že jste to byl vy, kdo mne k té cestě vyzval. Vyzval? Ano, vyzývá jste často, vím to, víte to i vy. A jedno vyzvání bylo smělejší a půvabnější druhého. Ale k cestě? K návštěvě? Nemůžete to vědět. Bylo to v Mainku. Ano, bylo to v Mainku. Ale kdo by si všiml kluka na ulici? Kdo by si všiml kluka, když se zbíhá dav ve chvíli hněvu? Začínal duben. Roku 16.25. bylo pondělí. A vy jste přijel z Tarbes. Jel jste na svém koni, na jednom ze tří darů vašeho pana otce. A celou tu cestu jste ujel se zaťatou pěstí. Každý úsměv jste chápal jako urážku. Každý pohled jako vyzvání. Ano, bylo to v Mainku, ale sotva jste si mne mohl všimnout. Sotva jste slyšel, viděl, vnímal něco jiného, než toho muže, který zdrze chladnou tváří prohlásil o barvě vašeho koně, že je to barva častá u květin, však dosud velmi vzácná u koní. A pak jste tasil. Viděl jsem zablísknutí vaší zbraně a viděl jsem, jak vás pak odnášeli zbitého do bezvědomí kuchyňským nářadím. Poražen? Ne. Byl jsem s vámi, při vás, u vás. Foukal jsem do vašich ran a šel pak s vámi dál. Běžel jsem za vaším koněm směrem k Paříži. Naštěstí se mu dalo stačit. Ne, neberte to, prosím, jako další narážku na jeho schopnosti. Spolu s vámi jsem pociťoval hněv při každém úsměšku. A byl vám v patách i nadále. Vím, jak jste byl přijat panem de Treville. Viděl, slyšel, cítil. Odpusťte vzrušenému. A ještě dneska vzrušenému chlapci. Váš spěch za zahlednutým mužem z Mengu a prožil s vámi to trojí zdržení spojené s trojí výzvou. Átovo rameno, portův pás a kapesníček pod botou aramidovou. Paříž není přece k čertu dlážděna batistem. A znovu jsem si opakovával tu vaši hrdou omluvu u Carme des Chaux, u bosých karmelitánů, tu vaši omluvu těm třem, kteří tu stáli na chystání na vás a se kterými jste se měl postupně utkat. Prosím vás za odpuštění, nebudu-li moci učinit zadost vám všem třem. Pan Athos má první právo mě zabít. A vy, pane Porte, budete patrně zkrácen ve svém nároku. A vy pak, pane Aramide, skoro jistě o něj přijdete. Tedy mi, pánové, odpustíte, ovšem jen toto. A teď pozor. Znovu a znovu. Posté mi ta věta zněla jak ocel kordu. A ještě po letech, tím jsem si jist, bude znovu schopna rozhoupat srdce v krásném poplachu. Ta chvíle před soubojem, pane D'Artagnane, ta chvíle u zdi kláštera má pro mne sílu téměř milostnou. Všechno je rozhodnuto. Patříte k těm třem už od počátku, ba před ním. Jste jejich a oni vaši už v okamžiku střetnutí, ve chvíli výzvy. Ta chvíle před soubojem má v sobě náboj jistoty. Přesladké jádro bezpečného vědomí, že dobrá věc je obsažena v nedobré. Že hořká slupka všeho zlého je nabita až k prasknutí šťavami šťastných rozuzlení. Pak přijdou gardisty, vojáci pana kardinála a stačí nepatrná chvilka. A vy se řadíte k těm, kdo vás urazili, které i vy jste urazil, kteří se hotoví vás tu zabít, které i vy byste chtěl zabít, řadíte se k ním a vrháte se jak rozlícený tygr na pana Žisaka, který je dobrý šermíř, či, jak se tehdy říkalo, šermířský labužník. Kdo by se kolem sebe ohlížel? Kdo by si všiml kluka, který se plete mužům pod nohy? A tak se stalo, jen tak se mohlo stát, že jste mne poranil. Nevíte o tom, jak byste mohl. Nechci vám připomínat svoji ránu. nebo dokonce snad vyčítat tu kapku krve. Nestálo to za řeč ani tehdy, tím méně dnes. Ale chci, abyste věděl. Zasáhl jste mne hrotem svého kordu a jizva po té staré, nehluboké, dávno zahojené ráně mne pálí dosud. Pálívá. Je to krásná jizva. Vede od paměti k srdci, od srdce k paměti. A obojí mu občas připomíná glukovský úžas oné dávné chvíle a obojí mu občas vyčítá. Zlenivělo si srdce. Zahálíš paměti. Ustupujete oba a vlastní vinou slábnete. Ne, nechci vám, pane D'Artagnane, připomínat tu svou ránu. Chci vám poděkovat. Zasažen provždy, věděl jsem už tehdy, musím do Francie. Byl jste první, kdo mne k té cestě vyzval. A já od prvních kroků vaší krásnou zemí myslím.

Jistě by ani na chviličku nezaváhal, kdyby v dálce uviděl zlé oči jejich reflektorů. Docela určitě by se nezalekl bojovného troubení klaxonů, varovného řevu motorů ani zákeřného svištění pneumatik. Věřím tomu, že by zasadil unavené Rozinantě ostruhy a snažil se držet dřevec zpříma. Alespoň tak, aby mu na špatné silnici nevyklouzl z rukou. Hrozně si přeju, aby se mu to podařilo. Dokonce se mi občas zdá, že mezi nemilosrdnými hlasy aut slyším krotký klapot koňských kopyt. Jenom se bojím, že tentokrát by tuny plechu nebyly tak milosrdné jako strouchnivělé

0: Noc plná hvězd.
1: Pozdrav pámbu, pozdrav pámbu. Pane okresní spořitelna, nějaký ofouknutý, co?
2: Už to fouká ze Strniš, víte, pane obilní monopole. Leto se ku konci chýlí s bohem, buď lásko má.
1: Tak. Mlha padá, kanálům zapáchá z otvoru, mlha a marast je na obzoru. Až mě zamrazilo v kostrči a srdce se mi sevřelo při pomýšlení na ty německý vojáčky.
2: No moutě, děti moje malovaný, Wehrmachtíček jeden ucupitanej, ono si to celý leto pěkně vesničky pálilo, vraždilo, kradlo a loupilo a teďka jim drobotině zima zase začne zalejzat za nechty.
1: Tak je to a teďka ty loňský voznobeniny od Moskvy k tomu a od Možajsku se začnou vozívat.
2: A to regma od Rostova.
1: Tak a houser od Leningradu.
2: A to ještě letos jim začíná foukat do zadku takovej lezavej vítr od západu.
1: To jste řekl moc správně. No, nedá se nic dělat, začíná, jak se tak na tu třetí říši dívám, začíná doba zrání.
2: Jo.
1: Co zaseli, začínají sklízet. Nad Berlínem dozrávají ruský švestky.
2: A padaj přímo do ulic.
1: No, a co ty americký broskve s těma tvrdejma peckama nad Rotterdamem?
2: Jo, a jinde taky.
1: A anglický hrušky, a to jsou tedy nějaký hrušky, celý blok domů srovnají se zemí. Padá, dozrává to.
2: Jo, švestky, hrušky, slívy, všechno nám to dozrává. Tenhle podzim bude v Německu hodně povidel. Vzpomenete na má slova.
3: Jak se Adolf na kalendář kouká, šeredně ho mrazí v zátilku. Dny se krátí, ze Strniště fouká, zima bude v Rusku za chvilku. Listí žloutne, vítr si v něm hraje, víno dozrává na vinici. Zatímco světu vítězství zraje, Adolf zraje pro šibenici.
2: Sík, Heil, moc dobře jste to zaspíval, pane
1: kolego.
2: Ale
1: co je to všecko platný? Vůdce se necítí dobře, já jsem slyšel důvěrně.
4: Ale co pak to, můj ty pane Landráte, co pak?
1: Úplavička.
4: Boleníčko?
1: Tak, prej si dal uvařit ruský borš.
2: Ale to,
1: no,
2: je
1: to
2: nápad.
1: Byl hrozný.
2: Ale to je to, nápad.
1: To je ta zelná polívka s kyselou smetanou. Někdo toho dnes nese.
2: A prosím vás, proč se nedrží jablek a ořechů, tomu tolika svědčí?
1: Ale no prosím vás, on se cvičil na tu ruskou stravu. Hmm. On měl stek, že ho Churchill se Stalinem nepozvali do Moskvy, víte? Tak chtěl být soběstačnej a projmulo ho to.
2: A on prej byl děsně namíchaný, když se o ty schůzce dozvěděl.
1: Ale no. No teprv Göring ho uklidnil, když mu zatančil kozáčka. Ale to hácha musel hrát k tomu na palalajku.
2: Ale prosím.
1: A Moravec servíroval šašlík, napíchnutý na meči svatýho Václava.
2: A prej tiso pískal kudlu.
3: Na kámen skutečně padla kosa, když řekl Adolf, jsme světa páni. Na to heslo zajde celá osa, která se tím heslem ohání. S osou zajde rasistická věda a s ní legenda Hernfolku. Svět se přece komandovat nedá skupinou berlínských pacholků. Ezíkha.

0: jste na stanici Hvězda.
1: Už jste slyšeli?
2: Minulý týden se Donald Trump vydal na dvoudenní summit do Pekingu a výsledky už začínají pomalu vyplouvat na povrch. Podle všeho jde o jen první část představení ke zrodu nového geopolitického řádu v celém světě. Šlo o velkolepou podívanou, z níž si kromě vřelých pozdravů a nastolení důvěry však Amerika neodnesla téměř žádné hmatatelné výsledky nebo obchodní transakce. Jasné je, že na Čínu definitivně ztratila vliv a začíná uznávat, že ji naopak potřebuje. Donaldovo závaží se stal Írán a musíme doufat, že ještě bude možné vyhnout se Tugendetově pasti. Summit amerického prezidenta s čínským protějškem Xi Jinpingem tak zcela odhalil dramatický posun v geopolitické rovnováze. Trump se dostal mezi dva mlýnské kameny, což jeho pozici velmi oslabuje. Nyní už se můžeme těšit na další dějství, které bude odehráno ve středu, kdy do říše středu přijede ruský prezident Vladimír Putin. Podrobně, včetně řady zajímavostí, nás o tom informuje Pavel Kopecký.
1: Na stránkách protiprout.info

0: noc s hvězdou.
1: Chceme-li se nyní přidržet tradic návštěvních dnů, musíme se bohužel uchýlit od pravidel show. Totiž, jak známo, součástí návštěvních dnů jsou povídky, které se netančí, nýbrž čtou. A proto, až to říkám velice nerad, v tomto okamžiku musí jít show stranou.
2: A dva, tři, show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Ba ne, nemusí. Já vám přečtu povídku v pohybu. Show, dva, tři. Jak jsem se učil kouřit. A dva, tři, show, dva, tři. Ať si kdo chce, co chce, říká show, dva, tři. A dva, tři, show, dva, tři. Přidej se dřevo. Show, dva, tři. A dva, tři. Dobře. Jak myslíš? Konečně nevadí. Přijďte za mnou do varieté. Tam tančím také a hambatý. Ať si kdo chce, co chce, říká, ať si mamka slzy utírá, k dokonalému mladému muži patří cigareta jako k velbloudovi hrby. Pravda, žvíkačka zahraniční výroby, správně usazená na dásni, také vyvolá obdiv. A samovolná bublina při řeči s ředitelem školy vykoná své. Ale cigárko je cigárko. Vůbec nechápu, jak jsem bez něj těch 13 let mohl žít. Ovšem již v 10 jsem popotahoval z dřívek obalených vatou, ale to nebylo ono. Také tolik vychvalované bafání z rákosových doutníků, které u nás ve třídě zavedl zemědělský synek Laníš, nepřineslo očekávanou slast. Úplným extrémem pak byl vynález 8C, vdechování kouře z nedlouhé gumové hadičky, naplněné suchou travou. Několik ožehnutých tváří hovořilo však jasně proti, nehledě k tomu, že někteří chlapci po těchto pokusech za školní zdí potupně vrhli. Záhy jsme si proto my, kuřiva chtiví, uvědomili, že máme-li zvládnout techniku kouření bez újmy na zdraví, musíme se odevzdat do rukou odborníka. A osud k nám byl milostiv. S 1. zářím přihrál nám do třídy propadlíka Janebu, známějšího, a to i mezi učiteli, spíše pod přezdívkou Nikotin. Kromě kouření snad tento člověk neuměl nic. Svou profesi však ovládal se zručností majitelů opiových doupat. Janebova spotřeba cigaret byla fantastická a nebylo tedy divu, že již koncem září rozprodal veškeré učebnice propůjčené státem a tak ze školních pomůcek mu zbyl jedině pytlík na cvičky, k prasknutí napěchovaný nedopalky, které cestou do školy zručně nabodával po refížích speciálně upraveným příložníkem. Není divu, že Janeba se na první pohled odlišoval od svých vrstevníků. Již sama postava připomínala cigaretu a čapce, kterou nosil, se neprávem říkalo popelník. Vůní pak připomínal dobře zavedenou tabákovou plantáž v době sklizně. Šaty vetché, na mnoha místech propálené a pod kůží na břiše zašity 3 cigarety, jak Janeba tvrdil, pro případ ztroskotání. Ačkoliv na škole bylo kouření důsledně pronásledováno a astmatický učitel Rejhon kontroloval, převlečen za instalatéra, chlapecké záchodky i během výuky, Janebův zlozvyk byl učiteli i ředitelem tolerován. Jedině v hodinách si nesměl nikotin zapálit. Řešil to tedy tím, že šlukoval naposledy se vstupem učitele a kouř pak vyfukoval dobrých 20 minut do penálu. Krom toho jej hodnější profesoři posílali co chvíli s oběžníky a vzkazy, dobře vědouce, že i hned za dveřmi Janeba popustí uzdu své vášni. Tradovalo se dokonce, že jednou dobromyslný češtinář Smolík, starý skaut, nervózní z toho, že ten den ještě nevykonal dobrý skutek, vyslal Janebu při odpoledním vyučování hlídkovat k blízké trafice. Nekupuje-li někdo z žáků školy tabákové výrobky. Není třeba zdůrazňovat, že naše srdce se pro nikotina nadchla. Záhy jsme mu dělali domácí úkoly, nosili svačinu a ti šťastnější, co je sehnali, i cigarety. A pak přišel den, na který jsme se těšili nejvíce, kdy v cihelně za městem nás měl Janeba naučit kouřit. Počítalo se, že nás učňů přijde 8. Lukáš, Pazderka, Pilný, Závoz, Vajs, Děravý, Čmolík a já. Ale dorazilo nás jen 6. Závozovi bohužel zemřela babička a tak zklamaný spolužák místo kouření udivoval příbuzné pláčem. Tolik se na cihelnu těšil. Pitomec Pazderka nevydržel muka čekání, zapálil si již v poledne doma ve Spíži a byl přistižen otcem jdoucím mlsadrum. My ostatní jsme již před třetí netrpělivě vyhlíželi Janebu, respektive kouř, který ho vždy signalizoval. Takže náhodnému chodci by se zdálo, že se neblíží kamarád, ale sentinel. Přesně ve 3 dorazil kouř k nám. Doufám, že nikdo neporušil můj zákaz obědvat, řekl Janeba úvodem a vyzval nás, abychom předvedli své kuřácké zásoby. Cigarety cizích značek i hned zabavil, vzkaže jsou pro nás začátečníky moc silné. Co budu ale kouřit já? Zeptal se šmelinářský synek Čmolík, který donesl pouze 100 Chesterfieldek. Janeba mu podal své 2 lípy. Pak už nic nebránilo tomu, abychom si zapálili. Janeba se ukázal jako rozený pedagog. Věnoval se nám individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Individuálně a dohlížel, zda jeden každý správně šlukuje. Na stěnu cihelny pak nakreslil průřez dýchacím ústrojím, aby ukázal, jak nejlépe využít vdechnutého kouře. Pravda je, že nákresu již někteří z nás nemohli věnovat dostatečnou pozornost. Vajze jsme dokonce museli omývat vodou. Když se probral,

Působilo ten požitek, o kterém jsme snili. Zatímco Janeba si labužnicky pochutnával na Chesterfieldkách, nám bylo hůř a hůř. Bezvěrec děravý, který měl normálně pro Boha jen slova pohrdání, se začal nečekaně polohlase modlit. Úplně omámený čmolík pak jen tiše plakal a scháněl se po papíru, chtěje psát závěť. Za hodinu už bylo úplně jedno, kdo v poledne jedl a kdo se postil. A domů nás za tmy rozvážel Janeba na dvou kolách. A tak se toho dne naučil kouřit pouze závoz. Jemuž pozůstalí na pohřbu nabídli cigaretu, aby utišil žal. A pitomec pazderka, jehož otec si ve spíži při rumu uvědomil, že ve dvou se to lépe táhne.

0: Noc plná hvězd.
1: Audio Story uvádí.
2: Jaroslav Hašek, povídky.

Nemravné kalendáře. Velitel policejní stanice Aleš nudil se od 9. hodiny večerní, kdy přivedli posledního opilého do separace, až do 1. hodiny v noci. Vzpomínal, jak vydrží do 6 hodin do rána, nežli ho vystřídají sedět nad akty, nad žurnálem, když právě dnes mizernou shodou událostí mají na strážnici službu strážníci, kteří neumějí hrát filky. Prozatím lehl si na postel, zapálil dýmku a hovořil o politice. Strážníci, ležící kolem na postelích, poslouchali zbožně, poněvadž nebyli definitivní. Rozhodně, ať se nikdo nemýlí, že trojspolek vydrží, trident a triest způsobí jednou obtíže. Vzdychl a hledal zápalky, když mu je podali, zapálil si a prohlásil, že v Miláně i v Turíně, ba i v Římě při každé příležitosti zapalují rakouský prapor. Jeho rozčilení stoupalo a mladý strážník Pavelka zatím usnul a počal pískat nosem. Velitel ho vzbudil a křičel, že zápletky jsou přededveřmi. Kdo je rakouský občan? Do dveří vstoupil strážník Dekl, vracející se z ulice, a hlásil raport. Pan Aleš mrzutě vstal z postele a přejímal raport. Ich meldig horsam nix neues. Pikantní kalendář konfisciert. Sebral jsem 120 výtisků. Úřední výraz zmizel v tom okamžiku z tváře Deklovi a usmívaje se vítězně poznamenal: velmi velká prasectva, pane vachkomandante, moc krásné věci, obrázky, takové svinácké až radost. Položil balík na stůl. V tom okamžiku přestal se velitel policejní strážnice nudit. Daj sem to svinstvo. Policejní strážník rozbalil balík, podal jeden exemplář konfiskovaného spisu veliteli, kolem kterého se shromáždili všichni strážníci. Hergot, řekl jeden upřímně, dívaje se na titulní obrázek, ta jsou stehna. Vidíte, pravil velitel, na to se má mládež dívat. Mládež škole nedorostlá. Hlas jeho zněl měkce. Panečku, ta druhá tady na obrázku, vem čert, její oči je úplně nahá. A panečku, řekl policejní strážník Dekl, dál jsou teprv pěkné věci. Tohle taky není zlý. Nepovídaj, člověče, vedle ten obrázek je hezčí a živější. Předně má ta ženská plnější boky a neleží také špatně na pohovce. Darebáci, tohle se osmělí kreslit. Jen si přečtou, pane vachkomandante, tu básničku pod tím, ta také není špatná. Dobrá je, ale dvojsmyslná. Nestydatí lidé, že to napíšou a dají do tisku. Děti jdou do školy a hltají tu hromy, jak se to jmenuje. Pornografie, pane vachkomandante, doplnil strážník Pavelka. Hrozné věci, ale dobré, řekl strážník Míka. Tyhle kalhoty jsou dobře podány. Tip také není zlý. Líbím se ti v kalhotech víc nebo bez kalhot, drahoušku? Myslím, že bez kalhot, co myslíte? Obrátil se velitel strážnice k strážníkům vesele. Co si ti sviňáci nevymysleli? Dovoluji si upozornit na předposlední straně, pane vachkomandante, tu baletku v lázni. Nejen, že je úplně nahá, ale sluha podává jí prostěradlo. Dobré to je. A povídám, bez milosti konfiskovat takové věci? Myslím, že když se obejdou všechny trafiky, že se najdou ještě jiné věci. Pan komisař Peroutka bude mít zítra radost. Poslušně hlásím, pane komisaři, včera podle nařízení byly po trafikách konfiskovány kalendáře oplzlého obsahu. Přináším jeden exemplář. Zvláště dovolím si upozornit na předposlední obrázek. Baletka v lázni, pak ta ženská na pohovce. Titulní obrázek nejenže obsahuje také přestupek proti mravopočestnosti, ale myslím, že se to bude líbit panu vrchnímu komisaři. Dovolím si přinést nahoru také jeden exemplář. Račte si laskavě dát pozor na nestydatosti zatržené modrou tuškou. Je to jistě napováženou. Pěkné oplzlosti naleznete bez hledání všude, kde jsem strany založil.
Báječné svinstvo račte najít na stránce 30. A výborné jsou intimnosti z harému. Nejenže text obsahuje hrubé přestupky proti mravopočestnosti, ale je provázen také velmi pěknými obrázky. Holčičky mohamedánské leží na tygřích kůžích a hlídá je chudák eunuch. Člověče, řekl komisař Perůtka, prohlíže je obsah. Tohle musíte ukázat také našemu Radovi. On se rád na takové věci dívá. Kalendáře měli úspěch. Dva si vzal vrchní policejní komisař a tři pan Rada. Koncipisté si vzali po jednom. Ostatní rozebrali na policejním ředitelství. Policejní strážníci slídili horlivě po nemravném kalendáři. A právě tím, že četba tato nedostala se do rukou nepovolaných, byla mravnost veřejnosti zachráněna.

0: Prosím vás, koho tady hledáte?
1: Co říkáte?
0: Ale koho tady hledáte?
1: Já hledám Frantu, Františka Joudu, neviděl jste tady náhodou?
0: Tak, podívejte se, zaprvé žádného Frantu Joudu neznám a pak nemůžete během programu, když vidíte, že se natáčí pořad, hledat tady nějakého Joudu.
1: Já vím, já bych ho nehledal, kdybych ho nutně nepotřeboval, víte, vzpomeňte si, jestli jste ho tady náhodou neviděl.
0: No neviděl, já ho ani neznám, jak vypadá vůbec?
1: No tak, jak vypadá, skoro normálně.
0: Skoro normálně?
1: Ano, takový malý blonďák je to.
0: Malej blonďák?
1: Ano, obarvený na černo.
0: Přece podle toho já ho vůbec nemohu poznat. A co jste mu chtěl vůbec?
1: Ale po mně jsem měl přinést takovej ten, jak se to jmenuje, ten otazník.
0: Otazník?
1: Ano, ano.
0: Jaký otazník?
1: No ten formulář, jak se vyplňuje, když se nastupuje do nového místa.
0: Jo, počkejte. Vy myslíte dotazník?
1: Vlastně dotazník.
0: No, jo, tak to je něco jiného, no tak ten váš kolega vás tady hledali to asi půl hodiny.
1: Byl tady?
0: No ptal se po vás a když jste tu nebyl, tak mi to dala, abych vám to předal.
1: Jo,
0: no.
1: Takže jste to neřekl hned, člověče. A vyplnil mě to všechno?
0: No tak to já nevím.
1: No nevím, jak to víte jen tak napůl, jak to, že mi to celý nevyplnil. No,
0: tak to já nevím, na to mě se nemůžete ptát, prosím vás.
1: No nemůžete ptát, musíte přece vědět, když něco převezmete, jestli je to v pořádku, ne? I to jen tak napůl, jak mi to můžete takhle odevzat. Ale víte co, když už jste tady, tak já bych to tak trošku prolít, kdybych náhodou něco nevěděl, že bych se vás zeptal, jo?
0: Prosím vás, ale dělejte, abychom nezdržovali program.
1: Ne, to je hned, já to jen tak prolítnu. Hned to bude, ano, já to jen tak, to je celkem jasný tady všecko, ano.
0: Přece vidíte, že každá otázka je v tom dotazníku jasně formulovaná.
1: Jasně formulovaná, takže vás nebudu ani potřebovat, ano, to je samozřejmě, ano.
0: Ano.
1: Já to vidím, ano, tadyhle, kde je příjmení a jméno, sem napíšu jméno a příjmení, že jo?
0: Ano.
1: Ano, tak
0: sem přijde jméno.
1: Jméno, ano, to myslím jako moje jméno, že jo?
0: No vaše jméno.
1: Samozřejmě, ano, ano, já to jen tak prolítnu, víte. Tadyhle, kde je den, měsíc a rok narození, sem napíšu kdy, kde a jak jsem se narodil, ne?
0: Ne. Co? Jenom kdy a kde.
1: Vlastně kdy a kde,
0: no,
1: ano.
0: No, podívejte
1: ano,
0: se
1: to,
0: tady.
1: Ano, to jak tam oni psát nebudu, že jo, to jak.
0: No, všem, že
1: jenom, ale já rozumím, ano, takhle.
0: Tady, kde máte den, měsíc a rok narození,
1: ano.
0: Sem napíšete, kde jste se narodil.
1: Ano.
0: A tady, kde je místo,
1: tady.
0: Vlastně obrácení, tady, kde jste se narodil.
1: Ještě, vy jste mě chtěl, já už jim tadyhle. Tak tadyhle, kde je místo? No ono je vlastně tady místo, tady je taky místo, ono je tady místa předost, co?
0: Ne, kde je místo, tady, kde stojí místo.
1: A jo, jsem na to místo, na to místo, ano, to je jasné, to je
0: jasné.
1: Já to jen tak prolítnu, kdybych náhodou něco, ano. Jo, hlíte, co je tady tohle? F-čís, obč-prů.
0: No to je zkratka.
1: Jo?
0: No a to znamená evidenční číslo občanského průkazu.
1: Ano, ano. A tadyhle, kde je to ečvíčop, kvečvíčop,
0: ečvíčop,
1: zkrátka, to je zkratka a přijde sem, zkratka, ta zkratka, ano.
0: No to číslo,
1: ano, to číslo. Já to tak prolítnu, víte, když náhodou, to je hned to bude. S kým žiješ ve společné domácnosti? Počkejte, já si to hned napíšu. To Amálka Vemínková.
0: A tady vedle hned připište manželka.
1: Jo, to víte, já tam budu psát manželka a přijde na to, že to není pravda a bude z toho nějaký...
0: Tak no to tak ten... když to není vaše manželka, tak tam napište družka.
1: Co?
0: Družka.
1: Družka?
0: No ano, to je žena, se kterou prostě jenom žijete. Není to vaše manželka. Podívejte se, tady na to máte manželka, druh, družka, snoubenec.
1: A jo, tady to je, ano, ano. No jenom, že tolik nás není, víte? Například snoubence já vůbec žádného nemám.
0: Podívejte se, to tady škrtnete a necháte tam tedy jen tu družku.
1: Ano, tu družku a tu manželku, že jo?
0: Co pak vy máte mimo družky ještě manželku?
1: No samozřejmě, přece nemůžu mít jenom družku, ne?
0: No já jsem si myslel, že vy nejste žena.
1: No tak sem a nejsem, no jak se to veme, že jo?
0: Jak to sem a nejsem?
1: No já jsem to, víte, já jsem v rozvodovodu, v rozvodu.
0: Jo, vy se rozvádíte, no jo. A už jste dlouho žena?
1: No už dlouho, ano. Už skoro půl roku.
0: A proč se dáváte rozvádět?
1: No tak z různých důvodů, no. To víte, že bych se pro nic za nic nechal rozvíjet.
0: No jo, no tak to je pravda, no.
1: A přijel manželka, víte, chce na mě pořád jenom peníze, jíte, peníze, nic než peníze.
0: Prosím,
1: moře peněz na mě chce pořád. No.
0: A na co vaše manželka potřebuje tolik peněz?
1: No to já nevím, no já jsem ještě žádný nedal, to víte.
0: A kvůli tomu se rozvádíte?
1: No tak ne, jenom kvůli tomu jsou tady ještě jiný důvody, že jo, jsou různé, no.
0: Ne.
1: už třeba manželka, víte, chodí celý noc jenom po hospodách a tak.
0: Prosím vás, ona tolik pije?
1: Ne, ona mě hledá.
0: Podívejte se, ale rozvádět se má člověk jenom, když má nějaký pádný důvod. Kdyby vaše manželka byla nějaká divná nebo nesnesitelná žena,
1: je
0: budiš,
1: pravý,
0: ale...
1: divná, divná. Jo. Jako tuhle například, víte, se manželku políbil. Ona se hned urazila, nemluvila na mě, zlobila se, no tak co?
0: Kvůli tomu, že jste políbil vaši manželku?
1: Ale mou ne, já nevím, či to byla, ale...